na co bych se s vámi chtěl v tomto dnešním díle podívat. Přísloví, 4. kapitola, 23. verš. Především střež a chraň svoje srdce, vždyť z něho vychází život. Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma Chraň svoje srdce. Ještě jednou přísloví, 4. kapitola, 23. verš. Především střež a chraň svoje srdce, vždyť z něho vychází život. Hlídej a chraň svoje srdce, protože to je centrum života, nebo to je místo, z kterého vychází tvůj život. Mému synovi hlásí auto, že musí vyměnit olej, i když ho právě udělal, i když ho právě v servisu měnili. Nejde mu tempomat a také mu to neukazuje, kolik litrů má v nádrží a kolik kilometrů má ještě dojezd. U té poslední závady říkal automechanik, že to může být plovákem v nádrži, ale že spíše to všechno souvisí, že může být špatná řídící jednotka. Bude potřeba ji vyměnit, ale možná bude stačit, aby ji v autorizovaném servisu jenom přehráli. I náš život má řídící jednotku a tou je naše srdce. Jenže nejde v ní jenom o správné informace. Co je to vlastně srdce z biblického pohledu? Nejde o naše fyzické srdce ani pouze o sídlo emocí. V Biblii označuje vnitřního člověka, centrum jeho myšlení, vůle, tužeb, postojů, emocí a rozhodování. Dá se říci, že srdce to je to, kým jsem uvnitř. Není to tedy otázka, jak se cítím, ale také, čemu věřím, co miluju, co chci, pro co se rozhoduju, co mě vnitřně skutečně vede. Není to řídící jednotka, která určuje, co dělám, ale hlavně to, kým jsem. A z toho vlastně vychází i to, co dělám. Pánu Bohu nejde o proměnu našeho chování, ale o proměnu nás samotných. Srdce své nitro máme chránit, protože to pak určuje, jak se cítíme, jak přemýšlíme, rozhodujeme se, jak jednáme. Střežit a chránit, protože to, co do srdce vchází, to z něj také vychází. Lukáš 6. kapitola, 45. verš. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Tento text není o dobrém a špatném člověku nebo o dobrém a špatném srdci, ale o pokladu našeho srdce. Je to o tom, co do srdce vkládáme nebo naopak od čeho své srdce ochráníme. Naše nitro je prostor, který utváří i to, čím jsme dlouhodobě naplněni. Někdo řekne, Petře, nevím, jak to mají ostatní lidé, ale já Pána Boha ve skutečnosti neslyším. Nevnímám ho, mně to nefunguje. No ale možná záleží na tom, co do svého srdce vkládáme. Pojďme si třeba vyzkoušet na 14 dní, že každý den přečteme krátký úsek z Bible a budeme přemýšlet, co nám to říká. Dokonce položíme Pánu Bohu otázky, které nám na základě toho textu tak nějak vyvstaly. A také Pánu Bohu předložíme věci, o kterých tak nějak ve svém nitru, ve svém srdci přemítáme. Také můžeme začít číst dobrou křesťanskou knihu, která nás láká. Téma, které nás už delší dobu láká, které nás zajímá, o kterém delší dobu přemýšlíme. No a pojďme taky třeba zkusit vystoupit z komfortní zóny a požádejme o setkání člověka, který je pro nás duchovní inspirací. A více, než abychom ho zahltili sdělením všech svých myšlenek, položme mu tři otázky, které nás na jeho víře a duchovním životě zajímají. To, co sledujeme, čteme, posloucháme a s kým se setkáváme, to nás nejenom naplňuje, ale někdy taky utváří naše nitro, naše srdce. Žalm 139, 23. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Marek 7. kapitola, 21. verš. Z nitra totiž, z lidského srdce, vychází zlé myšlenky. Smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest,
bezudnost, závistivý pohled, urážky, nadutost a opovážlivost. A poslední text, Žalm 51, 12. Stvoř mi Bože čisté srdce a obnov mé vnitru pevného ducha. Asi dobře víte, co je to EKG. EKG je rychlé a nebolestivé vyšetření, které snímá elektrickou aktivitu srdce pomocí elektrod na kůži. Pomáhá odhalit poruchy srdečního rytmu, nedokrvení nebo proběhlý infarkt myokardu. Mám pocit, že nepotřebuji střežit a chránit své srdce, své nitro jenom zvenku, co do něj vchází, co ho utváří a formuje, ale potřebuji také střežit své srdce, co se v něm samotném objevuje. Potřebuji, aby Pán Bůh provedl duchovní EKG mého srdce, po kterém vlastně volá i žalmista David, když říká, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. A evangelista Marek k tomu pak natvrdo, bez rukaviček, bez nějaké politické korektnosti, citlivosti, empatie, dodává, z lidského srdce vychází všechno zlé. Tady máme odpověď na naši častou otázku. Kde se to zlo ve světě vlastně bere? No bere se z nás samotných, z našeho nitra. Vlastně potřebují Boží EKG, aby mi Pán Bůh ukázal, co je v mém srdci nezdravého. Naštěstí nemusíme zůstat jenom u zjištění a následného zděšení, co se v našem srdci objevilo. Žalmista David dodává, stvoř mi Bože čisté srdce, obnov mém nitru přímého ducha. Pán Bůh je nejenom kardiologem, ale i kardiochirurgem, který je schopen nejenom odkrýt, co je ve mně špatné, ale také způsobit obnovu mého srdce. Někdy mám pocit, že ten můj život je takový, dá se říct, stabilizovaný. Možná bych řekl i to, že jsem jako zralý člověk. Já ty věci víry znám a taky je žiju. V životě jsem udělal spoustu chyb, ale hodně jsem se z toho naučil. No, dalo by se říct, že jsem zralým člověkem. Ne, takhle si to neřeknu, to bych se sám za sebe styděl, ale někde uvnitř to tam zazní. Ale daleko více leknu, že třeba ve svém srdci opakovaně zahlédnu závist. No třeba ne závist, ale silnou nepřejícnost. Nebo nenávist. No to také ne. Ale chladnou odměřenost. A tak to bych mohl pokračovat. Někdy jsem až v šoku, co z mého srdce vychází. Tak jako žalmista David potřebuje, aby Pán Bůh zkoumal jeho srdce a proměňoval, tak to samé potřebuju já. Takže téma konference Charis, chraň své srdce, mě neskutečně zaujalo. Jenže já jsem tam měl trošku jiné podtéma. A to bylo žehnejte, neproklínejte. Mým úkolem bylo popovídat svědectví o Božím jednání v kontextu války na Ukrajině, v kontextu humanitární pomoci. A s tím jsem se ale pěkně popral, protože říkal jsem si, co to znamená žehnejte a neproklínejte v době války. Ale o tom bych vám rád řekl až příště. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika. Byl jsem s vámi dneska rád a budu se těšit třeba už zase za týden. Mějte se krásně.

Jaké investice se opravdu vyplatí? O tom, jak si můžeme ukládat poklady v nebi, bude mluvit v pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný. Můžete ho naladit dnes v 10.15.

návsi koušou všichni psi a všechny holky řeknou si, dnes se to nepovede.

pocházela z Drahotuší. Maloval jsem kdysi její portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem.

učitel hudebky. Pani má lektorka tance, když někdy upadl jsem do debky.

Člověk by to snachil na jako milům. A láska zvítězí i navzdory všem debilům. A láska zvítězí i navzdory všem debilům. A láska zvítězí i navzdory všem debilům.

Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

a pomalučky stéká po lícu slza tvoja. A dneska si mamky tvojí a zajtra budeš můj.

občas se o mě i bojí. Nevstávám, nesnídám, ani se nechodím projít. Telefon nezvedám, na zprávy odpovím za týden. Prostě teď musím být sám, protože už ani nevím, kdo jsem. Možná jen krev nočních ptáků ve špinavém saku. Ulice slepí a střepy, co slepit, už nepůjdou. Bolaví vzpomínky na blízký lidi, který tu nejsou a stejně je vidím na fotkách v pokoji pod půdou. A ve tvářích, když končí den. Ještě jsem nenašel klid, co pořád snažím se hledat. K večeru opouštím byt, tam totiž najít se nedá. Musím už ze sebe smít prázdno, co padá z těch bílých stěn. Na dvakrát zamknout a jít, protože už ani nevím, kdo jsem. Možná jen krev nočních ptáků ve špinavém saku. Ulice slepí a střepy, co slepit.

chvel. Špatně teď hledá se cíl, když každý den s dalším splývá. A co jsem se naučil?

sen. Zůstaň tu o trochu díl, třeba mi pomůžeš zjistit, kdo jsem. Možná jen krev nočních ptáků ve špinavém saku, ulice slepí a střepy, co zlepit, už nepůjdou. Bolaví vzpomínky na blízký lidi, který tu nejsou, stejně je vidím na fotkách v pokoji pod půdou a ve tvářích, když končí.

kopec štěstí, anebo kopec smůly, to ví jen Bůh a navíc je nám to dáno z hůry. Však příliš optimismu nám ten déšť neskýtá,

jsme zmáčení a s hlavou zakloněnou čekáme znamení. Však smůla nám jak zase lepí se na paty,

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Dnes udělám radost především příznivcům bluegrassu. Bude to totiž připomínka dvojitého výročí. Jistý pan William Smith Monroe, nemá nic společného se známou herečkou Marilyn, se narodil 13. září 1911 v Rosin v Kentucky a zemřel 9. září 1996, tedy 4 dny před svými 85. narozeninami. Příznivci bluegrassu už tuší, ostatním sdělím, že se jedná o Billa Monroea, výjimečného amerického hudebníka, tedy převážně mandolinisty, a zakladatele hudebního stylu bluegrass. Často se proto o něm a právem hovoří jako o otci bluegrassu. Na úvod jsme si pustili snad jednu z jeho nejslavnějších skladeb Blue Moon of Kentucky. Možná vám ta skladba přišla povědomá. Kdo v 70. letech sledoval Rangers, tak zná písničku Modrý měsíc, což je doslovný překlad, ale jak jste mohli vidět, tak Blue Moon of Kentucky v původní verzi, jaký zkomponoval Bill Monroe, je waltz, tedy daleko pomalejší skladba. Ovšem dnešní bluegrassové kapely hrávají jako instrumentálku poměrně velmi rychle. To je ostatně osud celé řady skladeb Billa Monroea. Jeho dílo dnes budeme sledovat, tedy skladby, které zazní, tak budou jeho autorskými. Dalo by se říci, že byl stejným dílem autorem instrumentálek jako skladeb zpívaných. Dá se říci, že měl úplně jasno o složení kapely. Ostatně dá se říci, že jeho hudební vzdělání byl hudebním samoukem, mělo co dělat s jeho budoucí kariérou. První muzikantské krůčky učinil už jako malý chlapec, kdy se učil písním od své matky Melissy Vandiver a jejího bratra, svého strýce Pendletona Vandivera, který byl zdatným houslistou a o něm později právě Bill Monroe složil dnes velmi známou píseň Uncle Ben. Tu uslyšíme jako první v následující sadě. V té době už hrával na mandolínu, protože jeho bratři už si rozebrali, měl starší bratry, rozebrali nástroje, jako byla kytara a housle, a mandolína, dalo by se říci, na něj zbyla. A ještě se bratři postarali, aby dle jeho vyjádření nebyl příliš hlasitý, takže jeho mandolína neměla obvyklých 8, ale pouze 4 struny. Profesionální kariéru začal v roce 1927, tedy ve svých 16 letech, kdy se svými staršími bratry Birchem a Charliem založil trio Monroe Brothers. Občas vystupovali v místním rádiu v Sun Bend v Indianě, kde tehdy on a jeho bratři pracovali na rafinerii. Birch záhy odešel z domu, ale oba mladší bratři vystupovali dále a nahrávali nové písně, například již zmíněný Kentucky Waltz, další věc, kterou Bill Monroe přepracoval z někdejšího obvyklého tradicionálu do bluegrassové podoby. A dále Footprints in the Snow, další jeho úžasná věc. V roce 1939 sformoval Bill Monroe svou první sestavu kapely Bluegrass Boys a ještě téhož roku se dostali do Grand Ole Opry. Jako mandolinista dosáhl značných úspěchů, jeho styl vynikal razancí, rychlými soli, stejně tak dokázal zahrát velmi jemně citlivé melodie. Spousta jeho skladeb se nějakým způsobem vztahovala k rodnému Kentucky, nejenom již zmíněný Blue Moon of Kentucky, ale celá řada dalších písní. My si teď pustíme několik ukázek z antologie, která jako dvojdisk vyšla v roce 1994 a obsahuje nahrávky z přelomu 40. a 50. let. Když si uvědomíme, jak letité už jsou ty nahrávky a jak kvalitně tehdy jeho muzikanti a především on sám dokázali hrát, tak
stojí za to se nad tím zamyslet. Pravda je, že celá řada, vlastně všichni dnešní bluegrassoví mandolinisté se odkazují k Billu Monroevi jako k člověku, který je muzikantsky formoval. O tom ostatně bude druhé pokračování jeho malé pocty. Tentokrát nám hraje on sám a Bluegrass Boys, v příštím díle to budou jeho pokračovatelé. Takže zazním Uncle Pen, Rawhide, krásná skladba Scotland, pak Big Mon, což není nic s měsícem, ale symbolika jeho příjmení, a konečně skladba Walking in Jerusalem.

Posloucháte Čaj do páté, dneska symbolicky věnovaný poctě Billu Monroevi. Od jehož úmrtí 9. září uplynulo právě 30 let. Dá se říci, že byl oceňován už ve své době, kdy byl řazen k mistrům mandolíny, pro který složil i mnoho instrumentálních skladeb. Do té doby byla mandolína převážně doprovodným nástrojem, anebo se používalo italské tremolo. Jeho styl, razantní styl hry na tento nástroj, pro který složil celou řadu sol, se výrazně změnil. Během 40. let 20. století Bill Monroe nepřetržitě koncertoval a jeho sestava Bluegrass Boys se postupně rozrostla a vykrystalizovala v roce 1945. Tehdy tento rok se dá považovat za milník v historii bluegrassu, protože v té době do Bluegrass Boys přibyli kytaristé Lester Flatt a fenomenální banjista Earl Scruggs, rovněž zakladatel budoucí historie techniky hry na pětistrunné banjo. V té době se dotvořil zvuk kapely, tvořený vícehlasým vokálem, ve kterém jako lead vokál dominoval právě jeho vlastní ostrý tenor a ten byl doplňován rytmickým základem basy a kytary, vyšperkovaný houslovými, mandolinovými a banjovými soli. Bill Monroe se stal autorem mnoha písní a instrumentálních skladeb, které postupem času v bluegrassu zlidověly a staly se z nich standardy, které si víceméně každý bluegrassový muzikant z kterékoliv země a z kteréhokoliv koutu naší planety zahraje s libovolným kolegou odkudkoliv. Takže opravdu jeho skladby dokonale zlidověly. Teď uslyšíme instrumentálky dvě, které se staly dominantami bluegrassových dílen, takzvaných workshopů, kdy se víceméně právě na základech nahrávek Billa Monroea a jeho pozdějších kolegů tvořil takzvaný základ instrumentáře bluegrassových kapel a solistů. Takže Devil's Dream, Old Joe Clark a pak zpívaná I'm Going Back to Old Kentucky. Nahrávka z roku 1961.

Styl a zvuk kapely Billa Monroea byl kopírován později mnoha dalšími skupinami. Po odchodu Lestra Fletta a Erla Skraxe, kteří si založili vlastní kapelu, ale přiznaně i nepřiznaně víceméně pokračovali v intencích toho, jak Bill Monroe vytvořil charakteristický zvuk pro bluegrassovou sestavu, tak se v kapeli Bluegrass Boys střídala celá řada hudebníků. Bylo jich během 60 let Monroevy koncertní kariéry více než 150. Monroe měl tendenci rekrutovat slibné mladé hudebníky, kteří u něj absolvovali jakousi učňovskou praxi, než se stali samostatnými uznávanými umělci. Takže stojí za to jmenovat zpěváky a kytaristy Clyda Moodyho, Lestra Fletta, o kterém už byla řeč, Meka Wisemana, Jimmyho Martena, Cartera Stanleyho, Della McCurryho, Petra Rowena, Rolanda Whitea, Dava Greena. Benžisty Erla Skraxe, Bache Robinse, Donna Renou, Sonny Osborna a Billy Keese, který se stal později také jedním z učitelů a vzorů hry na banjo. Z houslistů u něj hráli například Chubby Wise, Vassar Clemens, Byron Berline, kterého jsme později slyšeli v kapele California, Kenny Baker, Bobby Hicks, Gordon Terry, Randall Franks a Glenn Duncan. Monroe také pravidelně vystupoval s virtuózním hráčem na bluegrassovou kytaru Dokem Watsonem. Moderní bluegrassový zpěvák a hráč na mandolínu Ricky Skaggs byl, jak sám přiznává, velmi výrazně ovlivněn Monroem. Skaggsovi bylo pouhých 6 let, když v roce 1960 poprvé vystoupil na pódiu s Monroem a jeho kapelou na střední škole v Kentucky v Martě. A prohlásil, myslím, že význam Billa Monroea pro americkou hudbu je stejně důležitý jako Robert Johnson pro blues nebo Louis Armstrong. Byl tak vlivný a myslím, že je pravděpodobně jediným hudebníkem, který má po své kapele pojmenovaný celý hudební styl. Takže teď bude několik ukázek z dvojalba The Essential Bill Monroe, opět nahrávky z let 1945 až 49.

Ještě něco málo o vlastně dětství a hudebních začátcích Billa Monroea. Narodil se na rodinné farmě poblíž Rosin v Kentucky jako nejmladší z 8 dětí Jamese Buchanana a Melissy Vanderwy Monroeových. Jeho matka a její bratr James Pendleton, řečený Pen Van Diver, byli oba výrazně hudebně nadaní a Monroe s rodinou vyrůstali doma uprostřed hraní a zpívání. Bill měl skotské a anglické předky. Protože jeho starší bratři Birch a Charlie už hráli na housle a kytaru, Bill se musel smířit s hrou na méně žádanou a méně populární mandolínu. Vzpomínal, že jeho bratři trvali na tom, že hraje příliš hlasitě a musel odstranit z mandolíny 4 z 8 strun, aby příliš nevynikal. Matka mu zemřela, když mu bylo 10 let, jeho otec o 6 let později. Jeho bratři a sestry se nakonec z Rosin odstěhovali a Monroe zůstal u strýců a tet, až se nakonec usadil u již zmíněného Pendletona Van Divera, kterého často doprovázel, když on hrál na housle na tanečních večírcích. Tato zkušenost inspirovala právě jednu z Monroových nejslavnějších skladeb Uncle Ben. Sám na Van Diverův vliv velice pozitivně vzpomínal, připisoval mu zásluhu za to, že dal Billovi repertoár melodií, které se mu vryly do sluchové paměti a především smysl pro rytmus, který byl pro vůdčí osobnost jakékoliv kapely důležitý. Monroeovy skladby z pozdějšího období byly už převážně instrumentální, včetně skladeb jako byl Jerusalem Ridge, Old Dangerfield a My Last Days on Earth. Živé album z roku 1989 oslavilo jeho 50. výročí v Grand Ole Opry. Zajímavostí je, že hrál osobně pro 4 po sobě jdoucí prezidenty Cartera, Reagana, Bushe a Clintona. Tak nás čeká další ukázka z Essential Bill Monroe a bude to Bluegrass Breakdown, It's Mighty Dark to Travel, Shine, Hallelujah, Shine a Molly and Ten Brooks. Další z jeho jedinečně populárních skladeb, vlastní naprosto každé

Byl Monroe, kterému jsme věnovali dnešní čaj do páté, naposledy vystoupil 15. března 1996. Svou koncertní a hráčskou kariéru ukončil v dubnu tohoto roku po záchvatu mrtvice. Zemřel 9. září 1996 ve Springfieldu v Tennessee 4 dny před svými 85. narozeninami. Jako poctu k těmto narozeninám připravovali jeho hudební přátelé a následovníci album s názvem True Life Blues s podtitulem The Songs of Bill Monroe. Bohužel se vydání alba nedožil. Album vyšlo 15. října 1996 u vydavatelství Sugar Hill Records, teď zhruba měsíc po jeho smrti. O tomto albu bude řeč příště, takže pokud se vám dnešní pořad líbil, udělejte si na nás čas i za týden. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí.

zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem a sčítá křivdy, jen co jich tu je. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá a v nás všech hoří jedna stejná touha být jedinou, co tě miluje.

zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem, sčítá křivdy, jen co jich trůje. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá, a v nás všech hoří jedna stejná touha, být jedinou.

jsem děsně línej, umím jen pár akordů, proč bych se namáhal, dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Cítíš, jak se mění svět? Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. září.
1: V katechezi při generální audienci Lev XIV. Pokračoval ve výkladu konstituce Gaudium et Spes. Dnes hovořil o nezcizitelné důstojnosti člověka.
0: Před generální audiencí přijal papež biskupy přátele hnutí Focolare.
1: Francie se připravuje na papežovu návštěvu. Organizátoři cesty zveřejnili její podrobný program.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno. Buďte vítáni.
2: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: Koncilní konstituce Gaudium et Spes se v první kapitole věnuje důstojnosti lidské osoby a zdůrazňuje, že právě tato důstojnost je základem a podmínkou oněch hodnot, které se dnes nejvíce cení, které však nesmějí ztratit své napojení na svůj božský zdroj, mají-li se vyhnout deformaci v důsledku pokaženosti lidského srdce. Cesta, která vedla ke zviditelnění základních rysů důstojnosti lidské osoby a jejich práv, nepochybně představuje jednu z nejvýznamnějších stránek lidských dějin. Dosud jsme však nedospěli na konec této cesty, a je třeba čelit starým i novým překážkám, které brání jejímu plnému uskutečnění.
0: Církev zde otevřeně nabízí svůj příspěvek a připomíná, že lidská důstojnost vyplývá ze samotného bytí lidské osoby. Měl jsem nedávno možnost to zdůraznit ve své encyklice Magnifica Humanitas. Každý člověk je Bohem zamýšlen a chtěn. A jako takový má vstoupit do příběhu společenství s ním, s druhými lidmi a se stvořením. Jeho důstojnost nezávisí na schopnostech, které má, na bohatství nebo na postavení, které zastává, na správných či špatných rozhodnutích, která učiní. Je to dar, který člověka předchází a převyšuje, svěřený Bohem jako výraz jeho lásky, která se nikdy neumenší. Nekonečná důstojnost lidské bytosti je tedy zakořeněna v její identitě. Člověk byl stvořen k božímu obrazu a dostal schopnost poznávat a milovat svého stvořitele a byl od něho ustanoven pánem nad veškerým pozemským tvorstvem, aby mu vládl a užíval ho k boží slávě.
1: Ve světle víry můžeme pochopit nejhlubší základ důstojnosti lidské osoby, protože syn zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. Když mluvíme o člověku, mluvíme vždycky o vztahu, společenství, spoluúčasti ve vztahu k Bohu i druhému člověku. To znamená synovský vztah k Bohu Otci a bratrský vztah ke Kristu a ke všem lidem. To vylučuje uzavření se do sebe ve své soběstačnosti. Být člověkem znamená chápat sebe sama jako dar, který je třeba sdílet, znamená to růst a dozrávat v přijímání druhých, ve vzájemnosti, ve službě.
0: Tato důstojnost je svěřena každému člověku a jeho osobní odpovědnosti. Zároveň vyžaduje také solidaritu a vzájemnou péči. Má-li být překonán bezpočet klamů a manipulací, které dosud narušují její vnímání a překážejí jejímu uskutečnění. V důsledku rozhodnutí proti důstojnosti lidské osoby napříč dějinami je také dnes člověk sám v sobě rozdělen a celý lidský život, individuální i kolektivní, se jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Tuto situaci křehkosti a omezení však může uzdravit naděje, protože sám Pán přišel, aby člověka osvobodil a posílil tím, že ho vnitřně obnovil a vyhnal knížete tohoto světa k který ho držel v otroctví hříchu.
1: Konstituce Gaudium et Spes také potvrzuje, že lidská důstojnost se týká člověka v jeho celistvosti. Proto je třeba odmítnout dualistické pohledy. Lidská bytost je jednotou duše a těla. Redukce těla na předmět, s nímž lze libovolně nakládat, je vždy popřením důstojnosti člověka. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem a je nezbytné považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního dne má být vzkříšeno s ostražitostí, která tělu nedovolí přisluhovat nezřízeným náklonostem jeho srdce v důsledku toho, že jsme všichni raněni hříchem.
0: A konečně Gaudium et Spes také uvádí trojí nejvýraznější vyjádření důstojnosti lidské osoby. Jsou to inteligence, která činí z lidské bytosti neúnavného hledače pravdy, svědomí, jehož prostřednictvím dává člověk jednotu a smysl vlastnímu životu, svoboda, která člověku umožňuje být zodpovědným protagonistou vlastních rozhodnutí. Tyto tři rozměry jsou mezi sebou vzájemně úzce propojeny. Právě ve svědomí poznáváme pravdu jako takovou a svoboda ji může zakoušet jako svůj základ a potenciál. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje a neustále nás ujišťuje o naší důstojnosti Božích synů a dcer. Vymaňuje nás z pout strachu a vede nás ke konečnému cíli, totiž k životu v plnosti, mimo dosah smrti, který nám Kristus slíbil. Jedině v něm nachází tajemství člověka pravé světlo. Jen od

0: pozdravech v závěru generální audience Lev XIV. Dále apeloval na důležitost lidské důstojnosti. Zvu vás, abyste žasli nad lidskou důstojností přijatou od Stvořitele. Týká se celého člověka, neboť lidská bytost je jednotou těla a duše. Tak si uvědomíte její velikost. Najdete potřebnou sílu ji bránit a prosazovat ve svých životech.
1: Papež také srdečně pozdravil polské věřící u příležitosti oslav dožínek, které v Polsku mají silně náboženský rozměr. V těchto dnech během dožínek, kdy děkujeme za plody země, chválíme se žalmistou Stvořitele. Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal. Svěřujeme Pánu práci zemědělců, díky níž nám nechybí náš každodenní chléb. Kéž Maria, nejkrásnější z květů země, chrání vaše rodiny a vaše pole. Všem vám žehnám.
2: A tutti la mia benedizione.
0: Papež Lev XIV. Přijal ve Vatikánu biskupy z celého světa, kteří se účastní setkání hnutí Focolare. Jsou mezi nimi také arcibiskup Jan Graubner a monsignor Antonín Forbelský. Svatý otec připomněl, že základem jejich společenství je vědomí Kristovy přítomnosti. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Ústředním tématem letošního kongresu Přátel hnutí založeného Kiarou Lubichovou je výzva svědčit o jednotě. Jde o úkol, který je v dnešní době ještě naléhavější než v minulosti. Lev XIV. Poukázal na výzvy moderní západní společnosti, která trpí důsledky individualismu. V takovém prostředí bývá svoboda často představována jako absolutní autonomie, schopnost usilovat o štěstí bez jakýchkoliv morálních, přirozených či dokonce lidských mezí. To však podle Lva 14. vede k paradoxu. Lidé se často cítí méně svobodní, být ti sami sebou, nebo následovat své nejvyšší ideály. A to kvůli skrytému strachu z odsouzení nebo z toho, že nezapadnou.
1: Papež zdůraznil, že řešení současné krize nepřinesou administrativní změny, nové organizační struktury či projekty. Odpovědí na bolestivé rozdělení, které sužuje náš svět, není zakládání dalších výborů ani spouštění nových projektů, ale návrat k prameni naší jednoty, jímž je Nejsvětější Trojice. V závěru promluvy biskupy vyzval k velkorysé a vytrvalé modlitbě před naším Pánem ve svatostánku, v klidném a pozorném slavení denní modlitby církve a ve mši svaté. Tímto způsobem budete navzájem i před těmi, kterým sloužíte, svědky té jednoty, která tvoří věčný pokoj.
0: O setkání s papežem je ve Francii obrovský zájem. Očekává se, že jen v Paříži ho bude vítat až 1,5 milionu lidí. Na tiskové konferenci v síle francouzské biskupské konference to uvedli biskupové zodpovídající za organizaci papežské návštěvy. Jak zdůraznili, zájem o návštěvu projevují nejen katolíci, což svědčí o velké duchovní žízni obyvatel země.
1: Jedním z hlavních momentů papežovy návštěvy francouzského hlavního města bude bdění na stadionu Stade de France, kterého se spolu se svatým otcem zúčastní přibližně 80 tisíc mladých lidí. Bude při něm vystavena Kristova svatá tunika, přivezená z baziliky v nedalekém Argenteji. Lev XIV. Bude vůbec prvním papežem, který se bude modlit u této relikvie utrpení Páně. Vystavení svaté tuniky během modlitební vigílie 25. září bude výjimečnou událostí ze dvou důvodů. Jednak proto, že běžně není vystavena na veřejnosti. Věřící, kteří se modlí v bazilice v Argenteji, kde je uložena, mohou spatřit pouze její malý fragment. Za druhé,

průběhu staletí se stávalo velmi zřídka, že by relikvie Argentej opustila. Není bez zajímavosti, že všechna dostupná místa pro mladé byla vyčerpána během první hodiny po otevření rezervací. Tunika z Argenteil, známá jako bezešvá suknice našeho Pána Ježíše Krista, je utkaná na tkalcovském stavu jako jeden kus látky. Vzhledem ke shodě stop krve s těmi, které se nacházejí na turínském plátně a na základě mnoha dalších výzkumů, je považována za autentický Ježíšův oděv, o který podle popisu v Evangeliu svatého Jana vojáci pod křížem losovali. S největší pravděpodobností Karlu Velikému darovala byzantská císařovna Irena a do Argenteil se dostala kolem roku 815 zásluhou dcery francouzského panovníka Teodrady, která byla abatyší v tamnějším klášteře. Písemně je přítomnost této relikvie ve francouzském městě doložena až od roku 1150, kdy byla nalezena v tamnějším benediktínském klášteře a poprvé vystavena na veřejnosti v roce 1156 za přítomnosti francouzského krále Ludvíka VII. Dnes se skládá z 20 sešitých kusů. V roce 1793 ji tehdejší farář z Argenteil rozřezal, aby ji ukryl před nelítostným ikonoklazmem francouzské revoluce. Ne všechny její fragmenty se následně podařilo najít. Jeden z nich je uložen ve Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Hledám tě tam, kde nic není, jen tuny kamení a kilometry osamění. A hlava bolí a hlava tepe, to věčně zatepe.

0: Krátce před 6 hodinou vám k poslechu nabízíme myšlenku na den od Hany Pinknerové z knihy Být blíž a uslyšíme ji v podání Jaroslavy Círusové.
1: Kdo zapaluje? Já mám babičku rád, protože se u ní vždycky naučím něco nového, prohlásil asi 4letý chlapeček. Seděl se svou maminkou na sedadle v tramvaji a vypadal náramně spokojeně. Maminka se ho zeptala, co nového se naučil dnes, a on jí rozvážně vysvětloval pravidla hry o nějaké paní. Tu jsem neznala a Kloučkova maminka zjevně také ne. Ovšem maminka postupnými doplňujícími dotazy zjistila, že chlapeček s babičkou hráli dámu. Bylo to hrozně milé pozorovat toho malého kluka, jak nadšeně vypráví o svém potěšení z učení se novým věcem. Minulý týden už skoro sám upekl koláč a předtím skládali hrozně těžkou skládačku. A příští týden prý to bude překvapení. Ta jeho babička musí být skvělá ženská, napadlo mě. Jak nejspíš docela spontánně a zábavně umí podporovat chuť malého človíčka do objevování nových věcí. Asi i ona sama bude aktivní a vynalézavá. V tom je totiž skryto to tajemství dobrého vychovatele. Zapaluje, protože sám hoří. Nesložitou dedukcí se můžeme dostat k tvrzení, že člověk by neměl dělat to, pro co nehoří. Mám pro takové tvrzení jako důkaz svoji maminku. Celý život pracovala jako úřednice. Myslím, že ji uspokojovalo, když jí všechno v pořádku sedělo. Ale po odchodu do důchodu neváhala ani vteřinu. Všichni mysleli, že bude přesluhovat, ale to ona ani náhodou. Okamžitě si našla brigádu v prodejně optiky. Doopravdy totiž hořela pro čištění, leštění a pulírování. A kde jinde by se uplatnila lépe, než mezi skleněnými vitrínami, kde jí neuniklo ani zrnko prachu. Opravdu tam byla šťastná. Dělala to, co jí nesmírně těšilo, a ještě jí za to platili. A co vy? Hoříte pro to, co děláte? Chodili byste do svého zaměstnání, i kdybyste si nemuseli vydělávat?

Je krátce po 6. hodině, vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je čtvrtek 10. září, Světový den prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře, umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. Podle kalendáře občanského má dnes svátek Irma, jméno je německého původu a znamená velká, silná nebo pevná. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku a na Proglasu vás už v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat slovům dnešního evangelia.

Ze 6. kapitoly podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: Ale vám, kteří posloucháte, říkám, milujte své nepřátele. Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej. A kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodění těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele. Prokazujte dobrodění a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť On je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří i vám.

0: v tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě raní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme památku blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka. Dnešní texty budou ze třetího týdne žaltáře od strany 1214, v novějším vydání breviáře od strany 1214, ve starším 1091. 1091. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z památky strany 1688, 1688 nebo 1499. 1499. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1214 a 1688. Ve starším vydání strany 1091 a 1499. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěcho lkajících, tvé dobroty líbeznost, každé jitro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly, čistou rosou nebeskou sladkého učení. Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou navštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí. Bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém po zdejší žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Hospodin miluje, co založil na svatých horách. Miluje brány Sionu nad všechna Jakubova sídla.
1: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, ba i Filištínsko, Tyrus z Etiopií. I ti se tam narodili.
1: O Sionu se řekne, jeden jako druhý se v něm narodil. Sám svrchovaný mu dal pevný základ.
0: Hospodin zapíše do knihy národů. Tito se tam narodili.
1: Při tanci budou zpívat. Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
2: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
1: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
0: Hle, Pán Hospodin přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu.
1: Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk.
0: Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky.
1: Ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.
0: Kdo hrstí změřil vody a určil pídí rozměry nebe.
1: Kdo nabral do odměrky prach země, zvážil závažím hory a na vahách pahorky.
0: Kdo řídil Hospodinova ducha, kdo ho poučil svou radou,
1: s kým se radil, aby mu dal rozum, aby ho poučil o stezce práva.
0: Kdo se s ním sdílel o vědění a ukázal mu cestu moudrosti?
1: Hle, národy jsou jako krůpěj na okovu, za prášek na vahách se mohou považovat. Hle, ostravy ostrovy váží jako smítko.
0: Libanon nestačí na rozdělání ohně, je málo jeho zvěře na žertvu.
1: Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly. Nemá je za nic, jen za prázdnotu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
1: Oslavujte Hospodina našeho Boha a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Hospodin kraluje, třesou se národy, trůní nad cheruby, chvěje se země.
1: Hospodin na Sionu je veliký a nade všemi národy vyvýšený.
0: Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, neboť je svaté.
1: Pevně vládne ten, kdo miluje právo, ty jsi určil, co je správné. Právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se u podnože jeho nohou, neboť je svatá.
1: Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími a Samuel mezi těmi, kdo vzývají jeho jméno. Vzývali Hospodina a on je vyslýchal.
0: Mluvíval k něm v oblačném sloupu, slýchali jeho příkazy, zákon, který jim dal.
1: Hospodine, náš Bože, ty jsi je vyslyšel, Bože, byl jsi k ním milostivý, ale také jsi trestal jejich přestupky.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se na jeho svaté hoře, neboť svatý je Hospodin, náš Bůh.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů, jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat,
1: vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
2: Byla by dána milost zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Byla mi dána milost zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství.
0: Děkujeme Bohu Otci za to, že svou láskou vede a živí svůj lid. Radostně volejme.
1: Sláva tobě, Bože, na věky.
2: Nejlaskavější Otče, chválíme tě za tvou lásku.
0: Neboť ty s nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil.
2: Na počátku tohoto dne vlož do našich srdcí snahu ti sloužit.
0: Aby tě naše myšlenky a skutky stále oslavovaly.
2: Očisti naše srdce od zlých žádostí.
0: Abychom vždy hledali tvou vůli.
2: Otevři naše srdce potřebám všech lidí.
0: Aby nepostrádali naší bratrské lásky.
1: Sláva tobě, Bože, na věky.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, tvé volání a touha po spáse duší, které tě nepoznali, vedli blahoslaveného Karla až do Japonska, aby tam hlásal tvou pravdu a vydal o ní svědectví mučednickou smrtí v ohni. Prosíme tě, dej, ať i my o tobě vydáváme věrohodné svědectví svým bližním. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Ve čtvrtek 23. týdne v mezidobí čteme začátek knihy žalospěvů. Spustošení Jeruzaléma. Ach, jak opuštěné sedí město, kdysi plné lidí. Stalo se podobným vdově, město kdysi slavné mezi národy. Vládkyně nad zeměmi se octla v porobě. Bolestně pláče v noci, slzy jí kanou po líci. Nikdo ji netěší ze všech jejich milenců. Všichni přátelé ji zradili, stali se z nich nepřátelé. Juda šel do vyhnanství pro svou nepravost, pro množství svého modlářství. Sídlí mezi pohany, nenalézá klid. Dostihli ho všichni, kdo se za ním hnali, když byl v tísni. Cesty k Sionu truchlí, neboť nikdo nejde na slavnost. Všechny jeho brány jsou opuštěny. Vzdychá jeho kněžstvo, jeho pany sténají, sám je plný hořkosti. Zvítězili jeho odpůrci, jeho nepřátelé mají úspěch. Neboť pro množství jeho nepravostí na něj Hospodin seslal bolest. Jeho děti jdou do zajetí, hnány svým protivníkem. Sionská dcera je zbavena celé své krásy. Její knížata jsou jako berani, kteří nenašli pastvu. Zhroutili se vyčerpáním před tím, který je žene. Jeruzalém vzpomíná na dny své bídy a svého bloudění, na všechny své poklady, které mýval odpradávna, když jeho lid upadal do moci nepřítele a nikdo mu nepomohl. Viděli to nepřátelé a smáli se jeho zkáze. Velmi zhřešila jeruzalémská dcera, zhnusila se všem. Všichni její ctitelé jí pohrdli, protože viděli její nahotu. Ona hlasitě vzdychá a odvrací se. Na lemu jejich šatů lpí nečistota, už se nestará o budoucnost, klesla tak, že to vzbuzuje podiv. Nemá těšitele. Slédni, Hospodine, na mou bídu, nepřítel jásá. Protivník vstáhl svou ruku na všechny její poklady. Vidí, jak do její svatyně vcházejí pohané, kterým si zakázal vstoupit do tvého shromáždění. Všechen její lid sténá, hledá chléb, dává své skvosty za pokrm, aby zachránil život. Shlédni, Hospodine, a uvaž, jak jsem potupená. Vy všichni, kteří jdete okolo cestou, pohleďte a vyste, zdali je bolest, jako bolest má, která mě byla způsobena, již mě zasáhl Hospodin v den svého rozjitřeného hněvu. Spravedlivý je Hospodin, neboť jsem vzdorovala jeho slovu. Nuže, slyšte to všechny národy a pohleďte na mou bolest. Moje pany i moji jinoši odešli do zajetí. Volala jsem na své milence, ti však mě zradili. Moji kněží a moji starci zahynuli v městě, když se scháněli po jídle, aby zachránili život. Pohleď, Hospodine, jak je mi úzko. V mých útrobách to vře, srdce se mi vnitru svíjí, že jsem se spupně vzepřela. Venku vraždí meč, uvnitř řádí smrt.

A je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je čtvrtek 10. září, Světový den prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. Připomínáme i nedožité 105. narozeniny kněze Václava Razíka, kaplana brněnských studentů, vězně komunistických lágrů a žalářů, biskupa skryté části umlčené církve. Zemřel na následky věznění v roce 1984. 95. by oslavil americký lékař a filantrop českého původu profesor Tomáš Klíma, uznávaný odborník v oblasti transplantační medicíny, zakladatel a organizátor programu výměnných stipendijních stáží mladých lékařů, odešel v roce 2022. Před 30 lety valné shromáždění OSN přijalo smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek. 7 let je na věčnosti jezuita páter Josef Koláček, překladatel a spisovatel, latiník, legenda české redakce Vatikánského rozhlasu. Stejně tak 7 let nás dělí od úmrtí výrazné postavy českého skutingu Milana Blažka, řečeného Merkur, učitele vězně komunismu. 81 let se dnes rozžívá aktivní odpůrce organizovaného zločinu v Itálii a podporovatel obětí mafie, zastánce lidí na okraji Don Luigi Ciotti. A svátek má Irma. Jméno je německého původu a znamená velká, silná nebo pevná. Tak Irmám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes po studené frontě očekáváme na většině území citelné ochlazení. Převážně bude oblačeno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. A nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme tam také přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pořad pro naše nejmenší posluchače. Od 7 hodiny pak nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude zpívat Michal Hrůza píseň Kouzlo samoty.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Dospíval Michal Hrůza a tady jsou očekávané události s datem 10. září 2026. V Římě představí projekt mezinárodní výstavy, která po téměř 700 letech znovu spojí tři dochované fragmenty Markova evangelia z 6. století uložené v Praze, či Vidale del Friuli a Benátkách. Samotná výstava začne v sobotu v italské Aquileji. Startuje 37. ročník celorepublikové akce Týdny pro duševní zdraví. Nabízí rozmanitý program složený z koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení nebo workshopů či besed. Všechny události se zaměří na osvětu o duševním zdraví a psychických nemocech. Hosté debaty v Českých Budějovicích se budou zamýšlet nad otázkou, zda je sola scriptura adekvátním modelem teologické autority. Pozvání přijali předseda Rady církve bratrské David Novák a bohoslovec kněžské fraternity svatého Petra Michal Bubeník. Setkání v sále u kostela obětování Panny Marie bude předcházet mše svatá v přilehlém chrámu. A vernisáž fotografií, které se věnují službě nemocničních kaplanů, se chystá v galerii Patro v Uherskohradické nemocnici. Na slavnostní otevření naváže mše svatá v nemocniční kapli. Tolik z očekávaných událostí.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

časem prý vzpomínka okorá a potom v dým se nám změní. Vzpomínám na pana doktora.

na pána, který mě chrání. Pan doktor ke mně se naklání, já ho chci pohladit dlaní.

jako obvykle začneme modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za nové ráno. Chtěli bychom tě dnes prosit za celý den, ať se vydaří a večer, až půjdeme spát, ať z něj můžeme mít radost. Prosíme, pomáhej nám ve všech zkouškách. Amen.

0: Po modlitbě se pustíme písničku, bude z pohádky Lotrando a Zubejda Mniši jsou tiší. Tak doufám, že vás potěší a po ní už se pustíme na soutěž.
1: Mniši jsou tiší, jak mniši a do kroniky píší, že léta páně pět zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní.

0: Všichni do cel!
1: Dosti se postí a jen když přijdou hosti,
2: tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
3: Však s takhle malinký.
2: Však s takhle malinký.
4: Však s takhle malinký.
5: A po písničce je tu čas na soutěž.

A jak už jsem slibovala, dneska vyrážíme na výlet za památkami. Pokud poznáte tedy památku, na kterou se dnes podíváme, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. No a já už se moc těším na někoho z vás, kdo zavolá. Tak tedy dobře poslouchejte nápovědu. Tato památka se nachází ve středních Čechách. Je to takové, mohli bychom říct, tajuplné místo, které v 11. století založil slavný poustevník jménem Prokop. Podle pověsti byl tak mocný, že zapřáhl do pluhu samotného čerta a oral s ním pole. Zajímavé je, že na tom místě můžeme mimo jiné vidět zdi chrámu, který stavitelé nikdy nestihli dokončit. Také napovím, že městem protéká stejnojmenná řeka a má ho v názvu i tato památka. A pokud jste pozorně poslouchali písničku před soutěží, tak mniši jsou tiší, tak má také určitou spojitost s touto památkou. Tak já vidím, že už někdo si to rozmyslel, chtěla jsem říct, že už někdo volá, rozmyslel si to, tak prosím neváhejte a volejte na číslo 739 850 345. A já už zvedám telefon.

0: On. Dobré ráno.
1: Ahoj Markéta Bezděková.
0: Ahoj Markétko. Tak nám povíš, jaká je to památka?
1: Sázava.
0: Perfektní, je to Sázavský klášter, výborně, ve městě Sázava. Už jsi tam někdy byla, Markétko?
1: Dvakrát jsme tam byli.
0: Dvakrát se tam byli.
1: Na dovolené.
0: Uh-huh. A jak se ti tam líbilo?
1: Bylo to tam dobrý.
0: Dobrý, že? Je to takové zajímavé. A tak, Markétko, a na co se dneska těšíš? Co pěkného tě čeká?
1: Výlet ve školou krosně na takovým rybníku a ještě potom na tanečky.
0: Výlet k rybníku a na tanečky, tak to zní moc dobře. Tak
1: do ono hudebky.
0: Do hudebky taky?
1: Do hudebky na ty tanečky.
0: Mhm. Tak to máš dneska docela nabité. No ono se ochladilo, tak doufám, že vám nebude zima na výletě.
1: A potom ještě mám skauty, takový kroužek.
0: Ještě skauty. Tak to máš určitě spoustu pěkného programu dneska. A Markétko, dám ti vybrat teďka písničku. Mám tady Když se zamiluje kůň, Královské reggae anebo Pan Šatra.
1: Pan Šatra.
0: Dobře, dáme Pana Šatru. Komu ho pošleme?
1: Vaškovi. Moment, tatínkovi do práce. Všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak moc děkuji. Posíláme, zdravíme celou tvou rodinu. A Markétko, přeji, ať se ti teda všecko dneska vydaří, ať máte ten výlet fajn a budu se zase těšit někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dohrála nám písnička Na přání pan Šatra, kterého se vysoutěžila Markétka. Cílem dnešního výletu za památkami byl Sázavský klášter, tak si k němu pojďme ještě povědět pár informací. Sázavský klášter je úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa, jak už zaznělo v medailonku na začátku, patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Svatý Prokop tam založil benediktínský klášter. Místo bylo zvláštní tím, že se tam mluvilo a zpívalo staroslověnsky, tedy v řeči, které lidé rozuměli, a ne latinsky, jak bylo zvykem. Od konce 11. století tam sídlili mniši latinského ritu. Potom byl klášter přestavěn v gotickém stylu a později ještě upraven barokně. Na konci 18. století byl zrušen a přestavěn na zámek. Část areálu spravuje Národní památkový ústav, klášterní kostel svatého Prokopa a faru má od roku 1788 v majetku a správě místní římskokatolická farnost. Klášter je chráněn jako kulturní památka a v roce 1962 byl zařazen mezi národní kulturní památky. To je tedy k Sázavskému klášteru, možná to byl pro někoho tip na výlet. Já už se s vámi pro dnešek loučím, ranní zíváček je u konce. Moc vám děkuji, že posloucháte, že máte odvahu volat do živého vysílání. Přeji vám všem pěkný den, ať se vám podaří všechno, co vás čeká. No a zítra nezapomeňte ladit opět ranní zíváček v 6.45. Navštíví nás nějaká slavná osobnost. No a protože máme ještě čas, tak posílám na cestu do školy písničku z filmu Ať žijí duchové.
1: Jendo, nemohl by sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
2: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď ranní zíváček.
2: Posune řemeslo zas o kousek dál, bude kolotr intelektuál.
3: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
4: Je čtvrtek 10. září a u mikrofonu jsou Martina Mašková
5: a Šárka Feniková.
6: Český rozhlas Plus.
5: A jaká je naše další nabídka? Premiéři zemí Vyšegrádu budou ladit přístup k evropskému rozpočtu a cenám energií, jak si momentálně rozumí.
4: Které úlohy plní bojích na Ukrajině pozemní robotické vozy?
5: A co říkají studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na plánované slučování katedér či ústavů?
4: Zprávy, které dnes celé ráno dopoledne slyšíte, prezentuje Martin Matějka.
7: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
8: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
9: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
8: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
10: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
8: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
7: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit a poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. A teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. A předseda SPD Tomio Okamura už dřív řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
11: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
7: Opozice považuje návrh za populistický, třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí, minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav a po dopadu dronů vypukl na několika místech požár. A podle šéfa ruského nejjižnějšího regionu Fjodora Štukina se plameny podařilo uhasit.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadu policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
12: Co jste pil?
13: Hej, hej tu druhou zadára, dělej.
12: Já jsem dostal na oko.
14: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
15: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
14: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
16: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
14: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Spojené státy mají podle statistik přes 269 milionů dospělých občanů. Státní kasu by tak Trumpův návrh přišel zhruba na desetinásobek toho, než kolik podle odhadů zatím stála válka s Íránem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí, většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaně zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
17: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
7: Zastupitelé hlavního města se dnes sejdou na prvním jednání po letních prázdninách. Hlasovat budou mimo jiné o směně pozemků v místě budoucí stanice linky metra D nádraží Krč. Zastupitelé projednají taky novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Zabývat se budou i několika peticemi, mimo jiné o úpravě semaforů v Trojské ulici v Praze 7. A Česká filharmonie dnes vystoupí na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. A v rámci koncertu v pražském Rudolfinu zazní i skladatelův Karneval.
18: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako Rej Masek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéf dirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Yoon Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
7: Dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné z 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu zdržení asi 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony před Senohraby zdržení od sjezdu na 5 hosty a na Prahu asi 15 minut. V Praze je silný provoz, komplikace stále v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Kousek za sjezdem na Dejvice stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Průjezd tunely musí regulovat a plní se Patočko na Břevnově a také Dobřížská před Mrázovkou. Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Kolony jsou od Černého mostu i od Spořilovské vždy na 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
19: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jak jsme na Proglasu informovali, mnozí ředitelé soukromých a církevních škol se shodují, že případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného nebo úplný zánik. Reagují tak na pondělní vyjádření premiéra Andreje Babiše. Po jednání vlády řekl, že by ministr školství Robert Plaga mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poskytování peněz těmto školám ale vyplývá ze zákona. Plaga minulý týden sdělil, že mu v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí asi 6 miliard korun, mimo jiné právě na soukromé a církevní školy. O vyjádření jsme požádali Ondřeje Mrzílka, koordinátora církevního školství Pražské arcidiecézy a ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze.
2: Systém financování vlastně pro církevní školy počítá už s nějakým ročním zpožděním těch finančních prostředků. To znamená, my jsme financováni podle vlastně těch průměrů krajských normativů, konkrétně pro rok 2027 to budou krajské normativy za rok 2026, které se vyprůměrují a přiřadí se k těm jednotlivým hlukům vzdělávacích oborů a to budou peníze, které my dostaneme od ledna 2027. A tenhle ten rozpočet ale nepočítá s jakýmikoliv finančními změnami v roce 2027. Ty se nám zase projeví až v roce 2028. To znamená, už vlastně v této chvíli jsme s tím financováním maličko pozadu. To znamená, když se zvýší třeba mzdy v tom veřejném školství, tak my na ně ty peníze nedostaneme a už musíme sahat do nějakých rezerv. A to je důvod, proč třeba my ve škole vybíráme školné, abychom vlastně byli schopni udržet ty mzdy na nějaké srovnatelné úrovni, abychom vlastně byli schopni zaplatit veškeré ty mzdové a provozní náklady, které my ve škole máme.
1: Pokud by ze strany ministerstva došlo ke snížení státní dotace, nutně by to vyvolalo požadavek zvýšit školné, míní Ondřej Mrzílek.
2: Bylo by to skokové zvýšení školného, které by jako vlastně dosahalo v našem případě teď 16 tisíc, pokud by to bylo těch 15%, tak by to muselo být na nějakých 35 tisíc ročně, což by pro mnohé žáky, rodiče, rodiny byl zcela jistě problém, protože ty částky jakoby pro někoho mohly být vysoké. A je to hlavně také změna nějak jakoby uprostřed školního roku, protože my ty peníze dostáváme na kalendářní rok, nikoli na školní rok. Že by to prostě znamenalo nějakou komplikaci. A v našem případě, pokud bychom třeba dostali to snížení o 15%, bych to vztahl k té dotaci na rok 26, tak by to znamenalo výpadek 8 milionů, což vlastně my bychom nebyli schopni odučit v týdně 150 hodin, což je prostě nějaká pětina těch hodin, které my v rámci toho běžného rozvrhu odučíme. To znamená, ve své podstatě by celý tenhle ten proces byl likvidační, a znamenalo by to odliv žáků, kteří by se ale hlásili na veřejné školy. A je to tedy tak, že ta služba naše, co se týká církve v oblasti školství, tak už je tady několik desítek let. Stát s ní počítá, stát vlastně tuhle tu naší službu financuje. A pokud prostě by došlo k tomu přelivu do těch veřejných škol, tak prostě ty kapacity třeba konkrétně v Praze vůbec nejsou. A byla by tady celá řada, která by vlastně neměla ve škole žádné místo.
1: Zhrnul Proglasu koordinátor církevního školství v Pražské arcidiecézi a ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze Ondřej Mrzílek.

0: Akce v olomouckém kulturním areálu Letňák dnes spojí několik neziskových organizací. Nejen kulturní program pro všechny věkové generace slibuje za organizátory Jana Berhjav Hlaváčová.
1: Poprvé samozřejmě zde společně se představí 4 organizace. Organizace Za sklem, Maltéská pomoc, Jdeme autistům naproti a Centrum sociálních služeb Klíč. Součástí programu bude také vystoupení klientů denního stacionáře Domino. Na návštěvníky čeká pestrý program, skákací hrad pro děti, hasičské auto, nejrůznější aktivity pro děti i pro dospělé a také vzácný host, olympionik a šermíř Jakub Jurka, který sebou přiveze samozřejmě i svou olympijskou medaili. Pro nás je ale nejdůležitější spojení těch 4 organizací, protože je to začátek spolupráce, který může do budoucna přinést ještě větší pomoc a podporu lidem, kteří potřebují. My tím vlastně chceme ukázat, že když se spojíme, dokážeme oslovit více lidí a navzájem se podpořit a vytvořit prostor, kde každý může cítit, že na to není sám a že jsme tady i my pro něj.
0: Sdělila Pro glasu Jana Berhjav Hlaváčová z neziskové organizace Za sklem, která se na dnešní akci v Olomouci pořadatelsky podílí.
1: Jsme organizace, která pomáhá rodinám a lidem na spektru autismu. Jsme poskytovatelem 4 registrovaných sociálních služeb s nadregionální působností. Ty služby jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na spektru autismu, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a centra denních služeb, které poskytujeme prostřednictvím poboček ve Zlíně, v Olomouci, Praze, v Brně, v Kyjově a také teď v nově otevřeném komunitním a pobytovém centru Břestu u Kroměříže. Naším hlavním cílem je opravdu pomáhat rodinám a hlavně lidem na spektru autismu.
2: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají. Když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krátko

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás

0: Benediktínské opatství v Rajhradě oživí od zítřka nová expozice. Spojí sochařské umění Radka Andrleho s tvorbou malíře Pavla Císaře. Ten nám výstavu s názvem Hluboký ponor, vysoký stín, nečekaná aura představil.
1: Víceméně ten hluboký ponor, vysoký stín by se dalo vysvětlit, že hluboký ponor to budou moje obrazy, to znamená, budu takovej dohloubky filozofický, pocitový, a vysoký stín, to je taková ta figurativní tvorba Radka Andrleho. Kurátor Michal Čermák přišel s tím, že by spojil nás dva dohromady, že by to byl takový krásný kontrast mezi náma dvěma, mezi naší tvorbou. Ten třetí rozměr, který tam je, je ten benediktinský klášter, kde to je ještě navíc v tomhletom duchovním rázu celého toho kláštera.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je krátce po půl osmé, čtvrtek 10. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnešní den je Světovým dnem prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře, umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. Připomínáme i nedožité 105. narozeniny kněze Václava Razyka, kaplana brněnských studentů, vězně komunistických lágrů a žalářů, biskupa skryté části umlčené církve. Zemřel na následky věznění v roce 1984. 95. by oslavil americký lékař a filantrop českého původu profesor Tomáš Klíma, uznávaný odborník v oblasti transplantační medicíny, zakladatel a organizátor programu výměnných stipendijních stáží mladých lékařů. Odešel v roce 2022. O půlnoci z 10. na 11. září 1989 Maďarsko otevřelo své hranice s Rakouskem a umožnilo tak tisícům občanů NDR emigrovat na západ. Událost předznamenala pád berlínské zdi i komunismu v Evropě. Před 30 lety valné shromáždění OSN přijalo smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek. Před 25 lety byla v Praze otevřená první stálá taneční scéna v Čechách, divadlo Ponec. 81 let se dnes rozžívá aktivní odpůrce organizovaného zločinu v Itálii a podporovatel obětí mafie, zastánce lidí na okraji Don Luigi Ciotti. A svátek slaví Irma. Jméno je z němčiny a znamená velká, silná anebo pevná. Tak Irmám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes očekáváme citelné ochlazení. Převážně bude oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní ráno? Na Proglasu. Bude to jako tradičně ranní hudební kompas v 7.45. Představí se nám duo akordeonista Jakub Jedlinský a houslista Pavel Fischer a jejich album 300 vlaků. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabídneme přehled očekávaných událostí, samozřejmě také zprávy a pozvánky z regionů a od 9. hodiny pořad Na stole je téma. V poslední době jsme svědky výrazného rozvoje paliativní péče. Zároveň však sílí také tlak na dekriminalizaci eutanazie. Téma závěru lidského života se tak stává stále naléhavějším společenskou, medicínskou, etickou i právní otázkou. Právě těmto souvislostem bude věnován dnešní pořad s názvem Iluze dobré smrti. Debatovat budou doktor René Milfajt, spolupracovník a člen klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní charity Chrudim a člen rady sekce pro etiku a v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a žurnalista Pavel Šafr. Vydavatel, komentátor a dlouholetý šéfredaktor řady novinových i časopisových titulů, který je také spoluautorem a editorem sborníku Iluze dobré smrti. A pořad pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer. To je tedy tip pro vás na dnešní ráno a teď už píseň Já létám a Hanka Ulrichová.

0: Zítra zazní další koncert koncertní řady Plaský varhaní podzim. Blíže organizátorka Zdenka Tyrpeklová.
1: V rámci tohoto ročníku opět budeme přibližovat významné osobnosti a události spojené s naším městem Plasy. Čtvrtý koncert bude věnován osobnosti plaského opata Evžena Titla, od jehož narození uplyne 360 let, který se významně podílel na přestavbě plaského kláštera do současné podoby. Po osobnosti Evžena Titla nás krátce seznámí plaský průvodce Jakub Petrvík. Poté bude následovat varhaní koncert, zahraje profesor Jaroslav Tůma, zazní dílo od Pietra Korneta, Paula Hofheimera, Johanna Forbergera a samozřejmě i improvizace Jaroslava Tůmy. Tento koncert doplní svým autorským čtením páter Marek Orkovácha z knihy Loď. Vstupné je dobrovolné.
0: Říká organizátorka Plaského varhaního podzimu Zdenka Tyrpeklová. Zítřejší koncert s autorským čtením se uskuteční v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Plasích od 18 hodin.

0: To byla Bára Poláková v písni Klíče z filmu Nečekané léto. V hlavním městě začíná Mezinárodní festival romského filmu IROF. Do neděle nabídne několik celovečerních i krátkometrážních snímků různých žánrů. V multifunkčním prostoru Endorfin ve Vršovicích ho dnes zahájí slavnostní otevření české pobočky Mezinárodní romské unie. Zítra je v plánu vernisáž portrétů romských osobností výtvarnice Lucie Vlasákové v Listově institutu. Vybrané projekce doplní hudební a taneční vystoupení a tradiční romské občerstvení. Petr Ščuka z pořádající neziskové organizace Identity Prague vysvětlil.
1: Smyslem filmového festivalu je hlavně přiblížit veřejnosti, majoritě, že i Romové umějí tvořit filmy. Že i Romové jsou režiséři, producenti a scenáristi třeba. Jo, takže to byl ten cíl, filmový festival na mezinárodní úrovni, protože všichni vědí, že Romové umějí zpívat a tancovat, ale ten film tady prostě chybí.

0: Je 7.45 a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tentokrát si představíme duo, které tvoří akordeonista Jakub Jedlinský a houslista Pavel Fischer a jejich nové album 300 vlaků. Začneme instrumentální melodií Hora Merci Šoruluj.

Představujeme si album 300 vlaků akordeonisty Jakuba Jedlenského a houslisty Pavla Fischera. Pánové jednak čerpají z folkloru střední a jihovýchodní Evropy, jednak nabízejí také vlastní skladby a aranžmá. Hudebníci, kteří jako koncertní dvojce spolupracují dlouhodobě, měli donedávna k dispozici pouze koncertní nahrávky. Album 300 vlaků je jejich prvním studiovým počinem. Album žánrově nabízí širokou škálu prvků od lidové hudby a world music přes vážnou hudbu až po klezmer, moderní folk nebo bluegrass. Poslechneme si blues o 300 vlaků a stříbrném kornetu, což je zhudebněná báseň Josefa Kainara. Na závěr to bude spojení slovenské písně a karpatských tanců z Ukrajiny, Kebiba mamko a Karpatská.

0: Poslouchali jsme ukázky ze společného alba akordeonisty Jakuba Jedlinského a houslisty Pavla Fischera. Dvojce své album oficiálně představí na koncertě 13. září v Malostranské besedě v Praze. Dnes ve 14 hodin si v rámci hudebního kompasu představíme brazilskou skupinu Gistanchis. Zítra ráno se budeme věnovat Janu Nedvědovi mladšímu a skupině příbuzní. A zítra odpoledne sáhneme po novém albu italské skupiny Officina Zoe. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Tečným ránem na Plusu s datem 10. září vás dnes provázejí Martina Mašková
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A malá ochutnávka z témat, která chystáme na další hodinu. Co spolu budou řešit premiéři zemí Vyšegrádu? Jakou atmosféru do schůzek vnese Péter Maďar?
2: Dostal izraelský premiér Benjamin Netanyahu před 7. říjnem 2023 varování před možným vpádem hnutí Hamas do Izraele.
3: A začínají týdny pro duševní zdraví. Jak motivovat děti a mladé lidi, aby se dokázali svěřit, pokud si v té věci neví rady?
2: Nejnovější události vám na úvod přiblíží opět Martin Matějka.
5: Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému třeba chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
6: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
5: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Sněmovna také schválila novelu stavebního zákona. Hlasy vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Pro novelu hlasovalo 104 koaličních poslanců. Proti bylo 53 opozičních. Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
7: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
5: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda navyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Útok ruské střely na obchodní a zábavní centrum ve východoukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a dalších 20 zranil. Oznámil to velitel oblastní vojenské správy Oleh Rihorov. Jednu oběť hlásí také Kyjev po dopadu dronu na výškový obytný dům.
8: Při dronových útocích na Kyjev se Rusové trefili do dvou vysokých věžáků. Jedna žena zemřela po zásahu 9-patrové budovy. Podle postu na síti Telegram kyjevského starosty Vitalie Klička je zraněných 17 lidí. Jsou nejen z 9-podlažního domu s názvem Comfort Town, ale také ze 24-patrového domu, kde výbuch dronu zničil byty v několika podlažích. Bezpilotní letoun dopadl také na tržiště ve městě Chmelnický západně od Kyjeva. Bylo to už po zavírací době. Hasiči museli likvidovat požár, který výbuch způsobil. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
5: Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežilo nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči z celého světa. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. O plánovaných změnách některých kateder a ústavů dnes začne rozhodovat Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedení fakulty třeba navrhuje začlenění katedry synologie do ústavu asijských studií a počítá také s propouštěním až 57 zaměstnanců. Studenti a část akademiků kritizují rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku a budoucnost některých oborů. Proti plánům dnes pořádají i studentský protest. Vedení fakulty ujišťuje, že studenti budou moct své obory dokončit. Změnami chce ušetřit desítky milionů korun ročně, vysvětlovala v srpnu mluvčí fakulty Ina Palacká.
10: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně již 13 kateder.
5: A letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. A průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Seně. Teploty opět překonaly hranice 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje zahraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a Sokolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskulo.
11: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
5: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné z 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu zdržení asi 30 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova a kolona je v okolí letiště na 15 minut ze 3. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony před nájezdem na D1. Kolona se táhne od 5 host a zdržení asi na 20 minut. A na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna od Prahy i Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od sjezdu na Slavkov. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dospíval Paolo Habera a teď už očekávané události s datem 10. září 2026. Římě představí projekt mezinárodní výstavy, která po téměř 700 letech znovu spojí tři dochované fragmenty Markova evangelia z 6. století uložené v Praze, či vidále del Friuli a Benátkách. Samotná výstava začne v sobotu v italské Aquileji. Startuje 37. ročník celorepublikové akce Týdny pro duševní zdraví. Nabízí rozmanitý program složený z koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení nebo workshopů či besed. Všechny události se zaměří na osvětu o duševním zdraví a psychických nemocech. Hosté debaty v Českých Budějovicích se budou zamýšlet nad otázkou, zda je sola scriptura adekvátním modelem teologické autority. Pozvání přijali předseda Rady církve bratrské David Novák a bohoslovec kněžské fraternity svatého Petra Michal Bubeník. Setkání v sále u kostela obětování Panny Marie bude předcházet mše svatá v přilehlém chrámu. Vernisáž fotografií, které se věnují službě nemocničních kaplanů, se chystá v galerii Patrov u Uherskohradické nemocnici. Na slavnostní otevření naváže mše svatá v nemocniční kapli. Na dětský den zve Českobudějovické salesiánské středisko mládeže. V komunitním centru Máj nabídne například soutěže, taneční vystoupení nebo ukázku policejního psa. Ostravsko-opavské centrum pro rodinu a sociální péči připravilo workshop pro rodiče. Spolu s terapeutkou a vztahovou a výchovnou poradkyní Valérií Šmírovou proberou svou roli v životě dětí. Začíná mezinárodní festival romského filmu IROV. Na různých místech Prahy slibuje několik celovečerních i krátkometrážních snímků a doprovodný program. Rodinné odpoledne v olomouckém kulturním areálu Letňák má za cíl propojit lidi, rodiny a děti se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Přiblíží i činnost zapojených neziskových organizací. 22 pater a 356 schodů uběhnou sportovci v nejvyšším paneláku Česka v ubytovně Kupa v Praze Hájích. Výtěžek z benefiční akce, která připomíná události 11. září 2001, poputuje nadaci policistů a hasičů a Asociaci zdravotnických záchranných služeb. A barokní hudba Kristiána Bohumíra Gottfrieda Hirschmenzla rozezní Velehradskou baziliku. Koncert v podání Michala Pospíšila a souboru Ritornello nese název Něžnosti pod lípou. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Při včerejší generální audienci papež Lev XIV. Pokračoval v cyklu katechezí na téma koncilní konstituce Gaudium et Spes. Vyšel přitom z první kapitoly tohoto dokumentu, který se zabývá důstojností člověka.
2: Důstojnost nezáleží na schopnostech, které člověk má, na bohatství nebo na úloze, kterou zastává, na jeho rozhodnutích správných nebo špatných, ale je to dar, který ho předchází a který předčí, protože je to dar od Boha a je to vyjádření jeho lásky, která se nikdy neunavuje. Nekonečná důstojnost lidské bytosti se tedy zakořenuje v jednotě tvora, který je stvořen k Božímu obrazu, je schopný poznávat a milovat svého stvořitele. Je to plán a dar lásky, který překračuje všechny ostatní stvořené bytosti. Člověk dostal úkol, aby pečoval a vládl nad tvorstvem k Boží slávě.
1: Svatý otec také připomněl křesťanský pohled na člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobě a klíčové aspekty lidské osoby.
2: A nakonec jsou zde tři vyjádření, které jsou nejdůležitější pro důstojnost lidské osoby, tak jak o tom mluví Gaudium et Spes. Je to rozum, který umožňuje lidské bytosti hledat pravdu. Svědomí, díky kterému člověk dává jednotu a smysl vlastnímu životu. Svoboda, která činí člověka protagonistou a zodpovědným za jeho vlastní rozhodnutí. Tyto dimenze jsou úzce spojeny mezi sebou. Ve svědomí je pravda poznávána jako taková a svoboda ji může vyjádřit v jejím základu a možnostech. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje a trvale nás ujišťuje o naší důstojnosti Božích dětí. Vysvobozuje nás ze strachu a vede nás k poslednímu cíli. A tím je plnost života, kterou nám Kristus slíbil. Pouze v něm pravé světlo nachází člověk, když hledá toto tajemství. Od něho získáváme také světlo, abychom čelili otázce bolesti, smrti, a také, abychom měli touhu kráčet ke vzkříšení. Bratři a sestry, jako stvoření k Božímu obrazu skrze Krista a s ohledem na něj, jsme přijali jedinečnou a nesmazatelnou důstojnost. Usilujme o to, abychom ji stále podporovali, abychom ji vždycky bránili ve světle a v síle Evangelia.
1: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé Páter Petr Smolek.

0: Olomoucké arcibiskupství získalo do svého vlastnictví dva cenné předměty spjaté se jmény významných olomouckých biskupů. Jedná se o pergamenovou listinu z roku 1893, která tehdejšímu arcibiskupu Teodoru Kónovi dovoluje užívat šlechtický znak. Druhým artefaktem je pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Kastelkorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Předměty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková, když se svým vnukem vyklízela pozůstalost po svém bratrovi Zdeňku Mahelkovi. Včera je v Olomouci předala arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi.
1: Navrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna, který mu povoloval tehdejší vídeňská vláda užívání knížecího a biskupského erbu, je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří, a za to patří velké poděkování, a je to takový příklad do celé společnosti.

Je 8:30, čtvrtek 10. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnešní den je Světovým dnem prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. Připomínáme i nedožité 105. narozeniny kněze Václava Razyka, kaplana brněnských studentů, vězně komunistických lágrů a žalářů, biskupa skryté části umlčené církve. Zemřel na následky věznění v roce 1984. 95. by oslavil americký lékař a filantrop českého původu profesor Tomáš Klíma, uznávaný odborník v oblasti transplantační medicíny, zakladatel a organizátor programu výměnných stipendijních stáží mladých lékařů. Odešel v roce 2022. Před 30 lety valné shromáždění OSN přijalo smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek. Před 25 lety byla v Praze otevřená první stálá taneční scéna v Čechách, divadlo Ponec. 7 let je na věčnosti jezuita páter Josef Koláček, překladatel a spisovatel, latiník, legenda české redakce Vatikánského rozhlasu. Stejně tak 7 let nás dělí od úmrtí výrazné postavy českého skutingu Milana Blažka, řečeného Merkur, učitele vězně komunismu. 81 let se dnes rozžívá aktivní odpůrce organizovaného zločinu v Itálii a podporovatel obětí mafie, zastánce lidí na okraji Don Luigi Ciotti. A svátek slaví Irma. Jméno pochází z němčiny a znamená velká, silná a nebo pevná. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. Ještě počasí, nečekáme citelné ochlazení, bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme ranním proudem písniček až do 9. hodiny. Tam k poslechu nabízíme pořad Na stole je téma. V poslední době jsme svědky výrazného rozvoje paliativní péče. Zároveň však sílí také tlak na dekriminalizaci eutanazie. Téma závěru lidského života se tak stává stále naléhavější společenskou, medicínskou, etickou i právní otázkou. Právě těmto souvislostem bude věnován dnešní pořad s názvem Iluze dobré smrti. Debatovat budou doktor René Milfajt, spolupracovník a člen klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a člen Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a žurnalista Pavel Šafr, vydavatel, komentátor a dlouholetý šéfredaktor řady novinových i časopiseckých titulů, který je také spoluautorem a editorem sborníku Iluze dobré smrti. Pořad pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer. V 10 hodin nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Potom se můžete těšit na relaci Rádia 7, Nejen chlebem, tu vysíláme v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 to bude Vonička pro milovníky dechovky a v 11 hodin nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová budou číst v rámci čtení na pokračování z knihy podepsána Charlotte Sophie de Millenheim. To je tedy pozvánka pro vás na dnešní ráno a dopoledne na Proglasu. A teď už Vojta Nedvěd a do lepších dní.

0: Vrcholí varhaní léto na brněnském Petrově. Dnes a příští čtvrtek zahrají vítězové varhaní soutěže základních uměleckých škol. Její ústřední kolo v dubnu pořádala Základní umělecká škola Varhanická Brno a my jsme nyní ve spojení s její ředitelkou paní Stanislavou Sirkovou. Dobrý den, vítejte na vlnách
1: Proglasu. Dobrý den. Dobrý den, dobré dopoledne všem posluchačům Radia Proglas.
0: Paní Sirková, prosím prozraďte, na co se můžeme dneska večer těšit, jaké skladby uslyšíme.
1: Dnes večer proběhne v brněnské katedrále v rámci festivalu Petrovské varhaní léto koncert vítězů soutěže základních uměleckých škol České republiky ve hře na varhany. Spojení soutěže a varhaního festivalu vzniklo díky Petru Kolařovi. On je katedrálním varhaníkem a hlavním organizátorem varhaního festivalu. A protože má i bohaté pedagogické zkušenosti, byl předsedou naší varhaní soutěže. Výkony soutěžících byly skvělé a Petr Kolař z nich byl nadšen a proto nabídl vítězům soutěže možnost vystoupit v brněnské katedrále v rámci varhaního festivalu. Skladby, na které se dnešní návštěvníci festivalového koncertu mohou těšit, budou třeba od Johanna Sebastiana Bacha, od Charlesa Maria Vidora a dalších mistrů varhaní hudby. Je to opravdu lákavý a rozmanitý program.
0: Kdybychom se ještě vrátili k soutěži, mohla byste nám trošku přiblížit, jak probíhala, v kolika kategoriích mladí umělci soutěžili?
1: Byly celkem 4 kategorie, varhaníci byli rozděleni podle věku. První kategorie byla do 12 let, druhá do 16, třetí do 20 let a nejstarší varhaníci byli zařazeni do 4. kategorie do věku 26 let. Zájem o soutěž byl překvapivě vysoký, optimistické odhady byly kolem 40 účastníků, ale do soutěže se nakonec přihlásilo rekordních 66 účinkujících a soutěžících. Protože by nebylo organizačně možné uspořádat ve 2 dnech klání pro tolik soutěžících, uskutečnilo se nejprve předkolo ve formě nahrávek a z nich potom porota vybrala 29 žáků, kteří na konci dubna přijeli za námi do Brna na celostátní kolo. My jako Základní umělecká škola Varhanická jsme díky názvu byli požádáni o organizaci této soutěže, takže jsme měli velkou radost této důvěry a moc rádi jsme tu soutěž uspořádali. Probíhala na 2 místech, možná posluchači byli zároveň účastníci naší soutěže, anebo byli jako posluchači v obecenstvu. Probíhala na Janáčkově akademii muzických umění a ty starší kategorie potom v kostele na nebevzetí Panny Marie u jezuitů.
0: A jak byste celkově zpětně tu soutěž nebo ten průběh zhodnotila? Bylo tam něco, čím byl letošní ročník výjimečný?
1: Soutěž byla výjimečná tím, že vůbec byla. Protože soutěže v základních uměleckých škol probíhají už dlouhá léta v různých nástrojích, ale pro varhaníky byla tato možnost letos poprvé a jsme za to nesmírně vděční a byli jsme opravdu naplněni radostí a vděčností za to. Stalo se tak po soustavném poukazování zástupců varhaní sekce na to, že varhaníků je v republice dostatek a že by bylo žádoucí pro ně také tu soutěž uspořádat. Velký zájem byl opravdu naší velkou radostí a máme radost toho, že je zájem o varhany jako vůbec, o studium na varhany a také o to, že varhaníci studují nejen literaturu koncertní, ale zároveň potom hrají při bohoslužbách a doprovází liturgii a to je úžasné. Z toho máme velikou radost.
0: A vzhledem tedy k tomu ohlasu, vzhledem k tomu zájmu, je v plánu i příští rok uspořádat znovu další ročník?
1: Soutěže tady tohoto formátu probíhají jednou za 3 roky, protože nástrojů je na základních uměleckých školách spousta a tak, aby se dostali ke slovu a k soutěži i další houslisté, klavíristé, zpěváci a tak dál, tak proto je tento cyklus 3letý. To znamená, že dá-li pán Bůh a vláda, jak jsem říkala, na ukončení soutěže, tak bychom rádi soutěž uspořádali zase potom v roce 2029.
0: A ještě na závěr bych se vás zeptala na ten druhý koncert, který se uskuteční příští čtvrtek. Co tam uslyšíme?
1: Druhý koncert přinese druhou dávku skvělých varhaníků. jak už jsem říkala v úvodu, výkony varhaníku byly mimořádné a proto porota udělila mnoho ocenění a my máme možnost slyšet mladé varhaníky opravdu napříč republikou. A rozdělení na první a druhý koncert neproběhlo na základě získaných bodů, ale podle toho, kdo kdy mohl přijet. Takže zatímco dnes vystoupí Dominik a Štěpán Pončovi, Vojtěch Langášek, Laura Vištejnová a Antonín Krajza, tak příští týden přijede za námi do Brna Krištof Baťa, Hanička Grafová, Mark Charkovský, Štěpán Novotný a Michal Gabriel Janošek. A chtěla bych také říct, že příští týden nám zahraje na festivalu nejmladší účastník soutěže, kterému je teprve 10 let. Takže sotva dostane na pedál, už rozezní krásný nástroj v brněnské katedrále.
0: Hostem ranního proglasu byla Stanislava Sirková, ředitelka Základní umělecké školy Varhanické v Brně. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se oba večery vydaří.
1: Moc děkuji za pozvání a budu se těšit na slyšenou a na viděnou s vámi i s posluchači. Děkuji, hezký den.
0: Pěkný den, naslyšenou.

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát.

0: Součástí celostátní knihovnické konference v Jihlavě bylo slavnostní vyhlášení ocenění Bibliotéka Inspirans. Cenu každoročně uděluje nadace OSF a letos vyzdvihla 10 knihoven z celé republiky za jejich mimořádné aktivity na podporu demokracie a občanské společnosti. Jakým způsobem dnes knihovny demokratické principy posilují, vysvětlila pro Glasu manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF Halka Jaklová.
1: Knihovny už ze své podstaty fungují jako demokratické instituce, protože jsou otevřené a přístupné všem, například poskytují bezplatný vstup a zpřístupňují ověřené informace. Hodně knihoven se taky snaží o bezbariérovost, většina z nich poskytuje bezpečný prostor pro všechny. Také se aktivně začleňují různé zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou menšiny, migranti nebo seniori, nebo děti, případně třeba rodiče. Dělají to třeba formou pořádání společných workshopů nebo besed pro skupiny třeba migrantů a Čechů dohromady nebo spoustou dalších forem. Knihovny také vzdělávají například v různých demokratických kompetencích, jako jsou třeba znalosti fungování voleb a volebního systému nebo občanská práva. Také podporují kritické myšlení. Řekla bych také, že propojují různé bubliny pomocí třeba debat nebo výstav. V neposlední řadě zapojují občany do veřejného dění i do rozhodování formou nějakých participativních aktivit v místě nebo formou pořádání komunitních aktivit.
0: Halka Jaklová představila některé z 10 institucí, které se z Jihlavy odvezly ocenění.
1: Co se týče těch konkrétních projektů, tak namátkou bych vzpomněla třeba pobočku městské knihovny v Praze Jezerka, která byla oceněna za participativní plánování spolu s veřejností o budoucím programu a prostorovém využití knihovny. Nebo městská knihovna Tábor, oceněná za projekty dílny demokracie a není nám to jedno, které otevírají pálivá společenská témata a vytvářejí tak bezpečný prostor pro dialog různých komunit. Jako třetí příklad bych namátkou uvedla městskou knihovnu Letovice, ta zase pořádá zážitkovou hru Demohráč, která probíhá formou LARP a simuluje období před druhou světovou válkou a učí mladé rozpoznávat propagandu a politické ovlivňování. Je to z období Výmarské republiky.
0: Z tichých půjčoven se podle Jaklové stávají živá centra setkávání.
1: Dnešním trendem je opravdu nová role knihoven jakožto komunitních a vzdělávacích center. A my jako nadace OSF tuto roli významně podporujeme, protože si myslíme, že právě přispívá k demokracii. Myslím si, že ne všechny knihovny v České republice jsou ještě s touto rolí úplně ztotožněné. Co vidím, tak trend je, že jich stále přibývá. A je to vlastně jako hlavní trend mezi knihovnickými profesionály. Co se týče veřejnosti, tak si myslím, že tam, kde knihovny akce pořádají, hodně záleží kromě atraktivity toho obsahu také na propagaci té akce, což se pak odrazí v návštěvnosti. Ale obecně si myslím, že knihovny mají ve společnosti i v tom místě, kde knihovna působí, obecně velkou míru důvěry a lidé se rádi do těch akcí zapojují. Důležité ty akce jsou obzvlášť v malých obcích. Knihovna je mnohdy jediným místem, kde se pořádají nějaké komunitní akce nebo vzdělávací akce tohoto typu.
0: Dodává na Proglasu Halka Jaklová, manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF.

0: Po více než 20 letech se Mel Gibson vrací k příběhu, který vyprávěl ve filmu Umučení Krista. Chystané pokračování věnuje události, která ukazuje, že Ježíšovou smrtí příběh nekončí. Film Vzkříšení Krista rozdělí do dvou částí. První se objeví v kinech příští rok v květnu. Podrobnosti má Petr Pospíšil.
1: O připravovaném filmu mluvil Mel Gibson v rozhovoru s Raymondem Arroyem, na který upozornila katolická zpravodajská služba Zenit. Na projektu pracuje přibližně 20 let a samotné psaní scénáře mu podle jeho slov zabralo asi 10 let. Nový film má být náročnější než Umučení Krista. Vzkříšení totiž nechce zobrazit jen jako události kolem prázdného hrobu, ale zasadit ho do širších dějin spásy. Ve filmu se proto mají objevit také Abraham, Mojžíš a David. Gibson zároveň vzpomínal na lidi, kteří mu po uvedení Umučení Krista vyprávěli o změnách svého života. Někteří podle něj po shlédnutí filmu konvertovali ke křesťanství, jiní přehodnotili svůj život a přiznali závažné trestné činy, které dlouho skrývali. Právě na tuto zkušenost chce navázat příběhem Vzkříšení, které podle něj ukazuje, že smrt nemá poslední slovo. Na rozdíl od Umučení Krista bude nový film v angličtině. Gibson to vysvětluje větší složitostí příběhu. Nechce, aby diváci při sledování titulků zároveň obtížně sledovali jeho teologické otázky. První část Vzkříšení Krista má mít premiéru 6. května 2027, druhá pak o rok později 25. května.

0: Farnost Brno-Líšeň chystá na zítřek praktický workshop. Podrobnosti doplní pastorační asistentka farnosti Lucie Kopcová.
1: Setkání je pro všechny věřící lidi, kteří chtějí mluvit o víře přirozeně a laskavě a srozumitelně, kteří třeba těžce hledají nějaké poučky anebo nechtějí používat naučené fráze. Bude to velice příjemné a přátelské prostředí. Vše bude probíhat formou workshopu, který pro nás povede Marek Chvátal z projektu Hledáme Boha.cz a myslím, že to bude velice příjemné setkání. Že to vlastně má být hlavně o tom, aby jsme se naučili naslouchat lidem, kteří hledají odpovědi, kteří pochybují anebo mají spoustu otázek a málo odpovědí, aby jsme se my věřící nebáli s těmito lidmi mluvit a mluvit s nimi přirozeně.
0: Dodává za farnost Brno-Líšeň Lucie Kopcová. Setkání nazvané Jak mluvit o Bohu laskavě a srozumitelně začíná v Líšeňské farní kavárně na Pohankově ulici v 19 hodin po večerní bohoslužbě v kostele svatého Jilí. Vstup je volný a bez nutnosti předchozí registrace.

V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. V poslední době dochází k velkému rozvoji paliativní péče, ale současně také tlaků na dekriminalizaci eutanázie. A proto jsem pozval k naší debatě dva hosty, abychom si tuto čím dál naléhavější situaci trochu přiblížili. Jedním hostem je René Milfajt, spolupracovník a člen klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně člen Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu také přednáší a publikuje. Například na konci srpna roku 2026 vyjde v nadaci Hlávkových rozsáhlá a jedinečná studie, kde je spoluautorem s advokátkou Barborou Steinlauf. A tato publikace má název Eticko-právní analýza rozhodovací praxe soudů v kontextu poskytování péče v závěru lidského života. Dalším respondentem je Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Tento náš pořad jsme nazvali stejně jako sborník, jehož je pan Šafr spoluautorem a editorem, tedy Iluze dobré smrti. A myslím, že je to název pro toto téma velmi přiléhavý. Já vás oba vítám ve studiu a moc vám děkuji, že jste si udělali na náš pořad čas.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná by bylo vhodné úplně v úvodu našeho pořadu, kdybychom posluchačům vysvětlili, proč jsme se rozhodli tenhle ten pořad natočit právě v této době. Nevím, kdo z vás by se ujal slova.
1: Tak chcete, pane doktore?
2: Tak už delší dobu tady koloval určitý návrh zákona, který měl původně název o paliativní péči rozhodování na konci života a eutanazii. Ten potom určitým způsobem dokoloval a bylo rozděleno po kritice téma paliativní péče eutanazie a paní senátorka potom předkládala několikrát od ledna opakovaně se změnami už jenom návrh zákona novelu o paliativní péči rozhodování na konci života s tím, že ten návrh o eutanazii přijde někdy zvlášť, možná někdy po prázdninách.
1: No a já bych doplnil, že právě v těchto týdnech, měsících ve Francii je před dokončením legislativní proces, který má uzákonit legální eutanázii. Obdobná situace je ve Velké Británii. To znamená, v našem západním světě jde o ožehavé téma, které vždycky znovu ostře rozdělí veřejnost. Musíme říci popravdě, že na té straně pro legalizaci eutanázie bývá více lidí. Já si ovšem nemyslím, že množství lidů je kritériem pravdy.
0: My bychom mohli otevřít první část našeho rozhovoru, kterou jsme pracovně nazvali Co je to důstojná smrt? Mohl byste se, pane doktore, k tomu vyjádřit?
2: Já osobně bych pojem důstojná smrt ani asistovaná smrt nepoužíval, protože myslím, že smrt je smrt. Je nějak definována jako trvalá a nevratná ztráta všech funkcí organismu jako integrovaného celku. Může se prokázat nevratnou zástavou krevního objevu nebo dýchání, anebo nevratnou ztrátou všech funkcí mozku celého mozkového kmene. To znamená konec. Ta asistence, to důstojné utváření života je potřeba předtím. Po prohlášení člověka za zemřelého už jde otázku piety, úcty a dalšího péče o ty pozůstalé. Takže tam je spíš téma důstojného utváření života v té poslední, nebo závěrečné fázi života, jak řekneme, lidí se závažným progredujícím chronickým onemocněním nebo život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním a umírajících jejich pozůstalých nebo respektive jejich blízkých a pozůstalých. A myslím si, že v souvislosti s tím, že ta idea lidsky důstojného, tedy umírání, utváření toho života, zahrnuje víc, jestli člověk zaslouží víc, než jenom usmrcení anebo zbytečně trpět.
0: Možná bychom si mohli teď říci, jaká je situace v současné době v naší republice, v této oblasti. Jestli pan Šafr by se chtěl vyjádřit.
1: Víte, já nejsem v tomto směru odborník. Já jsem novinář, editor, spoluautor sborníku Iluze dobré smrti. A přišel jsem k tomuto tématu jako dlouholetý šéfredaktor velkých novin, kterého trápí, když se nějaké téma splošťuje, činí se v mediální diskuzi, v mediálním provozu velmi povrchním. To znamená, jaká je situace, to já bych se spíš tedy zeptal pana doktora a já bych se potom rád vyjádřil vlastně k tomu problému vlastní eutanázie a její legalizace.
2: No tak v České republice eutanazie, a teď myslím, že je dobré už na začátku si to vymezit, co tím myslíme, nebo co to potom v těch průzkumech lidé taky můžou různě chápat. Já pro eutanazii bych používal to, že se jedná o usmrcení pacienta na základě jeho žádosti. Ta by měla být dobrovolná a tak dále, určitými kritérii. A ještě poznámku, jak zaznívá i v těch různých diskusích o té legalizaci. Já si troufám říct, že žádná legální není, neexistuje. Že nejde o legalizaci, ale dekriminalizaci. Protože i v těch zemích, kde lékař ji provede a za určitých právem platných podmínek nebude trestně právně postižen, zůstává protiprávním jednáním trestným činem. To si myslím, že ani v právním státě jinak být nemůže. Tak to je první poznámka. V České republice tedy trestný čin, nemáme speciální paragraf, úpravu, takzvaný, proto kdyby někdo teda usmrtil pacienta na základě té žádosti, tak by byl trestně právně stíhán podle trestného činu zabití nebo vraždy. Jo, tak to, takhle se k tomu vyjádřil i nejvyšší soud. U nás, co je možná zajímavé, že v roce 2024 se dostal jeden případ až k ústavnímu soudu, kdy nejprve to bylo u okresního, krajského, pak nejvyššího, zpět k ním dolů a zas až nahoru, kdy nějaký pan Petr B. a jeho samozřejmě zástupci, advokáti, žádal o usmrcení, o tu eutanázii a argumentovali tím, že má na to právo z hlediska článku 10 listiny základních práv a svobod zachování důstojnosti a naopak, když jak je nemocný, zažívá šikanu těch různých úřadů a ještě do budoucna ho čeká nemocná páteř, nohy, že v této nedůstojné existenci nechce už žít a proto, když mu to nebude dovoleno, tak je to porušení toho článku 10. A abych to zkrátil, tak ty první soudy to samozřejmě zamítly a ústavní soud se k tomu potom vyjádřil s tím, že to vůbec se na to nedíval optikou toho článku 10, zachování lidské důstojnosti, ale logicky optikou těch dalších tří hlavních článků, jako to dělá Evropský soud pro lidská práva, a sice právo na život, ochrana života, tělesné duševní nedotknutelnosti a samozřejmě ochrana soukromí, tam padá ta autonomie. A jasně se vyslovil, že součástí tohoto práva na život není právo zemřít a už vůbec ne právo na usmrcení, protože to tak protichůdné právo než ochrana života a že ani není možné očekávat, že by stát zajistil institucionálně takové podmínky pro jednání, aby to bylo možné. Takže vlastně řekl, že součástí toho práva není právo na usmrcení, ani na to zemřít, ani požadovat tu součinnost, ale současně řekl, že tento právo na život není nepřekonatelnou překážkou pro eutanazii. A v tomto smyslu, to je potřeba jako v úplnosti říct, vlastně pracuje ten Evropský soud pro lidská práva, on dochází k stejným závěrům, ale řekne, necháme to, ten prostor uvážení, to rozhodování na těch jednotlivých státech. Ale musí dodržet přesné plné záruky. A ještě u toho ústavního soudu je zajímavé našeho, že on tam velmi zdůraznil riziko zvlášť zranitelných osob, a nejenom ochrana života, ale i toho autonomního rozhodování, jako budou lidé s duševním onemocněním například. A ještě jednu otázku, že někdy zaznívá, když je u nás nedostupná paliativní péče stále, adekvátní pro všechny, že by to mělo odůvodnit právě to usmrcování, aby lidi netrpěli. Ale ústavní soud to určitým způsobem vlastně otočil a řekl, to není možné říct, ta nedostupnost nemůže odůvodňovat takový prostředek, jako někoho usmrcovat a nahrazovat to.
1: Já bych tomu rovnou rád dodal, že představa, že eutanázie je vždy důstojná smrt anebo důstojnější varianta, vůbec nemusí být pravda. My jsme v redakci prostudovali, jak probíhá fakticky eutanázie v jednotlivých zemích, kde byla dekriminalizována. A zvláštní zjištění je, že prakticky všude dochází k velmi častým změnám příslušných protokolů, podle kterých se ta technika eutanázie, to znamená usmrcení člověka s rukou lékaře, provádí. Příslušné přípravky od farmaceutických firem nejsou vyráběny k zabíjení. Oni jsou vyráběny za zcela odlišným a prakticky opačným účelem. To znamená, že vlastně eutanázie se provádí už řadu let v těchto zemích postupem pokus omyl a existuje statisticky sice menší procento, ale existuje, kdy se eutanázie taky nepovedla příslušným lékařům. A dochází k utrpení a k nedůstojnosti. To znamená, chtěl bych říct, že jako editor, novinář si kladu za cíl, aby do toho tématu, kde se řekne dobrá smrt, eutanázie, a už si každý myslí, že to je vlastně pohoda, že to je vlastně bezvadný zážitek. My se totiž nemáme už možnost nikoho zeptat, jaký to bylo ta eutanázie, protože už to nejde se zeptat. Takže chtěl bych varovat před falešným a povrchním dojmem a iluzí, že eutanázie je za všech okolností důstojný odchod ze světa. Nemusí tomu tak být. Potom vy jste hovořil, pane doktore, o autonomii. V tom případu pana B. je jeden velký zádrhel. Totiž on k výkonu té své autonomie do toho chce zatáhnout ještě jiného člověka, který mu má v tom usmrcení být nápomocen, a to znamená v principu ignorovat to, že tento člověk bude zatížen nějakým etickým faktem, řekl bych teďka tak jako neutrálně, já si teď už taky myslím, že třeba se tomu dá říct i hřích. A autonomie člověka v těžké nemoci není nikdy dokonale izolována od okolí. Rozhodnutí o smrti může ovlivňovat bolest, deprese, strach, osamělost, závislost na druhých nebo pocit, že jsem rodině na obtíž. A to jsou prvky, které v mentalitě umírajících lidí my jsme vedli, teďka právě vedeme další série rozhovorů s lidmi, kteří jsou těžce nemocní a zdá se, že jsou v terminálním stádiu. Těchto lidí totiž se na to, zda jsou pro eutanázii, nikdo moc neptá, protože je velmi obtížné s nimi hovořit. A musím říct, že tam, kde je volání po eutanázii, což bývá u nemocných lidí úplně výjimečně, tak tam tou pravou příčinou bývá deprese. A deprese je diagnóza, psychiatrická diagnóza. Deprese se má léčit a představa, že budeme deprese léčit usmrcením, je podle mýho názoru katastrofálním selháním.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma s názvem Iluze dobré smrti. Zabýváme se zde problematikou eutanázie a mluvíme o ní s našimi hosty René Milfajtem a Pavlem Šafrem.
2: Já bych navázal, protože jsem v začátku chtěl vyblokovat ten pojem nějaké důstojné smrti, ale i ty asistované. Smrt je smrt. A ještě k tomu, jednak to snižuje práci všech těch, kteří to usmrcení nepotřebují a pečují o tyto lidi, ale potom to vytváří jeden dojem, že tady nám lidé nesnesitelně trpí a když se zavede jejich usmrcování, tak to odpadne. Ale to je zase velký omyl, protože třeba ve Španělsku, v těch zemích, kde je dekriminalizována, tak tam máte mezi tou první žádostí a tím výkonem 55 dní A co teď v té době, když máte podmínku v těch zákonech, že musí být nevylečitelně nemocní a ještě nesnesitelně trpět, takže to je tamto kritérium toho přístupu. A tu dobu stejně bude potřebovat nějakou péči, to se nevyřeší. A určitě rychlejší péče bude cílená sedace za účelem změnit utrpení, než čekat na to rozhodnutí. A ještě to, jak říkal kolega, samozřejmě to téma toho autonomního rozhodování, zvláště u těch psychiatrických diagnóz, je velmi komplikované, složité a omezuje tu možnost toho svobodného skutečně rozhodnutí. A teď je otázka, je to rozhodnutí nebo je to výsledkem té nemoci, ještě u těch depresí speciálně. Tak to je první věc a potom, když jste už takhle to propojili s tím zahraničím, další věc je ta ochrana. Protože třeba se ukazuje v té Belgii, která se tak často taky dává jako příklad, že to posouzení se děje vlastně až poté, po tom usmrcení. A ty komise, jak se ukazuje, jak to hodnotí sami, jsou spíš takovým štítem pro ty, co to dělají, než filtrem těch případů. A poslední dobu byl příklad toho, Evropský soud pro lidská práva řešil příklad Mortier proti Belgii, to je 2024 taky myslím, kde jasně matka, stěžovatel, syn, matka žádala o usmrcení, o tu eutanázii. Moc se jí to nedařilo, byly tam nějaké hlavně otázka duševního onemocnění, nějaká traumata v tom příběhu životním. A až jí potom pomohl jeden psychiatr, profesor, který současně je místopředsedou nebo spolupředsedou té komise, která o tom rozhodovala. A to byl jasný případ, kdy ta komise byla prohlášena vlastně, že nebyla nezávislá. A že to je nedostatečná ochrana, i když se nastaví ty hmotně právně a procesní záruky, nedostatečná ochrana zvláště těch zranitelných. A ještě poslední poznámka, že se ukazuje, že i v těch zemích, kde je tedy dekriminalizována za určitých podmínek, se to stejně děje, se nehlásí a třeba třetina případů, anebo to lékaři provádějí i bez té žádosti. A pak, když dostali otázku, proč to dělají, no, už jsme neviděli smysluplnost další léčby, nic nepomáhalo, chtěli jsme ulehčit těm příbuzným. To všechno, co vlastně může zvládnout jiný přístup, ta paliativní péče. Takže i ty záruky, ta ochrana, jsou s tím spojená velká rizika.
0: A my si teď pustíme skladbu Hymn od skupiny Ultravox, která se, myslím, k našemu tématu mimořádně hodí. Má hluboký duchovní text a je v zásadě úvahou o víře, naději a lidské potřebě hledat něco, co nás přesahuje. Důležitá je myšlenka, že člověk hledá víru a smysl i ve světě, který mu žádnou jistotu neposkytuje.

0: Iluze dobré smrti, to je název tohoto pořadu v cyklu Na stole je téma. Problematiku spojenou s eutanázií v dnešní době rozkrýváme s našimi dvěma respondenty, Pavlem Šafrem a René Milfajtem. Moje otázka je, zda by se dalo říci, že jedním z důvodů, proč je takový tlak na zavedení eutanázie, je to, že zatím není tolik rozšířená a známá kvalitní paliativní péče?
1: Já myslím, že ten problém je v tom, že eutanázie je vlastně velmi levná záležitost oproti paliativní péči. Toto není z mé hlavy, tohle to mám od pana doktora Loučky, významného paliativce, že prostě když to drahé řešení, které je eticky nesporné, není dostatečně dostupné, tak uchylovat se k tomu lacinému řešení eutanázie je vlastně necivilizovaný přístup. Jo? Nejprve je potřeba zajistit dostupnost paliativní péče a pak hypoteticky by se společnost měla bavit teprve o dekriminalizaci eutanázie. Ovšem proti tomu já mám tady hned prostě 10 naprosto zásadních výhrad.
2: Kdybych navázal na vaši otázku a na kolegu, tak ano, ten argument, první poznámku jsem řekl z toho našeho ústavního soudu, že určitě ten argument nedostupnosti paliativní péče nemůže být oprávněním pro usmrcování. Takže ten argument má své místo, nedostupná, ale teď bych rád viděl jeho hranice. Proč? Když někdo bude argumentovat, je nedostupná a proto neusmrcujme, nebo zatím neusmrcujme, tak ta nedostupnost, co ona vlastně ohrožuje? No to, že se zase omezuje ta svobodná volba občanů, že buď vůbec nerozumí, nemají informace, jaké jsou možnosti toho paliativního přístupu, anebo že nemají nabídky a služby příslušné, které potřebují pro tu svoji individuální situaci a volí něco, co by ani nechtěli, ale volí to usmrcení. Takže to je vlastně jenom ohrožení života, ale i ty autonomie, to rozhodování. A další poslední poznámka, zase hranice toho argumentu. Stejně ti, co takhle argumentují, si budou muset vyřešit, jak to říkal pan kolega tady, že ve chvíli, kdyby teda byla dostupná a v těch regionech, jak je potřebná a udržitelně, tak to neukončí stále tu debatu, jestli teda usmrcovat nebo neusmrcovat. Stále, jak to bylo. Byli, jsou a budou lidé, kteří byli pro a proti, i když bude dostupná. A zase další informace, že dostupná, adekvátní paliativní péče a individuální péče o lidi v nějakých závažných situacích snižuje volání po usmrcení.
0: Já bych se zeptal pana Šafra, který určitě má přehled přes mediální scénu v naší republice. Jaký je váš názor na to, jak se propaguje nebo nepropaguje paliativní péče versus eutanázie? Nemáme trochu zkreslený obraz jako obyčejní lidé z našich médií obecně?
1: Myslím si, že ano, protože víte, téma eutanázie je atraktivní. Mediálně atraktivní je to něco, na co se prostě kliká. Když přineseme zprávu třeba typu v Nizozemsku se bývalý premiér a jeho žena rozhodli společně podstoupit eutanázii, tak je to prostě atraktivní zpráva. Bylo to vlastně krásný, protože se přitom drželi za ruce a máme přitom takovej krásný pocit, jak oni hezky odešli ze života. Já si myslím, že to je banální kýč a upřímně řečeno, jako mediální praktik musím říct, že vysoké čtenosti a vysoké sledovanosti se dá dosáhnout prostřednictvím zcela banálních metod kýče. Je proto potřeba taky usilovat o vysokou sledovanost a přitom říkat pravdu. A pravda bývá komplikovanější a někteří lidé si o ní neradi poslouchají. Téma paliativní péče je tak rozsáhlý a komplikovaný, že vlastně není mediálně tak atraktivní. Přitom upřímně řečeno, je úplně zásadní pro civilizovaný chod společnosti.
0: To je asi i důvod, proč o tom lidé nic skoro nevědí.
1: Ano, to bych tak řekl, to bych chtěl potvrdit.
2: Jo, a teď se třeba přijala ta strategie rozvoje do roku 2035 a to je, to myslím, důležitější krok, než předtím nějaké snahy pořád o nějakou novelizaci a zavádět už vůbec neusmrcování. Ale pak další, aby tyto lidé taky musíme myslet nejenom na ty, co by žádali o to usmrcení jejich blízké, ale na ten personál. To má vliv a na podmínky, protože když jste tady zmínili paliativní péči, podívejte se třeba na tu specializovanou, mobilní specializovanou paliativní péči. Na ty domácí hospice, které jezdí za lidmi domů, narůstá přání, poptávka, ale oni mají samozřejmě omezené zdroje. Na to potřebují rozšířit tým a potřebujete peníze na lékaře, na všeobecnou sestru. A nebo se rozbije auto a oni jsou vlastně ze 40%. Jestli se nepletu, je to 40% odkázání na dary a pořád žádosti, granty a to někdy čekáte třeba rok na auto, než až ta žádost vyjde. Takže to je potřeba vidět v celku, že i to autonomní rozhodování těch lidí ovlivňují věci, jako jsou finanční zdroje, nedostatek vzácných zdrojů, jako je personál a to se pak ovlivňuje třeba samozřejmě na kvalitě a snaha zavádět nějaké levnější řešení nebo takzvané rádoby rychlejší, které nakonec ale rychlejší stejně tak není.
0: Kdo by podle vás měl provádět větší osvětu v oblasti paliace? Protože, jak jsme před chvílí říkali, u těch médií se jedná spíš o ten bulvár, kde ten tlak tím pádem je opačný. Jaké byste navrhovali řešení?
2: Nějaká osvěta se samozřejmě děje, to nemůžeme říct, že ne. Je tady Česká společnost paliativní medicíny, hospice, vznikly nějaké filmy, pořady, to je pravda. Je fakt, že, jak jste říkali, že samozřejmě to mediálně je lákavější, když někdo vystoupí a chce usmrcovat a myslím, že tyto lidé delší dobu byli aktivnější v té ve své snaze to prostě nějak dekriminalizovat ten Ázii. Takže ta osvěta širší veřejnosti určitě v médiích, ale potom i vzdělávání různých lidí, kteří se s tím přijdou do kontaktu ve svých oborech, tak to bude určitě cesta, nabídka různých kurzů, ale všech těch rozměrů, protože ten paliativní přístup zohledňuje všechny ty rozměry tělesné, že jo, psychosociální, spirituální, etické, tak v tomhle té nabídce to dostat dál i praktičtí lékaři a další odbornosti, aby s tím spolupracovali. Protože ten paliativní přístup vlastně to je určitá filozofie péče, přístup, to není jenom pro umírající, ani vlastně není nějaký přesný časový okamžik, kdyby se řekl, teď přestaneme kurativní léčbu a jdeme na paliativní. To ne, to může jít velmi, velmi spolu, respektovat všechny potřeby. Samozřejmě tam, kde se ukáže, že už pak není možné vyléčit to základní onemocnění a další polymorbidity, tak samozřejmě ten cíl péče přechází k tomu neprodlužovat zbytečně ten život, ale věnovat se tomu utrpení, ale taky včasně, od začátku diagnózy, té prognóze. Takže ten paliativní přístup je mnohem víc, než jenom, jak si lidé představují možná někdy pro ty umírající v posledních, já nevím, 10-13 dnech.
0: Myslíte, že na to bude nějak reagovat státní politika a legislativa?
1: Zrovna teďka nemyslím, protože jsem velmi skeptický ohledně současné vlády a současné politické situace.
2: Různí aktéři teď jsou spokojeni s tou strategií rozvoje paliativní péče, která byla přijata, která už nezačala teď, na tom se pracovalo mnoho let. A myslím si, že bude dobře, když ty snahy, co tady byly, tam novelizovat nějaké pokusy paliativní péče, rozhodování a pak eutanázie, radši žádné takové pokusy nebudou.
1: Jsme tady především teďka několik měsíců sledovali pokus senátorky Procházkové prostřednictvím zákona o paliativní péči prosadit beztrestnost takového užití paliativní sedace, při které může taky pacient zemřít, nebo se to předpokládá, že zemře, což vlastně znamená prosazení fakticky ke eutanázie, aniž by se to do toho zákona napsalo. A to musím říct, že to zcela strhlo moji pozornost.
2: No, proto jsem říkal raději už nic, protože na to nemáme čas, ale když vezmete, já jsem to sledoval od toho ledna, to se měnili, tam bylo třeba první terminální tišení bolesti s následkem smrti. No to byla kritika, tak dala pryč, zůstalo terminální, pak tam bylo hluboká kontinuální a pod ní všechny druhy, prostě nepřesná terminologie, zavádějící, a jestli tam byla argumentace podpořit právní jistotu, tak si myslím, že to spíš podporovalo právní nejistotu. A tohle je to nebezpečné, co se tady šíří, nebo co někteří říkají, že vlastně cílená sedace za účelem mírnění utrpení je totéž jako usmrcování, to znamená ta eutanázie. To nejenom, že to je podle mě z etického důvodu právního úplně zavádějící, nesmyslné, ale ono to má dopady, že potom, já jsem se s tím v poslední době setkal v různých prostředích, že pak se někteří mají obavu využívat tyto prostředky, i když je to na náležité odborné úrovni a pacient to potřebuje, protože se obávají, aby je někdo nestíhal za to, že usmrcují a provádí eutanázii. Takže ono jedna věc něco někde takhle říct, ale ta zodpovědnost za ty výroky. A paliativní sedace, jak se říká, nebo cílená sedace za mírněním utrpením, ve chvíli, kdy určité ty příznaky utrpení, bolesti už nereagují na ten běžný postup, tomu se říká refraktérní utrpení, tak je možné podle nejlepšího vědomí a svědomí jako jediný možný prostředek snížit vědomí toho pacienta nebo někdy až do bezvědomí. A tím to řešit. Takže ta paliativní sedace je součástí toho paliativního přístupu náležité odborné úrovni. Je to zakotveno vlastně v zákoně o zdravotních službách. A to nemá s usmrcováním nic společného. Tam není úmysl vůbec někoho usmrtit, ani zkracovat život, ale řešit to utrpení, a už vůbec nechtějí řešit utrpení tím, že by odstratili nositele utrpení. Tak to jsem si dovolil, a tak jsou pak různé druhy té sedace, že jo, a to je tam dát název hluboká kontinuální, jakože zahrnuje ostatní, je nesmyslné, protože ta kritéria hloubky, to znamená odpovídat na to utrpení, dát takovou dávku, aby to bylo snesitelné, a potom ta kontinuita takzvaná, to se zase další kritérium té délky, jestli to je dočasné, přechodné, periodické, anebo potom nepřetržité a třeba až do úmrtí. Ale nic z toho není žádné usmrcování a snaha, ani vůbec snaha zkracovat život. Že tam někdy může být individuální riziko zkrácení života, může být, ale to nespůsobí ta látka. Ale nějaká ta kombinace s těmi polymorbiditami, a v každém případě je to vedlejší účinek, nechtěný, nežádoucí, někdy nevyhnutelný, který je ospravedlněním tím hlavním cílem řešit to utrpení. To ještě k poznámce paliativní sedace a usmrcování neboli eutanázie.
0: To je právě ta věc, na kterou jsem se vás už delší dobu chtěl zeptat. Já se setkávám s tím, že ta část lidí, kteří jsou vysloveně proti eutanázii, tak mají právě obavu z toho, aby ta paliace nepřešla do té eutanázie. Oni přesně nevědí, jak to funguje.
2: Tak děkuju, to jsem rád, že to takhle sešlo.
1: Já bych na základě rozhovoru s lidmi z hospicového hnutí bych řekl, že ta hranice, kdy ta kontinuální palliativní sedace může přecházet do eutanázie, je velmi tenká. A ta deklarace příslušného lékaře, že mu nešlo o to usmrtit pacienta, ale zbavit ho utrpení, ta nemusí být vždycky nutně v souladu s fakticitou.
2: Jo, ale já si myslím, že není možný říct, že některá kontinuální, protože kontinuální může být neboli nepřetržitá, může být lehká i střední. Tam se myslí u té hluboké, že to není možné, že bude přecházet do usmrcování. To by musel někdo usmrtit pacienta, někdo ho nechce usmrtit. Ale samozřejmě i Evropská asociace paliativní péče si je vědoma toho, že vše je možné zneužít, a proto jasně říká ty jasné podmínky, ten monitoring, jak stanovit dávku, aby reagoval na utrpení, že to vůbec není cílem usmrcovat ani zkracovat život.
0: A teď ještě jedna skladba skupiny Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Jejím poselstvím je vědomí, že svět končí, ale člověk chce ještě naposledy prožít obyčejný život a být smilovaným člověkem. Klade otázku, co bych dělal já, kdybych věděl, že mi zbývá jen několik hodin života.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, který věnujeme dnes velmi ožehavému tématu, a to je eutanázie. Povídáme si o ní s René Milfajtem a s Pavlem Šafrem. Pane Šafre, jak jste se dostal vlastně k tématu eutanázie?
1: Můj vztah k eutanázii je daný tím, že jsem sám věřící člověk, ale paradoxně já za nejsilnější argumenty proti legalizaci eutanázie považuji ty, které nejsou závislé na náboženském přesvědčení, a to proto, že žijeme prostě v liberální společnosti, kde věřící jsou v menšině, a ty velmi úporní zastánci legální eutanázie se vlastně z těch náboženských argumentů v podstatě radují, říkají, no na to máte právo, akorát jste v menšině. Proto pro mě jsou zásadnější ty argumenty, které myslím si, že jsou univerzální. Že jde o to, že legalizace mění pravidla, podle nich společnost zachází se zranitelnými lidmi. Mám tady příklad kanadské oficiální statistiky. Jsou pozoruhodné tím, že mezi uváděnými zdroji utrpení lidí, kteří jsou připuštěni k eutanázii, tak uvádějí pocit, že jsou pro společnost břemenem, že jsou břemenem pro své nejbližší okolí, a vlastně vykazují pocity, že už musí podstoupit eutanázii, aby přestali otravovat na světě. A k tomu se ještě teda mimochodem právě v Kanadě připojuje to, že k eutanázii se přistupuje více u chudších lidí, protože u chudších lidí to riziko jsem na obtíž, pocitu jsem už tady své rodině na obtíž, tak vlastně je častější. Eutanázie legální otevírá možnost, že z práva zemřít se stane v podstatě takovým lehkým společenským tlakem pocit povinnosti už odejít, povinnosti zemřít. V čemž vidím úplně zásadní riziko dehumanizace. Potom často se zesměšňuje téma takzvaného kluzkého svahu, ale přitom to je tedy rozšiřování, kdy lze těch případů, kdy lze indikovat eutanázii. Zkušenosti z Zemska ukazuje, že nejde pouze o hypotetickou obavu. Protože eutanázie se tam netýká jen terminálně nemocných pacientů s rakovinou, jak si to tady u nás představujeme. V roce 24 bylo například 219 případů, což je něco jako skoro 10%, v nichž bylo utrpení založeno na psychické poruše. Dokonce se objevuje mezi argumenty, proč podstoupit eutanázii, že už člověka nebaví žít. To znamená, že to otevírá riziko celospolečenské demoralizace a kultu smrti. Ta představa, že vlastně eutanázií dosáhneme autonomie a kontroly nad životem a smrtí, ukazuje tu prostou bídu, že získat tento druh autonomie lze pouze tím, že člověk se o ten život připraví. Já tím nechci nijak snižovat individuální případy těžkého utrpení jednotlivců a nesoudím nikoho, kdo odjel v těžké nemoci do Švýcarska podstoupit asistovanou sebevraždu. Já se jenom domnívám, že systémové opatření dekriminalizace a legalizace eutanázie otevírá cestu tím, že ruší tu červenou hranici a navozuje možnost neustálého posouvání hranic, kam až můžeme zajít, a důsledky jsou nedozírné a mohou být nedozírné.
2: Tak jestli můžu navázat krátce, když kolega zmínil tu Kanadu, tak opravdu ty nejčastější důvody, které jsou tam uváděny, je ztráta schopnosti se podílet na smysluplných aktivitách života. Potom ztráta schopnosti provádět aktivity každodenního života. Nedostatečná kontrola bolesti a vůbec starost ostatních o tu bolest, o to. Pocit ztráty důstojnosti a nedostatečná kontrola dalších symptomů, jako je bolest a další. A zase nedostatečná starost o to řešit. A taky osamění a izolace. To je první poznámka. A potom zase pro ty diskuse. Někdo často, když jsme jednou argumentovali, že paliativní péče, eutanázie, ta usmrcování nepatří k sobě, a nějaké etické argumenty, tak někdo řekl, no podívejte se, v Kanadě to je možné. nebo to dělají. Ale to, že někdo něco někde je možné, dělá, není žádný argument, že to je dobré a spravedlivé, tak to je první poznámka. Potom ještě k těm rizikům. Například v té Belgii, když jsme zase zmínili, tak od roku 2005 do roku 2024 to bylo pětkrát novelizováno. Ten zákon. To je ten kluzký svah, jak říkal kolega, rozšiřování. Jo, původně nevylečitelně nemocní, somaticky nesnesitelně trpící a potom na psychiatrické diagnózy, na děti bez limitu, jenom s rozšiřovací kapacitou. A zajímavé je, že právě jedna psycholožka klinická, která tam působí a žije v těch podmínkách, tak říkala, že to povolení pro to usmrcování i těchto pacientů s tou diagnózou psychiatrickou považuje za zneužití toho původního textu z toho roku 2002 a vlastně cynický způsob reakce na selhání systému léčby těch psychiatrických patologií. A upozornila ještě na jednu věc, že tak, jak říkal kolega, to jsem moc rád, tady zaznělo porozumění pro ty, co trpí a volali by potom. Jedna věc je porozumět, druhá věc něco normativně nastavovat. Že ta psychiatrické utrpení je nesmírně samozřejmě snesitelné, ale nelze nevyléčitelnost považovat za stejnou jako u nádorových onemocnění nebo těch neurodegenerativních patologií. To je trošku něco jiného. Tak to byla jeden příklad. A to my jsme řekli, ta rizika u těch nejzranitelných. A když potom ještě někdo přijde s myšlenkou, neznám ty motivy, že ještě by měli přednostněji být usmrcováni tito lidé, tak to si myslím, že to je obrovské riziko ohrožení, co to může vyvolat za vlnu. Jo? A z těch dalších rizik, kromě ještě taky, abychom nezapomínali na ten personál, který by to teda měl vykonávat. To všichni nebudou, protože lékař nesmí být nucen něco takového provádět ani dělat doporučení k tomu, takže někdo to bude muset dělat. Teď si představte i ty týmy, to může rozkládat ty týmy a způsobovat morálně zatěžující zážitky, ty distresy nebo zranění. Zvlášť u těch, kteří to nechtějí a teď budou někde v prostředí, že se budou tam usmrcovat pacienti a oni jsou nastaveni profesně úplně jinak. Pak bych nezapomínal na ty blízké, ale jako pozůstalé, protože paliativní péče, ta se věnuje i těmto lidem samozřejmě. Vytváří podpůrný systém důvěru, mezilidský vztah. U toho usmrcování často jde prostě, aby ta žádost prošla, jak má být, podle těch podmínek, ale i na ty pozůstalé to působí, zvláště na ty, kteří jsou tím překvapeni nebo to nechtěli. A pocity viny, stresu a dalších depresí, to je další rozměr toho. A ještě další dopad na vztah zejména teda lékaře a pacienta, otázka důvěry.

0: život, chránit život, mírnit utrpení, být umírajícímu oporou až do smrti. A to se nám potvrzuje to, co jsme řekli. Až do smrti, pak už přichází další aktéři. Žádná důstojná smrt asistovaná. Prostě v tu chvíli být potřebuje to asistence i to rozhodování. Tak to je další věc. Potom respektovat lidskou důstojnost samozřejmě a co nejvyšší možný respekt lidskému životu, úctu k tomu životu od počátku až do konce ve službě lidskosti a všeho provádět bezpráví. A jestliže to usmrcování pořád znamená protiprávní čin, tak to budou muset si dát dohromady s tím svým profesním etosem. To je to neslučitelné. Já jsem se nedávno zeptal jednoho lékaře, který tak politicky by si dovedl představit to usmrcování za určitých podmínek a on jasně řekl na otázku, považujete usmrcování, to eutanázii, za slučitelné s profesním vlastním etosem, posláním lékaře? Ne, řekl. To samé u té paliativní sedace. Jo. Takže to je další rozměr rizik zásahu toto je důvěry. A ještě možná jeden příklad zajímavý. Ve Spolkové republice Německo je usmrcování pacientů trestný čin bez výjimky. Ale co je tam možné, je to asistované usmrcování. A teď se čeká na zákon. A o tom nechci mluvit. Ale ve chvíli, kdy je potřeba posoudit to autonomní rozhodnutí, kdo to bude dělat vlastně, a ona okamžitě, ta německá společnost pro psychiatrii, psychoterapii, psychosomatiku a neurologii řekla, tak to není naším úkolem a my se nechceme nechat instrumentalizovat, protože budeme rozhodovat pro život, proti životu, anebo budeme zastánci přání zemřít nebo jeho odpůrci. To není náš úkol. Naše poslání jinde v prevenci toho, aby lidé se chtěli usmrcovat a také, a tam použili slovo moderní, že podle nich úkolem i moderní společnosti je ty lidi spíš vysvobozovat z té situace nouze a posilovat tu odvahu k životu. Jo, takže tohleto je další rozměr a když oni řekli, my se toho nebudeme zúčastnit, tak kdo jiný potom bude posuzovat, zvlášť u těch diagnóz, složitost. Tak to je další riziko a myslím ukázka naplňování toho profesního etosu.
1: No, náš pořad se chýlí ke konci. Já bych ještě požádal někoho z vás, pana Šafra, nebo jestli chcete ještě vy, pane doktore, o nějaké závěrečné slovo.
2: Já mám takovou myšlenku, po které bych byl rád, aby zazněla. Tak riskantní systémové opatření, jako je dekriminalizace eutanázie, vyžaduje, a to asi každý ví, ať si o tom myslí cokoliv, velmi silný, důvěryhodný právní stát. To znamená systém kontroly, aby totiž nedocházelo ke zneužívání eutanázie. A přitom zároveň nyní sledujeme, jak právní stát se v mnoha zemích světa nikoli posiluje, ale spíše oslabuje. Podívejme se na Spojené státy americké. Mysleli jsme si, že to je maják demokracie. A jestliže vidíme, jak v západním světě jako houby po dešti narůstají extremistické politické strany, krajní pravice, která neleží právní stát na srdci, tak můžeme dojít snadno do situace, kdy nebudeme žít v takových jistotách, v jakých žijeme a pak před námi může taky stát dystopie, opakování situace, kdy se v nacistické třetí říši prováděla eutanázie, říkalo se tomu, že to je milosrdná smrt a bylo to naprosto obyčejné popravování lidí v psychiatrických léčebnách.
0: Já bych na tento kontext navázal ještě z tohohle hlediska. Ta role toho právního etického vědomí v té společnosti. Jednak zvláště tam, kdyby někdo mluvil o legálním usmrcování pacientů, eutanázii, a vlastně to vypadalo, co řešíte, to je ve všech případech takzvaně legální, tak ten to má vliv a ještě to zbavil toho postihu trestně právní sankce. To má vliv na to právní vědomí. A velmi rychlý posun od toho, že teda je to dovolené, je to legální, že to je morálně přípustné. A ovlivňuje to, že to je ta role i té normy, to ovlivňuje to právní etické vědomí občanů. A teď je ta otázka taky té české společnosti, která má za sebou nějakou historii, že od toho zločinného, nelegitimního, zavržení hodného komunistického režimu, na

0: kolik tady ta kultivace toho právního etického vědomí a reflexe vůbec je, aby to nebylo jenom na průzkumech a těch mediálních populistických názorech. Tak to je jedna poznámka toho dopadu. Potom přesto, jak jsem zmínil, ten Evropský soud pro lidská práva i ten náš Český ústavní soud. Přesto si myslím, že to nebrání etice práva se podívat na reflexi opravdu práva na život a ochrany. Podle těch článků. A ještě bych doplnil, že ten Český ústavní soud řekl, že i když bude paliativní péče dostupná, není nepřiměřené vytěsnit usmrcování eutanázii z právního řádu. A tomu právu na život, že tam je stěžení ten článek 2 Evropské úmluvy o lidských právech, kde zní právo každého na život je chráněno zákonem, nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě. A mezi těmi kromě není usmrcování pacientů. Ani v těch protokolech dalších, když se k té úmluvě dělali, už se dávno diskutovalo o usmrcování. A všichni to chápou, že ten článek 2 a ty závazky z něho patří k těm základním hodnotám demokratických právních společností a že tam plynou závazky povinnosti toho státu, nejenom to negativní ve smyslu zdržet se sám usmrcování, ale ta ochrana, ale i podpůrná činnost, to znamená pomáhat těm lidem v nouzi vůbec předcházet těm situacím, aby někdo volal po tom usmrcení, takže to nezakotvuje právo zemřít a my se pak můžeme ptát, jestli usmrcování pacientů a legislativní rámec, který to nějak upraví, může chránit právo na život v tomto článku, když jeho účelem je toho článku je zachovat, chránit život, podporovat a tady to je účel usmrcovat. To je protichůdné. A jestli by ta ochrana mohla být praktická a účinná, když by se toto zavedlo nebo byla zdrojem toho rizika. Takže to nezahrnuje právo na smrt ani vůbec na nějaké usmrcování.
1: Tak já vám oběma moc děkuji za velice sofistikovaný rozhovor, že jste nám přiblížili tuto problematiku, která si myslím, že není mezi lidmi příliš známá a je velmi potřebné zvláště v této době o ní mluvit. A moc děkuji za váš čas, že jste dorazili k nám do studia.
2: My děkujeme.
0: Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
1: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme se bavili o problematice eutanázie v dnešní době s dvěma respondenty. Jednak strané Milfajtem, spolupracovníkem a členem klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní charity Chrudim a současně členem Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu přednáší a publikuje. S ním byl dále ve studiu Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Pavel Šafr je rovněž spoluautorem a editorem sborníku Iluze dobré smrti a podle toho jsme nazvali i náš pořad, který může sborník podpořit. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Na místech, kam se mnozí báli vkročit, kde je bolest, strach a úzkost, co si počít. Nad tenkou rouškou tam svítí vaše oči.

masky nevidíš, jak usmívají se ústa. Patří vám dík, čest a úcta.

0: S 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Inflace v Česku zrychlila. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna opět schválila novelu stavebního zákona a sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory. Zprávy a Martin Matějka. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
3: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
1: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Poslanci opět schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale návrh zákona označil za revoluční.
4: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno rádítko, jedna žádost. Ano.
1: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Poslanci také potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb a koaličními hlasy sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET třeba doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Říká poslanec ODS Jan Skopeček, to pochybňuje.
5: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
1: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb teď posoudí prezident.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ruský vzdušný útok na ukrajinský Mykolajiv nepřežili nejméně 4 lidé, dalších 19 je zraněných. Oznámil to tamní šéf regionální správy Georgi Rešetilov a podle něj jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova i obytné domy. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že armáda v Mykolajivu zasáhla sklad z drony. Zároveň ruské úřady hlásí jednu mrtvou ženu a dva zraněné po dopadu úlomků bezpilotních letounů v ruské Voroněžské oblasti. A Kreml informoval taky o úderech na ukrajinský přístav Černomorsk a dvě plavidla nedaleko Oděsy. Informace ale nelze nezávisle uvěřit. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba 10x dosavadních nákladů na válku proti Iránu. A Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
6: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody za skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. A průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, a proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
7: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz z pravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
1: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém se lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami neletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS, e-maily nebo telefonáty. Se slovním i fyzickým napadením od rodičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu, fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Šen.
8: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
1: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je od Loděnice z 6. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. Zdržení asi 25 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obousměrně kvůli pracím silničářů. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení v 5-kilometrové koloně je asi 35 minut. Směrem na Brno je zúžení na kilometru 49 a fronta má 4 kilometry. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Jdeš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívej.

Vážení posluchači, v našich biblických zamyšleních tento rok zní každý týden víceméně samostatná úvaha, nezávislá od těch předchozích či dalších. Tentokrát výjimečně pokračujeme v tématu z minulého týdne nazvaném Poklady na zemi a v nebi. Pro ty z vás, kteří dosud neměli možnost si onu první část poslechnout, stručně připomenu základní myšlenky. Začali jsme se zabývat velmi praktickou záležitostí, a to penězi a majetkem, ovšem z biblického pohledu. Jako základní text Nového zákona jsme vzali Ježíšovu řeč, zaznamenanou v Matoušově evangeliu v 6. kapitole, verších 19 až 21. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. V minulém zamyšlení jsme si ujasňovali nebezpečí zhromažďování pozemských pokladů v souvislosti s tím, že nejsou trvalé, a také, že mohou mít negativní vliv na naše srdce a vztahy. Hlavně z těchto dvou důvodů Ježíš varuje před zhromažďováním pozemských pokladů. To ale neznamená, že Ježíš je proti pokladům. Naopak, on má mentalitu pokladu a vyzývá své posluchače, aby je zhromažďovali. Akorát to musí být jiný typ pokladů, a to ty, které jsou v nebi, kde jsou v bezpečí před každou skázou i před zloději a lupiči, jak to překládá jeden parafrázující překlad Bible. Když zhromažďujeme poklady, máme tedy jednat dle svého vlastního zájmu, abychom zhromažďovali to, co nám zůstane, a ne to, co se ztratí. A co je vlastně tím pokladem v nebi? Dvě jiná místa z Nového zákona nám pomohou tomu porozumět. V Matoušově evangeliu v 19. kapitole 21. verši říká Ježíš mladému muži, který se ho ptá, co má dělat, aby dosáhl věčného života. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Apoštol Pavel potom v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole verších 17 až 19 píše: Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Oba tyto biblické texty mi připomínají jeden příběh, ve kterém se na věčnost dostane velmi bohatý muž a vidí, že se i v nebi používá k transakcím nějaká měna. Začne si prohlížet své kapsy, jestli mu tam něco nezůstalo z jeho obrovského pozemského majetku. V tom k němu přichází anděl a říká: Víš, tady v nebi jsou platné jen ty peníze, které si během svého života daroval. A v té chvíli onomu muži došlo, že se z něj, velkého boháče, stal velmi nuzný chuďas. Cestou, jak si ukládat poklady v nebi, je tedy služba Bohu a druhým lidem, nebo jinými slovy, investice do druhých lidí a do božích věcí. A tady jsme u pozitivního vlivu peněz a majetku. Kniha Randy Elkorna Princip pokladu, kterou jsem zmínil minulý týden a která mne v této věci hodně ovlivnila, takto formuluje ten klíčový princip, podle něhož je celá kniha pojmenována. Nemůžete si to vzít sebou, ale můžete to poslat napřed. Ano, pokud je mým domovem nebe, pak se tam zaměřuji a tam investuji a ukládám poklady. I když, pokud jsme božími dětmi, vykoupenými milostí v Ježíši Kristu, je naším domovem nebe, přece jen žijeme na této zemi a potřebujeme mít vyvážený řád v našich financích. Dá se říci, že jsou tři základní směry našich finančních investic. Prvním je investice do pozemské budoucnosti. Tomu odpovídá šetření a vytváření různých druhů úspor.
Druhým je investice do přítomnosti, a to je utrácení a spotřeba. Někdy se nám zbožným křesťanům může zdát, že bychom moc utrácet a spotřebovávat neměli, zvláště když je tolik chudých lidí ve světě. Na druhé straně i Ježíš si uměl života užívat, což mu někteří z tehdejších náboženských elit vyčítali. Také apoštol Pavel napsal v listu Filipským: umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Třetím směrem jsou investice za hranice našeho pozemského života do věčnosti a sem patří dávání a dary. V tomto smyslu dávání vyvyšuje věčného Boha a je jediným lékem na materialismus a sobectví. Každý z nás je jiný a nachází se v jiné situaci, ale všichni bychom se měli modlit za moudrost a usilovat o přiměřenou rovnováhu mezi těmito třemi směry v našich osobních a rodinných financích. Je nějaké obecné pravidlo, kolik bychom měli dávat? V Bibli Starého zákona Boží lid Izrael měl povinnost dávat desátky, tedy desetinu ze své úrody a majetku. A to jak pro podporu kultu uctívání Boha, ale i pro sociální podporu potřebných. V životě první církve, zaznamenaném v knihách Nového zákona, není o desátcích žádná zmínka. Dá se tedy říci, že desátky nebyly v novozákonní době ani přikázány, ani zrušeny. Nicméně mnozí významní křesťanští myslitelé prvních staletí, jako třeba Origenes, Jeroným a Augustín, považovali desátky pro křesťany za minimální požadavek ohledně dávání. A myslím, že je dobré si položit otázku, zda Bůh očekává od svých novozákonních dětí, že budou dávat více nebo méně než věřící v době starozákonní. Poté, co Ježíš varoval před shromažďováním pozemských pokladů a vybízel shromažďovat poklady v nebi, přidává kratičké vysvětlení. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Podle Ježíše poklady určují naše srdce. Je přirozené, že kam dáváme peníze, čas, energii, my křesťané i modlitby, to nás zajímá, tam jde naše srdce. Stručněji řečeno, peníze vedou, srdce následuje. Hezky to vyjadřuje onen před chvílí zmiňovaný, parafrázující překlad Bible, který k tomuto verši přidává. Budete-li totiž usilovat o nebeské věci, nepřilne vaše srdce k věcem pozemským, ale bude v nebi při těch pokladech, které si tam ukládáte. Velký evangelista a zakladatel metodismu Wesley řekl: peníze se u mě nikdy neohřejí, spálili by mě, odhazují je co nejrychleji, aby si nenašli cestu do mého srdce. Milí přátelé, Ježíš nás dnes vybízí, abychom shromažďovali nebeské poklady tím, že budeme dávat, investovat do druhých lidí a do božích věcí, do růstu božího království. Trochu jsme ale pominuli otázku, co je vlastně tím pokladem v nebi. Na základě celého poselství Bible bychom mohli jmenovat několik skutečností tvořících onen nebeský poklad. V první řadě je to samotný trojediný Bůh, vše nepředstavitelně převyšující a přesahující, který se nám osobně dává. Potom také společenství vykoupených lidí, jehož budeme součástí. Pokladem budeme i my sami, každý z nás úplně proměněný Boží milostí a mocí. Součástí nebeského pokladu bude určitě i úžasné prostředí nového nebe a nové země. Klíčovou otázkou, kterou by si měl položit každý z nás, je, kam investují. Kam investují své peníze, čas, energii, pozornost, modlitby. Zkusme si tuto otázku pokládat opakovaně, čas od času. Investice totiž rozhodují o našem srdci. Viděli jste film Schindlerův seznam? Na mne velmi zapůsobila jedna z jeho posledních scén. Veliký zástup Židů, mužů, žen i dětí přichází poděkovat Oskarovi Schindlerovi za záchranu svých životů. Ten se na ně dívá a
A najednou mu to dochází a začíná říkat: ale já jsem mohl zachránit víc. Kdybych prodal tento prsten, to mohlo zachránit dalších 10 lidí. A za tohle auto mohlo žít dalších 50. A upadl do velkého pláče. Zachránění Židé ho utěšovali tím, že už tak udělal hodně. Ale jemu uvnitř srdce došlo, jaká je cena lidského života a jak málo ve svém životě investoval do toho, co je podstatné. A tak se nějakou dobu nedal jeho pláč utišit a jen opakoval: mohl jsem udělat víc. Milí posluchači, kéž podobný pláč nebude jednou naším údělem, až se bude hodnotit náš život. A pokud to trochu tím směrem teď jde, právě teď máme šanci rozumět.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Prázdniny už skončily, ale stále je tu pestrá nabídka hudebních akcí a festivalů končícího léta a nadcházejícího podzimu. Tím nejbližším bude setkání dechových hudeb, které proběhne tuto neděli 13. září od 13 hodin v Dolní Cerekvi u Kulturního domu. Návštěvníky čekají vždy hodinová vystoupení dechových kapel Lučanka, Lipkovanka a Moravská veselka. Setkání je věnováno vzpomínce na kapelníka a skladatele Blahoslava Slávka Smišovského. Programem provází Karel Hegner. Muzikanti Lučanky, Lipkovanky a Moravské veselky nám rovněž zpříjemňují dnešní voničku. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Tradičně v polovině září probíhají slovácké slavnosti vína a otevřených památek mikroregionu Dolní Poolšaví. Letošní 23. ročník slavností se uskuteční tento víkend, tedy 11. až 13. září, na řadě scén v Uherském Hradišti. Sled vystoupení v jezuitské zahradě v sobotu v 11.30 zahájí hudba Hradčovianka. Příznivci dechovky si mohou zatančit a zaspívat u koncertu dechové hudby Stříbrňanka od 15.30 na Masarykově náměstí. V 18 hodin začíná hlavní pořad slavností, v němž vystoupí zahraniční hosté.

Rochefort, 3. února 1794. Má drahá Elizabeth. Mé srdce se svírá ve víru pochybností, které mohu svěřit jedině vám. Myšlenky na Tomáše Stertru mě pronásledují dnem i nocí a moje snaha zbavit se jich je naprosto marná. Rozum mi říká, abych na něj zapomněla. Věnuje mi tak málo pozornosti. Pochybuji, že by ke mně cokoliv cítil. Myslela jsem si, že pro něj něco znamenám, ale obávám se, že moje soudnost byla pod vlivem mých citů. Jak čas ubíhá, Mober je čím dál tím hanebnější a o to víc cítím, jak se mi náš hostitel odcizuje a vzdaluje. Vyhýbá se mi, vyhýbá se mému pohledu. Jakmile se vrátí domů, uzavírá se co nejrychleji ve svých pokojích, zůstává co nejdéle mimo dům. Hledám v té situaci aspoň nějakou útěchu. Nepodílí se tedy na vyděračství toho podlého revolucionáře, kterého doprovázím. A to mě skutečně uklidňuje. Z mé strany musím téměř zahanbeně přiznat, že beznadějně hledám jeho přítomnost. Mé srdce se chvěje radostí, když ho mohu vidět, když s ním mohu mluvit, třeba jen minutku. Vbíhám mu do cesty, když jde kolem, pokouším se ho přimět pronést aspoň několik slov, abych měla to potěšení slyšet jeho sladce vřelý hlas. Občas se cítím tak směšně, ale co mohu dělat? Jeho tvář se mi okamžitě vybavuje, jakmile zavřu oči. Trhnu sebou, když slyším jeho kroky, obcházím kolem dveří v naději, že je otevře on. Znamená tohle všechno lásku, má sestro? Musím jen trpět proto, že ten, jehož si mé srdce vyvolilo, mi neprojevuje žádnou náklonost? Buďte šťastná, Elizabeth. Charlotte.

Emílie je usazená na posteli a pročítá si už aspoň posté některé z Charlottiných dopisů. Už je zná skoro z paměti, ale stále doufá, že v nich najde něco nového. Kdyby tak jenom mohla poznat, co přesně se před 100 lety stalo. Jako pokaždé je Emílie konsternována, když objevuje, že každý Charlottin dopis nachází svou ozvěnu v jejím vlastním životě. Zdá se jí, jako by byly napsány pro ni. Charlotte odpovídá na její otázky, prožívá podobné situace, sdílí s ní stejné pocity. Kdyby obě dívky žily ve stejné době, Emílie nemá žádné pochybnosti o tom, že by z nich byly nejlepší přítelkyně na světě. Určitě by jí vyprávěla o svém otci a o prázdnotě, která po něm zůstala. Řekla by jí o strachu, který má ze zabijáka vdov, o tom, jak ji pobouřila smrt malého Romana, o otázkách, které se týkají náboženství a které jí trápí. Určitě by s ní také mluvila o Teofilovi. Emílie zavřela při vzpomínce na Konstancína bratra oči. Okamžitě se jí vybavují jeho velké modré oči, které se na ní upírají, jeho úsměv a veškerá jeho pozornost k ní. Zaplavuje jí velká něha. Kdyby tak jen měla o pár let víc, aby dokázala lépe upoutat jeho pozornost, aby mohla patřit do okruhu jeho přátel, chodit na stejné večírky jako on. Místo toho se cítí tak směšně mladě. Ale někdo klepe na dveře. Teofilova tvář rychle mizí. Vstupte, odpovídá Emílie. Paní Dekošetová vchází do pokoje s dopisem v ruce. Má drahá, ty si ho neviděla, když si přišla domů a já jsem ti o něm zapomněla říct, říká a podává dopis dceři. Co to je? Ptá se Emílie. Nevím, ale podle místa odeslání dopisu si dovoluji soudit, že tě určitě bude zajímat. Emílie se zmocnila dopisu a prohlíží si obálku. Drobné písmo na ní je jí neznámé, naopak jméno města, odkud dopis přichází, jí je od jisté doby velmi blízké. La Rochelle, šeptá si, to musí být odpověď ze zámku naděje. Dívka se z ničeho nic cítí být vystrašená, bojí se, že se z dopisu dozví něco nepříjemného. Ty ho neotevřeš? Diví se maminka. Ale ano, ano, váhavě odpovídá Emílie. Samozřejmě. Emílie slezla z postele, zamířila k sekretáři, odkud si vzala stříbrný nožík na otevírání dopisů, dárek od tatínka k 15. narozeninám. Vsouvá jeho špičku do růžku obálky a čistě ji rozřezává. Uvnitř je složena jedna stránka dopisního papíru. Emílie si dává s vytažením dopisu z obálky na čas. Chceš, abych si ho nejdřív přečetla já? Navrhuje paní Dekošetová. Ne, děkuji, maminko, odpovídá Emílie. Jenom doufám, že mi ten dopis přináší dobré zprávy. Emílie konečně rozkládá arch papíru popsaného stejným hustým drobným písmem a čte. Její matka ji tiše pozoruje. Emílie křečovitě svírá dopis v rukou a vraští obočí. Jak čte, rysy se jí pomalu uvolňují a na tváři se objevuje údiv, úleva a nakonec zmatek. Dobré zprávy? Ptá se zvědavě paní Dekošetová. Emílie je ale mimo. Přemýšlí o tom, co se právě dočetla a zároveň pořádně neví, co si o tom má myslet. Dobré zprávy? Opakuje maminka. Ano, vydává ze sebe nakonec a podává jí dopis. Aspoň si to myslím, i když já nevím.

Emílie se vydává k Sérisejovým s věrnou Evžení v patách. Je něco po druhé hodině odpoledne, když zvoní u dveří jejich domu. Navzdory netrpělivosti, s níž se chtěla vidět s Konstancií, se nemohla vyvléknout z hodiny latiny s panem de Rozièrem, svým domácím učitelem. Je Konstancie doma? Ptá se Emílie Ernestiny, která ji přišla otevřít. Slečna se ještě nevrátila, odpovídá služebná a zároveň spiklenecky pokynula hlavou směrem k Evženii, se kterou se za dobu, po kterou se dívky stýkají, zpřátelila. Odešla spolu s paní Sérisejovou do společnosti svatého Vincence z Paula. Ach, vykřikla Emílie a rukou si přikryla ústa. Okamžitě si uvědomila, že zapomněla na schůzku, kterou měla s Konstancií a s její matkou, aby se společně podle jejího slibu vydali do společnosti svatého Vincence z Paula. Z počátku týdne jí smrt malého Romana natolik vyvedla z míry, že si přísahala, že už nikdy nevkročí do žádné chudinské čtvrti Lyonu. Později jí začalo být čím dál tím víc zřejmé, že se tam musí vrátit. Potřebuje se cítit užitečná. Tím, že myslí na druhé, se dokáže zbavit sebestředných myšlenek na vlastní velkou bolest ze ztráty tatínka. Ale už by měly být zpátky, diví se Emílie. Ach, slečno, to někdy trvá hodně dlouho, potvrzuje Ernestina. Jednou se paní Sérisejová vrátila až za soumraku. Čím se zdržela? Slíbila, že pro všechny děti z rodin, jež navštěvuje, podnikne něco zábavného. Všechny je pozvala na představení loutkového divadla, vysvětluje nadšeně Ernestina. Do loutkového divadla, opakuje Emílie. Vy neznáte jejich legrační představení? Diví se Ernestina. Ale ano, znám, odpovídá Emílie. Jen si umím těžko představit paní Sérisejovou, jak se dívá na Kašpárka. Jen se nedivte, přerušuje ji Ernestina. Paní Sérisejová má moc ráda loutky. Když ještě její děti byly malé, tak je moc ráda vodila na Kašpárka. Paní Sérisejová se uměla vždycky moc dobře postarat o své děti, pokračuje. Přestože jsme je měli na starosti my, služebné a domácí učitelé, tak s nimi trávila hodně času.

Emílie. Teofil právě vstoupil do haly domu a vůbec neočekával, že by tu našel Emílii. Dobrý den, pane, blekotá Emílie a červená se. Mladík se rozesmál. Vy mi říkáte pane? Jaký to je jenom nabubřelý titul, žertuje. Byl bych raději, kdybyste mi říkala Teofile, jako všichni tady, že Ernestino? Ano, ano, pane Teofile, spěchá rychle s odpovědí služebná, která se teď také červená. Čemu vděčíme za vaši návštěvu? Ptá se Teofil a přitom si pozorně Emílii prohlíží. Chtěla jsem ukázat vaší sestře Konstancí dopis, který jsem právě dostala, odpovídá Emílie s nadšením v pohledu. Přečetla jsem si jej včera a dalo mi dost práce, abych s ním hned nepřiběhla k vám. Opravdu? Diví se Teofil. To je ten dopis tak důležitý? Je úplně zásadní, reaguje okamžitě dívka. Mohu jí ho předat, nabízí se mladý muž. Ale, koktá Emílie, raději bych byla u toho. Obáváte se, že bych jí ho nepředal? Škádlí jí. Ach ne, to ne, brání se Emílie, ale chtěla bych být u toho, až ho bude číst. Dovolíte mi, abych si ten dopis přečetl ještě dříve než má sestra? Emílie chvilku váhá, ale pak vytahuje ze své sametové taštičky onen důležitý dopis. Musím se vám zdát dětinská, říká, když mu podává obálku. Celá ta historie je pro vás určitě jen dětinskost. Proč si to myslíte? Ptá se jí mladý muž. Co je na tom dětinského zajímat se o události naší historie? Emílie zvedla hlavu, aby se podívala Teofilovi do očí, v nichž hledá náznak ironie, ale mladíkův pohled je upřímný a podivně vřelý. Dívka je zmatená a rychle odvrací hlavu. Zároveň je zvenku slyšet klapot koňských kopyt. Vaše paní matka se sečnou Konstancí se právě vracejí, oznamuje Ernestína, která neopustila místnost. Teofil se na Emílii usmívá. Jste zachráněna, směje se. Už vás nebudu dlouho obtěžovat, ale Emílie nemá čas na odpověď. Teofil je skokem na zápraží, aby uvítal maminku se sestrou. Jak dopadla vaše dopolední návštěva? Ptá se jich se zájmem. Bylo to úžasné, vydechuje jeho sestra, když souvá ruku pod bratrovu paži. Říkali jsme si s maminkou, že bychom mohli něco vymyslet na oslavu Vánoc se všemi rodinami. No to je skvělý nápad, přitakává bratr. Budu o tom také přemýšlet. A než dostanu nějaký nápad, dodává, je tady nějaké překvapení. Teofil ukazuje Konstancí pokynutím hlavy, kdo na ní čeká v hale. Emílie, vykřikuje Konstancie značením, ale v zápětí dostává starostlivý výraz. Ach, omlouvám se, koktá v rozpacích, nepočkali jsme na vás. Emílie se usmívá. Ne, kde pak, ujišťuje jí. Ráno jsem tady nebyla, zapomněla jsem. A navíc přišel můj domácí učitel a já jsem si vzpomněla na naší schůzku, až když jsem přišla k vám. Mysleli jsme si s maminkou, že s námi nepůjdete, přiznává Konstancie. Potom, co se stalo v pondělí, abych řekla pravdu, čekali jsme na vás opravdu jen chvilku. Dobře jste udělali, říká Emílie. Chtěla jsem přijít, ale vykouřilo se mi to z hlavy. Vlastně jsem přišla úplně kvůli něčemu jinému. Konstancie se tázavě na přítelkyni dívá a vede ji do svého pokoje. Podívejte se, co jsem včera dostala. Ukazuje konečně Emílie obálku a tváří se přitom hrozně tajuplně. To je, ptá se Konstancie, která nepochybuje o obsahu dopisu. Čtěte, nabádá jí Emílie. Co píší? Čtěte, opakuje Emílie. Konstancie otevírá rozechvěle obálku.

Naděje, 24. listopadu 1886. Slečny, dostali jsme v pořádku vaši žádost o informace a s radostí vám odepisuji, abych vám sdělila některé podrobnosti týkající se zámku Naděje. V okamžiku, kdy vám píši, se v zámku nachází sirotčinec. Byl založen v roce 1802 tehdejším vlastníkem zámku, slečnou z Naděje. Tato mladá dáma si přála zřídit instituci, která by byla bez rozdílu otevřena pro všechny, chudé i bohaté, šlechtice i venkovany. A to se jí podařilo. Po těžkých revolučních dobách přivítala na svém zámku sirotky, pocházející jak z místních velkých šlechtických rodin, tak i z revolučního prostředí. Její duch smíření se stal příkladem pro všechny. Dědička panství zemřela bez potomků a zámek odkázala církvi. Dnes se o sirotčinec a o děti stará naše skromná komunita Dcer božské lásky. Snažíme se zachovat záměr zakladatelky a přijímáme opravdu všechny potřebné. Doufám, že vám těchto několik řádků ozřejmilo historii zámku a pomohou vám ve vašem pátrání. Nicméně dávám na starost jedné z našich sester, aby se pokusila získat více detailů a dát vám je k dispozici. Svěřuji vás v modlitbách našemu všemohoucímu pánu. Matka Markéta Marie, představe.

0: Na Proglasu skončil pořad Čtení na pokračování. Knihu Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: 雪松。
1: V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas v DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Před malou chvílí bylo 11:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je čtvrtek 10. září 2026, Světový den prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1620. Před 305 lety byl uzavřen Nýštatský mír mezi Ruskem a Švédskem. Tím skončila přes 2 desetiletí dlouhá velká severní válka. Připomínáme i nedožité 105. narozeniny kněze Václava Razika, kaplana brněnských studentů, vězně komunistických lágrů a žalářů, biskupa skryté části umlčené církve. Zemřel na následky věznění roku 1984. 95. by oslavil americký lékař, filantrop českého původu, profesor Tomáš Klíma, uznávaný odborník v oblasti transplantační medicíny, zakladatel a organizátor programu výměnných stipendijních stáží mladých lékařů. Odešel roku 2022. Svátek má Irma. Jméno z němčiny znamená velká, silná a pevná. No a my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 13. A vát bude západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní. No a teď už píseň Kolovrátek a skupina Slide and Udu.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: Farnost Brno Líšeň chystá na zítřek praktický workshop. Podrobnosti doplní pastorační asistentka farnosti Lucie Kopcová.
1: Setkání je pro všechny věřící lidi, kteří chtějí mluvit o víře přirozeně a laskavě a srozumitelně, kteří třeba těžce hledají nějaké poučky anebo nechtějí používat naučené fráze. Bude to velice příjemné a přátelské prostředí. Vše bude probíhat formou workshopu, který pro nás povede Marek Chvátal z projektu hledameboha.cz a myslím, že to bude velice příjemné setkání. Že to vlastně má být hlavně o tom, aby jsme se naučili naslouchat lidem, kteří hledají odpovědi, kteří pochybují anebo mají spoustu otázek a málo odpovědí, aby jsme se my věřící nebáli s těmito lidmi mluvit a mluvit s nimi přirozeně.
0: Dodává za farnost Brno Líšeň Lucie Kopcová. Setkání nazvané Jak mluvit o Bohu laskavě a srozumitelně začíná v Líšeňské farní kavárně na Pohankově ulici v 19 hodin po večerní bohoslužbě v kostele svatého Jiljí. Vstup je volný a bez nutnosti předchozí registrace.

0: Ve farnosti Nový Hradec Králové se uskuteční o posledním zářijovém víkendu evangelizační kurz Filip. Má záštitu biskupa Jana Vokála a projektu Ezechiel. Zájemci se mají hlásit do úterka 22. září, zjistil královéhradecký zpravodaj Proglasu Martin Weisbauer.
1: Místem konání bude základní a mateřská škola Nový Hradec Králové v Pešinově ulici 146. Kurs je zaměřen na osobní setkání s Ježíšem a jeho motem je citát z Ezechiela: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Kurs bude obsahovat přednášky, svědectví, chvály, mši svatou,

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Krátce před polednem vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Kdo zapaluje? Já mám babičku rád, protože se u ní vždycky naučím něco nového, prohlásil asi 4letý chlapeček. Seděl se svou maminkou na sedadle v tramvaji a vypadal náramně spokojeně. Maminka se ho zeptala, co nového se naučil dnes, a on jí rozvážně vysvětloval pravidla hry o nějaké paní. Tu jsem neznala a Kloučkova maminka zjevně také ne. Ovšem maminka postupnými doplňujícími dotazy zjistila, že chlapeček s babičkou hráli dámu. Bylo to hrozně milé pozorovat toho malého kluka, jak nadšeně vypráví o svém potěšení z učení se novým věcem. Minulý týden už skoro sám upekl koláč a předtím skládali hrozně těžkou skládačku. A příští týden prý to bude překvapení. Ta jeho babička musí být skvělá ženská, napadlo mě. Jak nejspíš docela spontánně a zábavně umí podporovat chuť malého človíčka do objevování nových věcí. Asi i ona sama bude aktivní a vynalézavá. V tom je totiž skryto to tajemství dobrého vychovatele. Zapaluje, protože sám hoří. Nesložitou dedukcí se můžeme dostat k tvrzení, že člověk by neměl dělat to, pro co nehoří. Mám pro takové tvrzení jako důkaz svoji maminku. Celý život pracovala jako úřednice. Myslím, že ji uspokojovalo, když jí všechno v pořádku sedělo, ale po odchodu do důchodu neváhala ani vteřinu. Všichni mysleli, že bude přesluhovat, ale to ona ani náhodou. Okamžitě si našla brigádu v prodejně optiky. Doopravdy totiž hořela pro čištění, leštění a pulírování. A kde jinde by se uplatnila lépe, než mezi skleněnými vitrínami, kde jí neuniklo ani zrnko prachu. Opravdu tam byla šťastná. Dělala to, co jí nesmírně těšilo, a ještě jí za to platili. A co vy? Hoříte pro to, co děláte? Chodili byste do svého zaměstnání, i kdybyste si nemuseli vydělávat?

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit obyvatele obcí Horažďovice, Rábí a Strakonice. A na závěr připojíme modlitbu ke svatému Františkovi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který jsi před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatého Damiána našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Blahoslavený Karle Spinolo,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A po polední modlitbě na Proglasu nastává čas na hudební siestu. Jako první vyslechneme skladbu s názvem Koncert pro lesní roh číslo 2 D-dur. Autorem je Josef Haydn. Hraje Národní komorní orchestr Toulouse. Na lesní roh hraje André Kazale a diriguje Alain Molia. Přeji vám příjemný poslech.

V hudební siestě na Proglasu dozněl koncert pro lesní roh číslo 2 D-dur. Autorem Josef Haydn, hrál Národní komorní orchestr Toulouse. Solo na lesní roh měl André Cazale a dirigoval Alain Molia. Druhou skladbou bude koncert pro hoboj a orchestr číslo 2 F-dur opus 52. Autorem této skladby je František Vincenc Kramář. Na hoboj hraje František Hanták. Doprovází brněnský rozhlasový komorní orchestr a diriguje Antonín IX.

hudební sjezdě jsme vyslechli koncert pro hoboj a orchestr číslo 2 F-dur opus 52. Autorem této skladby je František Vincenc Kramář. Na hoboj hrál František Hanták. Doprovázel brněnský rozhlasový komorní orchestr. Dirigoval Antonín Devátý. Na závěr to bude symfonie C komista. Autorem je Jan Křtitel Vaňhal. Hraje soubor Symfonia Mikuláše Esterházyho. Diriguje Uwe Groth.

Na Proglasu dozněla hudební siesta a uzavřela ji skladba Symfonie C komista. Jejím autorem je Jan Křtitel Vaňhál. Hrál soubor Symfonie Mikuláše Esterházyho a dirigoval Uwe Groth.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Ukrajinský prezident Zelenský jedná v Kanadě o posílení protivzdušné obrany. A ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Zprávy a Martin Matějka. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informace České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas a sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpikával trest za 2 jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zahájil oficiální návštěvu Kanady. Řekl, že hlavním tématem jednání bude posílení protivzdušné obrany. S předsedou kanadské vlády Markem Carneym plánuje řešit taky přípravu napadené země na zimu.
2: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslaly Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44,22 Kč. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47,79 Kč. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí, rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 se pohřešuje. A podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Filipínská pobřežní stráž uvedla, že před vypuknutím požáru slyšel jeden z cestujících explozi. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči z celého světa. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže také druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
3: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: A Pražské divadlo pod Palmovkou zahájí novou sezónu premiérou satirické komedie Starý bílý muž. Hru o nekorektnosti dnes uvede na komorní scéně ve studiu Palmov v režii Michala Langra.
4: Firma byla jedinou gernotovou rodinou, ta hra zrcadlí tu realitu teďka tak, jak je.
5: Říká režisér inscenace Michal Lang. Děj se odehrává na pohřbu úspěšného podnikatele, kde drobný detail na smuteční stuze spustí lavinu nedorozumění a absurdních konfliktů.
4: V té hře se řeší otázky pohlaví, identity, generačních rozdílů, otázky předávání moci ve firmě a další věci.
5: V hlavních rolích inscenace Starý bílý muž v divadle pod Palmovkou se představí Roman Slovák, Pavla Gajdošíková nebo Šimon Holiš. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu Chocerady z 29. kilometru počítejte s dlouhou kolonou. Pokračuje na 49. kilometr, tam je dopravní omezení v koloně na 44. kilometru. Navíc řeší nehodu, je to celé zhruba na hodinu. A na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. a 5. kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty 21 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Olomoucké arcibiskupství získalo do svého vlastnictví dva cenné předměty spjaté se jmény významných olomouckých biskupů. Jedná se o pergamenovou listinu z roku 1893, která tehdejšímu arcibiskupu Teodoru Kohnovi dovoluje užívat šlechtický znak. Druhým artefaktem je pečeť ze španělského vosku, patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Předměty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková, která se svým vnukem vyklízela pozůstalost po svém bratrovi Zdeňku Mahelkovi. Včera je v Olomouci předala arcibiskupu Josefu Nuzíkovi.
1: Na vrácení listiny mého předchůdce, arcibiskupa Teodora Kohna, který mu povoloval tehdejší vídeňská vláda užívání knížecího a biskupského erbu, je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří. A za to patří velké poděkování a je to takový příklad do celé společnosti.

0: italských Benátkách pokračuje 83. ročník filmového festivalu. V porotě ceny Světové katolické organizace pro komunikaci Cygnis pracuje i česká filmová vědkyně a novinářka Barbora Cihelková. Proglas se s ní spojil a zeptal se na fungování poroty.
1: Každý den se sejdeme vždycky v 7 hodin ráno a zrekapitulujeme ty filmy, které jsme viděli ten předchozí den. Bývá to skutečně velmi zajímavé, protože tím, že máme každý jinou kulturní zkušenost, jinou osobní zkušenost a i jinou filmovou zkušenost, tak někdy se stane, že třeba scéna, která mě úplně unikla, tak kolega v ní naopak viděl klíč k danému filmu a obráceně, takže často diskutujeme. Někdy se i malinko hádáme samozřejmě s nadsázkou, ale je to právě velice inspirativní. Většinou shlédneme tak 2 až 3 filmy denně. Ono se to možná zdá málo, ale věřte mi, že to stačí. Některé ty filmy jsou třeba 3hodinové nebo 4hodinové a když o nich má člověk přemýšlet a třeba se i trošku usebrat a říct potom svůj názor a diskutovat tedy v té angličtině, tak je to někdy celkem náročné a je pravda, že tady toho moc nenastíme.
0: Řekla nám Barbora Cihelková, česká filmová vědkyně a novinářka, která je aktuálně na filmovém festivalu v Benátkách, kde viděla již řadu snímků, které ji nejvíc zaujaly.
1: Co mě osobně zaujalo a vím, že i film, který rezonoval v Benátkách, tak je to třeba Woman Unknown, kterou natočila jediná žena ze zdejších tvůrců. Je to Mai-El Tuki, je to dánsko-egyptská režisérka a je to film o ženě, která se snaží přežít v období druhé světové války ve světě, který je ovládaný muži a ona chtěla určité morální kompromisy a ten film nastolí otázku, zda máme právo tuto ženu soudit nebo ne. Takže je to takový film o etických a morálních otázkách, což jsou vlastně filmy, které my jako porota Cygnis máme rádi. Musím zdůraznit, že nevybíráme náboženské filmy, ale vybíráme filmy, které právě mají nějaký duchovní přesah, nastolí určité etické či morální otázky nebo řeší nějaké společenské problémy, ať už v současné době nebo v minulosti. A zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění nebo lidská důstojnost.
0: Benátský festival vyvrcholí v sobotu 12. září závěrečnou ceremonií, kterou bude živě přenášet televize RAI. Během té udělí hlavní cenu Zlatého lva, a to snímku, který mezi porotci nejvíce rezonoval.

Bylo 13 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je čtvrtek 10. září 2026, Světový den prevence sebevražd. Podle katolického kalendáře připomínáme památku blahoslaveného Karla Spinoly. Narodil se roku 1564 v rodině Janovana Oktaviána a české šlechtičny v Praze. Vyrůstal u strýce, biskupa v Nole. S úmyslem stát se misionářem v Japonsku vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V Nagasaki pak učil, kázal, ošetřoval nemocné, sbíral odložená nemluvňata, založil hvězdářskou školu. V zemi však nastalo kruté pronásledování katolíků. Jejich duchovní měli být vyhnáni. Spinola se skrýval, byl ale dopaden, vězněn a spolu s dalšími 51 křesťany, misionáři a jejich podporovateli v Nagasaki upálen. Stalo se právě 10. září 1622 v místě, kde kvůli věrnosti evangeliu o čtvrtstoletí dříve umučili Pavla Mikyho a druhy. Letoun, který měl v roce 1945 svrhnout atomovou pumu na Nagasaki, byl prý nucen nouzově změnit cíl. Tragický náklad dopadl právě tam, kde Mikey Spinola a další stvrdili víru vlastní krví. Bomba údajně vybuchla nad mostem u chrámu, postaveného nad jejich hroby. 81. narozeniny slaví italský kněz Don Luigi Ciotti, aktivní odpůrce organizovaného zločinu v Itálii a podporovatel obětí mafie, zastánce lidí na okraji. Svátek má Irma, jméno z němčiny znamená velká, silná a pevná. A teď už píseň Odkaz zpívá Jana Křištof Lehocká.

Zpívala nám Mária Podhradská a píseň se jmenovala Zasadím strom. Připomínáme nedožité 105. narozeniny patera Václava Razyka. Sloužil v Biskupicích, Rousínově, v Brně u svatého Tomáše a na Křenové, ve farnosti Domamil u Moravských Budějovic i v Žaleticích. Proslul jako studentský kaplan v Brně u jezuitů. 13 let strávil otec Václav v pracovních táborech a žalářích rudé totality. Vážně onemocněl kvůli třídění uranové rudy a broušení skla. Od roku 1978 byl biskupem skryté části umlčené církve. Na následky věznění zemřel roku 1984. Své životní heslo Václav Razyk formuloval slovy lepší je dávat než brát. Pamětní deska na faře v Brně Husovicích odkazuje na někdejšího duchovního správce patera Jaroslava Albína Kvitu z řeholní společnosti Božského spasitele Salvatoriana, mučedníka komunismu. Skonal vážně nemocný po měsících utrpení za mřížemi a řadě mnohahodinových výslechů právě před 65 lety. K žákům otce Kvity se hlásí astrofyzik Jiří Grigar.

0: 95. narozeniny by dnes oslavil americký lékař českého původu Tomáš Klíma. Uznávaný transplantolog, zakladatel a organizátor programu výměnných stipendijních stáží mladých lékařů mezi Texas Medical Center a dvěma lékařskými fakultami Univerzity Karlovy v Praze. Jeho aktivita je příkladem nezištné pomoci české medicíně a České republice vůbec. Stálo v odůvodnění vysokého státního vyznamenání, které profesor Klíma převzal v roce 2007. Odešel roku 2022.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Za několik okamžiků bude 14 hodin a na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Ten nám dnes představí brazilskou skupinu Gisantis a její album Cyber Tropiku. Začneme skladbou Oscil.

take them.

Tem que trazer o hostil, ignore o medo hostil, hostil.

Samplery a syntezátory ve spojení s živými nástroji tvoří základ hudby brazilského tria Gistanchis. Na albu slyšíme mimo jiné kytary, kontrabas, sitar a také brazilský drnkací nástroj podobný kytaře, zvaný viola kýpara. Texty alba Cyber Tropiku se věnují životu lidí z periferií, sociální nerovnosti, rasismu, policejním kontrolám a kapitalismu. Výrazným motivem je odcizení člověka v technologické společnosti. Otázka, jak si zachovat lidskost ve světě, kde se podle autorů dokonce kosti mění v kov. Album přitom není koncipováno jako klasický protestní manifest. Spíše zachycuje absurdní každodennost lidí, kteří se pohybují mezi prací, dopravními zácpami, veřejnou dopravou, periferní kulturou a nekonečným přísunem informací. Název Cyber Tropiku odkazuje na spojení technologické současnosti s tropickou realitou Brazílie. Světem, v němž se lidé a stroje ocitají ve společném absurdním koloběhu. Budeme poslouchat ještě skladby Faktor Sem a Lačinu.

0: familia.
1: Poslouchali jsme brazilskou skupinu Gistanchis. Brazilské hudbě se mimochodem budeme věnovat v sobotu 19. září v pořadu Slyšte lidé. Hudební kompas nám zítra ráno představí aktuální album Jana Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

abraço do que eu digo, digo mesmo.

Bylo 14 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je čtvrtek 10. září 2026, Světový den prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. O půlnoci z 10. na 11. září 1989 Maďarsko otevřelo své hranice s Rakouskem a umožnilo tak tisícům občanů NDR emigrovat na západ. Událost předznamenala pád berlínské zdi i komunismu v Evropě. Před 30 lety valné shromáždění OSN přijalo úmluvu, tedy smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek. Před 25 lety byla v Praze otevřena první stálá taneční scéna v Čechách, divadlo Ponec. 7 let je na věčnosti jezuita pater Josef Koláček, překladatel a spisovatel, latiník, legenda české redakce Vatikánského rozhlasu. Stejně tak 7 let nás dělí od úmrtí výrazné postavy českého skautingu Milana Blažka, řečeného Merkur, učitele a vězně komunismu. 81 let se dožívá aktivní odpůrce organizovaného zločinu v Itálii a podporovatel obětí mafie, zastánce lidí na okraji, Don Luigi Ciotti. A svátek má Irma, jméno z němčiny znamená velká, silná a pevná.

Neutápět se v maličkostech, jít ke kořenu věci, vidět souvislosti. Svět je dnes plný analýz, ale v duchovním i vědeckém světě chybí syntéza. Uvědomění si, že jsme součástí celku. Radim Palouš hořel pro moudrost, pro širší poznání. Měl radost z objevování a hořel zájmem o to, co získal, předávat dál. To řekl biskup Václav Malý na pohřbu filozofa, pedagoga a komeniologa profesora Radima Palouše. Od úmrtí tohoto mluvčího Charty 77 a prvního polistopadového rektora Karlovy univerzity nás dělí 11 let.

0: Zítra zazní další koncert koncertní řady Plaský varhaní podzim, blíže organizátorka Zdenka Tyrpeklová.
1: V rámci tohoto ročníku opět budeme přibližovat významné osobnosti a události spojené s naším městem Plasy. Čtvrtý koncert bude věnován osobnosti plaského opata Evžena Titla, od jehož narození uplyne 360 let, který se významně podílel na přestavbě plaského kláštera do současné podoby. Po osobnosti Evžena Titla nás krátce seznámí plaský průvodce Jakub Petrlík. Poté bude následovat varhaní koncert, zahraje profesor Jaroslav Tůma, zazní dílo od Pietra Korneta, Paula Hofheimera, Johanna Forbergera a samozřejmě i improvizace Jaroslava Tůmy. Tento koncert doplní svým autorským čtením páter Marek Orkovácha z knihy Loď. Vstupné je dobrovolné.
0: Říká organizátorka Plaského varhaního podzimu Zdenka Tyrpeklová. Zítřejší koncert s autorským čtením se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích od 18 hodin.

0: Vrcholí varhaní léto na brněnském Petrově. Dnes a příští čtvrtek zahrají vítězové varhaní soutěže základních uměleckých škol. Její ústřední kolo v dubnu pořádala Základní umělecká škola Varhanická Brno. Více doplní její ředitelka Stanislava Sirková.
1: Spojení soutěže a varhanního festivalu vzniklo díky Petru Kolařovi. On je katedrálním varhaníkem a hlavním organizátorem varhanního festivalu. A protože má i bohaté pedagogické zkušenosti, byl předsedou naší varhanní soutěže. Výkony soutěžících byly skvělé a Petr Kolař z nich byl nadšen a proto nabídl vítězům soutěže možnost vystoupit v brněnské katedrále v rámci varhanního festivalu. Skladby, na které se dnešní návštěvníci festivalového koncertu mohou těšit, budou třeba od Johanna Sebastiana Bacha, od Charlesa Maria Vidora a dalších mistrů varhanní hudby. Dnes vystoupí Dominik a Štěpán Pončovi, Vojtěch Lang.

0: První kategorie byla do 12 let, druhá do 16, třetí do 20 let a nejstarší varhaníci byli zařazeni do čtvrté kategorie do věku 26 let. Zájem o soutěž byl překvapivě vysoký. Optimistické odhady byly kolem 40 účastníků, ale do soutěže se nakonec přihlásilo rekordních 66 účinkujících, protože by nebylo organizačně možné uspořádat ve dvou dnech klání pro tolik soutěžících. Uskutečnilo se nejprve předkolo ve formě nahrávek a z nich potom porota vybrala 29 žáků, kteří na konci dubna přijeli za námi do Brna na celostátní kolo. Probíhala na dvou místech na Janáčkově akademii muzických umění a ty starší kategorie potom v kostele na nebevzetí Panny Marie u jezuitů.
1: Soutěže uměleckých škol probíhají dlouhá léta v různých nástrojích, pokračuje Sirková.
0: Pro varhaníky byla tato možnost letos poprvé. Stalo se tak po soustavném poukazování zástupců varhanní sekce na to, že varhaníků je v republice dostatek a že by bylo žádoucí pro ně také tu soutěž uspořádat. Velký zájem byl opravdu naší velkou radostí a máme radost toho, že je zájem o varhany jako vůbec, o studium na varhany a také o to, že varhaníci studují nejen literaturu koncertní, ale zároveň potom hrají při bohoslužbách a doprovází liturgii. Soutěže tady tohoto formátu probíhají jednou za 3 roky. Protože nástrojů je na základních uměleckých školách spousta a tak, aby se dostali k soutěži i další houslisté, klavíristé, zpěváci a tak dál, tak proto je tento cyklus 3letý. To znamená, že tak bychom rádi soutěž uspořádali zase potom v roce 2029.
1: Zhrnuje na Proglasu Stanislava Sirková, ředitelka základní umělecké školy Varhanické v Brně.

Odbyla 15. hodina a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Budu vás provázet ještě jednou hodinou. A je čtvrtek 10. září 2026, Světový den prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. Svátek má Irma, jméno z němčiny znamená velká, silná a pevná. A teď už nám zaspívá Ivo Viktorin, Ukázal na mě, nový singl.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

0: Po více než 20 letech se Mel Gibson vrací k příběhu, který vyprávěl ve filmu Umučení Krista. Chystané pokračování věnuje události, která ukazuje, že Ježíšovou smrtí příběh nekončí. Film Vzkříšení Krista rozdělí do dvou částí. První se objeví v kinech příští rok v květnu. Podrobnosti má Petr Pospíšil.
1: O připravovaném filmu mluvil Mel Gibson v rozhovoru s Raymondem Arroyem, na který upozornila katolická zpravodajská služba Zenit. Na projektu pracuje přibližně 20 let a samotné psaní scénáře mu podle jeho slov zabralo asi 10 let. Nový film má být náročnější než Umučení Krista. Vzkříšení totiž nechce zobrazit jen jako události kolem prázdného hrobu, ale zasadit ho do širších dějin spásy. Ve filmu se proto mají objevit také Abraham, Mojžíš a David. Gibson zároveň vzpomínal na lidi, kteří mu po uvedení Umučení Krista vyprávěli o změnách svého života. Někteří podle něj po shlédnutí filmu konvertovali ke křesťanství, jiní přehodnotili svůj život a přiznali závažné trestné činy, které dlouho skrývali. Právě na tuto zkušenost chce navázat příběhem vzkříšení, které podle něj ukazuje, že smrt nemá poslední slovo. Na rozdíl od Umučení Krista bude nový film v angličtině. Gibson to vysvětluje větší složitostí příběhu. Nechce, aby diváci při sledování titulků zároveň obtížně sledovali jeho teologické otázky. První část Vzkříšení Krista má mít premiéru 6. května 2027, druhá pak o rok později 25. května.

0: Benediktinské opatství v Rajhradě oživí od zítřka nová expozice. Spojí sochařské umění Radka Andrleho s tvorbou malíře Pavla Císaře. Ten nám výstavu s názvem Hluboký ponor, vysoký stín, nečekaná aura představil.
1: Víceméně ten hluboký ponor, vysoký stín by se dalo vysvětlit, že hluboký ponor to budou moje obrazy, to znamená budu takovej dohloubky filozofický, pocitový a vysoký stín, to je taková ta figurativní tvorba Radka Andrleho. Kurátor Michal Čermák přišel s tím, že by spojil nás dva dohromady, že by to byl takový krásný kontrast mezi náma dvěma, mezi naší tvorbou. Ten třetí rozměr, který tam je ten benediktinský klášter, kde to je ještě navíc v tomhletom duchovním rázu celého toho kláštera.

0: Akce v olomouckém kulturním areálu Letňák dnes spojí několik neziskových organizací. Nejen kulturní program pro všechny věkové generace slibuje za organizátory Jana Bedhajf Hlaváčová.
1: Poprvé samozřejmě zde společně se představí 4 organizace. Organizace Za sklem, Maltéská pomoc, Jdeme autistům naproti a Centrum sociálních služeb Klíč. Součástí programu bude také vystoupení klientů denního stacionáře Domino. Na návštěvníky čeká pestrý program, skákací hrad pro děti, hasičské auto, nejrůznější aktivity pro děti i pro dospělé a také vzácný host, olympionik a šermíř Jakub Jurka, který sebou přiveze samozřejmě i svou olympijskou medaili. Pro nás je ale nejdůležitější spojení těch 4 organizací, protože je to začátek spolupráce, který může do budoucna přinést ještě větší pomoc a podporu lidem, kteří potřebují. My tím vlastně chceme ukázat, že když se spojíme, dokážeme oslovit více lidí a navzájem se podpořit a vytvořit prostor, kde každý může cítit, že na to není sám a že jsme tady i my pro něj.
0: Sdělila Proglasu Jana Bedhajf Hlaváčová z neziskové organizace Za sklem, která se na dnešní akci v Olomouci pořadatelsky podílí.
1: Jsme organizace, která pomáhá rodinám a lidem na spektru autismu. Jsme poskytovatelem 4 registrovaných sociálních služeb s nadregionální působností. Ty služby jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na spektru autismu, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a centra denních služeb, které poskytujeme prostřednictvím poboček ve Zlíně, v Olomouci, v Praze, v Brně, v Kyjově a také teď v nově otevřeném komunitním a pobytovém centru Břestu u Kroměříže. Naším hlavním cílem je opravdu pomáhat rodinám a hlavně lidem na spektru autismu.

0: Mezinárodní závody horských služeb se tuto sobotu vrátí do Jizerských hor. Záchranáře z několika evropských zemí čekají náročné disciplíny, inspirované skutečnými zásahy. Podrobnosti má David Savický, náčelník horské služby.
1: Tak pro závodníky, což jsou vlastně dvoučlenné týmy, je připravena zhruba 20-kilometrová trať. Součástí této tratě jsou dvě časovky. Ta jedna je kratší, zhruba kilometrová. Tam zároveň jsou včleněny technické disciplíny, jako je žimarování, ferata, slaňování. Ta druhá časovka, ta je delší. Výběh na Ořešník a pak až k vodopádu Štolpichu, tam má asi 4 kilometry. A zase v rámci té časovky je čeká nějaká práce s lanem, přemostění, slanění. A potom po doběhu té trati tak ještě absolvují zdravotní ošetření a na čas motání lana.
0: Novinkou letošního ročníku je doprovodný program pro veřejnost na náměstí v Hejnicích.
1: Čítáme, že závodníci vlastně startují někde v 8 hodin ráno, měli by se nám do cíle dostat někdy opolední, ale už od 12. hodiny máme připraven program pro veřejnost, tím, že pokud to vyjde, tak přiletí vrtulník Krištof 1.8, zdravotní záchranné služby Libereckého kraje, bude tam vlastně představení vrtulník pro veřejnost a ukázka spolupráce letecké záchrany, zdravotní služby a horské služby. A potom v areálu před klášterem máme připravený program i pro děti, kde bude motání uzlů, představení naší techniky, slack show, to znamená nějaká akrobacie na lajně. Od 6 hodin tam mám živou muziku. Veřejnost si může vyzkoušet porovnat se, pokud někdo najde odvahu, tak motání lana a srovnat se s horskou službou.
0: Každoročně se koná letní a zimní soutěž, doplňuje David Savický, náčelník horské služby v Jizerských horách.
1: Zimní soutěž je tradičně v Krkonoších, letní soutěž se koná v Jizerských horách. Ten první ročník závodu se konal v úplně stejném kempu, jako bude letos, rekreační středisko Bílý potok. Původně to byly závody tříčlenných hlídek, dneska už to jsou jenom závody dvoučlenných hlídek. Ten duch byl ale od začátku podobný, to znamená, byla to vždycky nějaká terénní etapa, které byly členěny technické disciplíny a vždycky tam byla ta zdravotní část. To se vlastně po celou tu dobu téměř 50 let nemění.

0: Bylo 15:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je čtvrtek 10. září 2026, Světový den prevence sebevražd. V katolické církvi se připomíná památka blahoslaveného Karla Spinoli, pražského rodáka s italskými a českými kořeny, jezuitského misionáře umučeného v japonském Nagasaki v tento den roku 1622. Před 305 lety byl uzavřen Nýštatský mír mezi Ruskem a Švédskem. Jím skončila přes dvě desetiletí dlouhá velká severní válka. Připomínáme i nedožité 105. narozeniny kněze Václava Razyka, kaplana brněnských studentů, vězně komunistických lágrů a žalářů, biskupa skryté části umlčené církve. Zemřel na následky věznění roku 1984. 95 by oslavil americký lékař a filantrop českého původu profesor Tomáš Klíma, uznávaný odborník v oblasti transplantační medicíny, zakladatel a organizátor programů výměnných stipendijních stáží mladých lékařů. Odešel roku 2022. Svátek má Irma, jméno z němčiny znamená velká, silná a pevná. A teď už skupina Kolibříků v úlet, píseň Siločáry.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce mě

Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí.

0: Tuto neděli začne měsíc dobročinné závěti, do kterého se tradičně zapojují desítky neziskových organizací. Chtějí nejen děkovat dárcům a dárkyním, ale také sdílet jejich příběhy. Desítky milionů korun věnovaných ročně v dobročinných závětech využívají organizace na svou činnost. Dárci mohou sami určit, na co mají být odkázané prostředky použity. Podrobnosti nám nyní sdělí Milan Vlasák z Charity Česká republika, který je mluvčím kampaně. Dobré odpoledne, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům Rádia Proglas.
0: U příležitosti letošního měsíce dobročinné závěti vznikl pod hlavičkou koalice za snadné dárcovství průzkum. Co z něj vzešlo?
1: Tento průzkum realizovaný aplikací Instant Research agentury Ipsos přinesl překvapivá zjištění a ta povětšinou vyznívají ve prospěch dobročinných závětí. Jako ku příkladu, že dar ve prospěch dobročinné organizace považuje za správnou věc více než 60% populace. Ten vzorek populace byl mezi 18 až 65 lety, abych upřesnil. A nebo že zhruba 45% populace má, anebo plánuje mít, že někdy v budoucnu budou sepisovat závěr s dobročinným odkazem, což nám přijde také zajímavé. A také nám přišlo velice zajímavé zjištění, že tendence sepsat závěť s dobročinným odkazem výrazně stoupá s mírou občanské angažovanosti. To znamená, že člověk, který je ve veřejném prostoru činný a angažuje se, dlouhodobě podporuje dobré věci a tak dále, má daleko vyšší tendenci sepsat dobročinnou závěť. A myslím si, že na závěr bych si nechal tohle překvapivé a milé zjištění. Představte si, že v průzkumu vyšlo, že 56% mladých lidí, nadpoloviční většina, by bylo pyšných na své rodiče nebo prarodiče, pokud by část své pozůstalosti odkázali na dobročinné účely, což je velmi milé, krásné zjištění.
0: Pokud se člověk rozhodne zahrnout do své závěti dobročinnou organizaci, jak má postupovat? Co proto musí udělat?
1: Základní podmínkou je, když už se takhle rozhodne, aby věděl, co, komu a za jakých podmínek chce odkázat. A v ten moment nastává okamžik, kdy je třeba závěť sepsat, protože závěť je právně závazný psaný dokument. Žádná ústní domluva nebo něco takového jako závěť nefunguje. A k tomu, aby mohl člověk dobře sepsat dobročinnou závěť, tak může tak učinit buď to ručně, vlastní rukou ji napsat a ponechat si ji někde u sebe, což je řešení, které nemusí být vždycky úplně nejšťastnější. Závěť se může ztratit, někdo ji může zničit zcela úmyslně, protože třeba není v jeho prospěch a tak dále. Doporučovanou formou, tou druhou, daleko bezpečnější a preferovanou je forma notářského zápisu, kdy ten člověk zajde k notáři, dají závěti všechny právní náležitosti a notář ji potom si vezme k sobě do úschovy a uloží ji do registru závětí. Tak závěť se potom otevírá v případě úmrtí zůstavitele. Takže tato forma je doporučovaná.
0: Ještě taková doplňující otázka. Musí dárce odkázat celý majetek nebo lze věnovat jen část či konkrétní věc?
1: Člověk samozřejmě může odkázat jakoukoliv část svého majetku, ovšem nesmí zapomenout samozřejmě na své blízké, to i v rámci komunikace závěťové tématiky, v rámci měsíce dobročinné závěti, klademe všem na srdce a především myslí na své blízké. Takže poté, co ošetřil všechny svoje blízké, členy rodiny a tak dále, tak může rozdělovat zbylý majetek a odkázat na dobročinné účely jakoukoliv chce částku, jakýkoliv chce předmět, nemovitost nebo jeho část a samozřejmě i klidně poměrně relativně malou. Protože jedním z hlavních sdělení letošního měsíce dobročinné závěti je, že i malý dar může znamenat velkou pomoc pro obdarovanou organizaci.
0: Co lidi přivádí k rozhodnutí pamatovat ve své závěti na dobročinnou organizaci? Můžete prosím uvést příběh některého konkrétního dárce?
1: Lidé většinou sepisují dobročinné závěti ze dvou hlavních příčin. Ta první je, že po sobě zde na zemi chtějí zanechat nějaký pozitivní odkaz. A ten druhý důvod je, že chtějí, aby dobrá věc, služba, projekt a tak dále, které podporovali za života, měli jejich podporu a pokračovali i po jejich odchodu. Takovým příkladem je třeba pravidelný a dlouhodobý podporovatel Charity Česká republika, pan Dušan Kejmar, který ji podporuje už přes 20 let. A právě díky dlouhodobé podpoře, důvěře tak získané, se rozhodl, že Charitu Česká republika zohlední i ve své dobročinné závěti.
0: Říká na Proglasu Milan Vlasák z Charity Česká republika, mluvčí kampaně Měsíc dobročinné závěti, která startuje tuto neděli. Moc vám děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkujeme a vše dobré.

0: První ročník Českého Mladifestu se koná o podzimních prázdninách v Kroměříži. Program je podobný Mladifestu v Medjugorji, vysvětluje za organizátory Barbora Němčáková.
1: Techezí ze svědectví zajímavých hostů, z mše svaté, z večerních programů, jak je známe opravdu v Medjugorji, je klasicky ta modlitba ružence, mše svatá, pak adorace. Všechno to bude doprovázeno vlastně scholou charitomené, plus doplněnou o další muzikanty šikovné, kteří jsou nadšení tou myšlenkou toho Mladifestu, takže se děláme takový větší sbor celým tím programem. Bude provázet právě host z Medjugorje, fra Josip Stanič, který přijede za námi, aby s námi tuto událost prožil. Vysílá ho vlastně medjugorský farář. Jeho posláním v tom programu bude to, že bude mít na starosti právě ty katecheze v motu ad fontem, jako je i letošní moto Mladifestu a všech duchovních obnov v Medjugorji, takže i my na to navážeme. A pak povede některé mše svaté a některé večerní programy adorace a klanění kříži. Pak v rámci toho programu za námi zavítají další zajímavý hosté, jako třeba Kevin tanečník, který její pochází z Francie. Už roky ho můžeme vídat v Medjugorji jako, řekněme, takového hlavního tanečníka. No a pak samozřejmě přijedou vzácní hosté z naší země. Přijede třeba monsignor Josef Muzík nebo monsignor Antonín Basler, kteří s námi prožijí večerní mše svaté. A nebo taky ze Slovenska k nám zavítá komunita Čenákolo, která se s námi podělí o poutavá svědectví chlapců, kteří vlastně padli až na životní dno a díky modlitbě Bohu komunitě Čenákolo se z toho dostali. Novinka, která v Medjugorji na Mladifestu není, tam zamýšlená taková chillzona a možnost i celonoční adorace.

se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit,

noci, mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Začíná posluchačská hitparáda na Proglasu s pořadovým číslem 1539. Pořadem vás provede Milan Tesař. V příští hodině si řekneme, jak se umístily jednotlivé písně z minulého kola a představíme si samozřejmě také tři novinky. Už teď jsem zvědavý na to, jak se vám budou líbit. Pojďme si rovnou pustit první z nich. Skupina Zimní pneu se věnuje poměrně experimentální alternativní hudbě. Na svém albu Casio Metal se pokusila přiblížit zvuku hudby 80. let. Vedle náročnějších skladeb s názvy jako Čisti si zuby mezizubním kartáčkem nebo Nejkrásnější písnička na světě, pak na albu najdeme i následující jasný hit. Je to naše 12. místo, píseň se jmenuje Áďo Bárky a já ji za chvíli spojím s naší dnešní anketou. Co jste měl?

To byla tedy skupina Zimní pneu a píseň Áďo Bárky. Neptejte se mě, co to znamená. Kromě názvu této písně jsem žádný jiný výskyt tohoto slova nenašel, ale právě proto to spojím s dnešní anketou. Zkuste vymyslet, co by to mohly být Áďo Bárky. Případně, to je druhá část úkolu, si zkuste vzpomenout na nějaké podobně záhadné slovo, které jste někde potkali a vlastně nevíte, co si pod ním představit. Pokračujeme na 11. místě se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nvotovou a jejím singlem, také s krásným názvem Krásamota.

Do naší hitparády hlasujete tak, že si vyberete 3 písně z naší nabídky. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Hlasujte e-mailem nebo přes formulář na našem webu do středečního poledne. 10. je František Zeman. Podnikatel, který si ve věku kolem 50 plní sny a s profesionálními hudebníky natáčí alba. Nedávno mu vyšlo druhé, nazvané Kluci ze šťastné planety. Já z něj vybírám píseň Tak to prostě chodí.

S novými písněmi se nám dnes představili duo Zimní pneu, Dorota Nvotová a František Zeman. Ještě jednou připomínám, že si vybíráte 3 písně ze všech 12, které v pořadu uslyšíte. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na skupinu Officina Zoe z jižní Itálie a její album Marie Marene, momentálně 2. v žebříčku World Music Charts Europe. Akordeonista Jakub Jedlinský a houslista Pavel Fischer vydali společné album s názvem 300 vlaků. Jako host na něm zpívá Iva Bitová a akordeonista Vojta Drnek vydal sólové album Lost Wisdom, které natočil ve vodojemech na Žlutém kopci v Brně, tedy v prostředí s jedinečnou akustikou a dlouhým dozvukem. S Vojtou Drnkem i s duem Jedlinský a Fischer chystáme rozhovory do pořadu Jak se vám líbí. A během podzimu bych se měl na světovém hudebním veletrhu Vomex setkat i se zástupcem kapely Officina Zoe. Z prvního místa na 9. klesá skupina Papíroví draci, které dnes po 6 kolech měníme píseň. Ta nová se jmenuje Papíroví draci.

že můžu být tak blízko, že se v tobě ztratím. Jako bez provázku drak,

Na mou otázku týkající se složitosti nebo jednoduchosti hlasování do hitparády odpověděla posluchačka Marie. Vážně mě chce někdo připravit o potěšení, písně a hudbu poslouchat a pak se rozhodovat, které písně se mi tak líbí, že je mohu obodovat? Při jejich dobrém umístění se z nich znovu těšit při dalším pokračování hitparády? Je to samozřejmě reakce na to, že někteří příznivci jednotlivých kapel si požitek poslechu celého pořadu dopřát nechtějí a rádi by jen jedním jednoduchým klikem svým oblíbencům přidělili body. Záměrně však máme systém o něco složitější, aby to některé z těchto klikačů odradilo. Na druhou stranu vůbec nemám nic proti tomu, když někdy pošlete jen hlasování bez dalších poznámek. I toho si moc vážím. Ale platí, že hitparáda pro mne není jen statistikou, ale možností zjistit, co se vám na našem vysílání líbí nebo naopak nelíbí. Osmé místo Petr Linhart a Urbex až na ex.

Zvu vás na koncerty. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 12. září britský hudebník Stuart McCallum, 14. září česko-francouzská skupina Les Gardomba a 27. září Vertigo. Koncert herce a zpěváka Igora Oroziče proběhne 13. září v Brně na Špilberku. V rámci Jazzfestu Brno zahraje v neděli 13. září v brněnském klubu Sono skupina Snarky Puppy. O den později Snarky Puppy vystoupí ve velkém sále Lucerny v Praze. Samson a jeho parta hraje 23. září v Brně na Musilce. V ten týžden má v Brně u kouřícího králíka koncert Jiří Konvrzek. Anglický písničkář James Harris bude hrát 6. října ve Staré pekárně v Brně. Mezinárodní festival Jazz Goes to Town se koná v Hradci Králové od 6. do 10. října. Jeho hlavní koncerty mají motta Mapa ticha, Vůně džungle, Ostrovy a oceány, Tajuplné dálky a Cesta do neznáma. Marta Tepfrová hraje u kouřícího králíka v Brně 8. října. Duet Tomáše Kluse a Věry Martinové Magnetické bouře postupuje na 7. místo.

JQPG je přezdívka, pod kterou vystupuje křesťanský rapper Jakub Tichý. Rozhovor s ním budeme v pořadu Jak se vám líbí vysílat v pátek 11. září. V pondělí 14. září v našem studiu zahraje kapela Slehni mech. V úterý 15. září si můžete poslechnout rozhovor s Pavlem Kopřivou, kapelníkem skupiny Folk Team, o novém albu Na konci světa. Ve středu budu hovořit se slovenskou zpěvačkou Julií Kozákovou a ve čtvrtek u nás bude hrát rocková kapela Sejkory. Speciální věc pro vás chystám na sobotu 12. září do pořadu Slyšte lidé. Tentokrát se nebudu věnovat hudebním novinkám, ale naopak. Proberu se svými oblíbenými kapelami a hity z 90. let, písněmi, které jsem kdysi měl nahrané na magnetofonových kazetách a dodnes pro mne hodně znamenají. Na co se tedy můžete těšit? Na mé stále oblíbené U2, na britské kapely Del Amitri, James nebo The Beautiful South, na zpěváka Morrisseyho nebo třeba na jednu z mých také dodnes nejoblíbenějších kapel In Spiral Carpets. To bude tedy v sobotu 12. září v 19.15. Teď Lenka Filipová a Norský dřevo, místo šesté.

divnou kapitolu, kdo asi z nás dvou měl rád víc, chtěli jsme všechno nebo nic.

Přidám ještě další pozvánky. Hervé Sam ze Senegalu zahraje 17. září v divadle Dobeška v Praze. Skupina Boudoir Staré dámy představí své nové album 3. října v Brně v klubu Leitnerova. Skupina Hun Hurtu ze sibirské Tuvy má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. Koncert zpěvačky LP se koná 9. listopadu v O2 Univerzu v Praze. 30. ročník festivalu Blues Alive bude probíhat od 12. do 14. listopadu v Šumperku. Vystoupí na něm například Ivan Hlas, Jimmy Carpenter, Marie Putnerová, Wolf Lost in the Poem, Charlie Slavík Review, O.J. Žlábek Band, Leila Musselwhite, Janiva Magnes nebo Luther Dickinson. Kde jinde by měla v hitparádě být kapela Elektra 5 než na 5. místě? Krásně to vyšlo, píseň se jmenuje Ty nebo já.

Růžena ze Slovenska napsala: Hitparáda na Proglasu pro mě znamená stišení a zamyšlení, a to nejprve při jejím poslechu a později také při hlasování. Nemyslím si, že hlasování do Hitparády je komplikované. Přes formulář se to dá vyřídit rychle a protože přehled výsledků Hitparády i nasazených novinek je promptně k dispozici online, lze hlasovat pro svého favorita vlastně i bez toho, aby fanoušek poslouchal celou hitparádu. Kdo se o obsah hitparády a další informace zajímá hlouběji, ten si pořad poslechne podrobněji. Vím, že v současnosti mnozí lidé považují za ideální vyřešit všechno jedním kliknutím, ale je otázka, zda by to byla skutečně změna k lepšímu nebo jen k větší povrchnosti. Já děkuji a odtajňuji čtvrté místo, Radúza a Stříbrná dýka.

Posluchač Marcel napsal, co se týče hlasování do hitparády, vyhovuje mi současný systém s aktivním zapojením posluchačů a nic bych na něm neměnil. Já jsem Marcela vylosoval a pošlu mu odměnu. Ze všech hlasujících dostane dárek Bohumila Mrzenová z Jistebnice. Gratulujeme Trojka, Filip Pícha a Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Kam

Posluchač Petr napsal, hlasování mi přijde naprosto adekvátní. Pro mě osobně není vůbec složité a líbí se mi, že jednorázoví hlasující nemůžou úplně přebít nás, pravidelné posluchače. Ale na druhou stranu je pravda, že když se s někým bavím o tom, že náš společně oblíbený interpret boduje v hitparádě, je často mého známého nemožné přemluvit, aby hlasy poslal, protože je to pro něj nepřekonatelně těžké. Já děkuji Petrovi i všem ostatním, kdo se do ankety zapojili. Druhé místo Markéta Irglová a Petr Rybís Tomán a píseň s textem Michala Horáčka Proč právě já?

Do tohoto kola hitparády nepostoupili slovenské duo Hmlisto, taktéž slovenský písničkář Peter Janků a olomoucký písničkář Semiš. Vítězem 15. 39. kola hitparády na Proglasu se stává Pavel Čadek a píseň Tamten, tamto. Hlas.

plast. Vždyť na chléb i loupáček můžu mít vlastní sáček a na sebou kafíčko, nemusím dávat si víčko. I když za planetu rád se modlím obětovat, kus pohodlí odkládám na zítra zas a zas.

Poslouchali jste hitparádu na Proglasu. Hlasujte prosím do středy poledne pro 3 písně z této naší nabídky.

0: chtěli jsme všechno, nebo nic.
1: Šestka, Lenka Filipová, Norský dřevo.

dvojka Markéta Irglová a Petr Rybíz Toman. Proč právě já? S textem Michala Horáčka.

0: pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: A teď už přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Zprávy.
3: VZP chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Island plánuje trvale zakázat lov veleryb. Fotbalisti Slávie večer vstoupí do Ligy mistrů utkáním s francouzským Lán. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna do Prahy. A počasí zítra bude převážně zataženo. Místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 000 korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
3: Na začátku listopadu se na Ukrajinu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
5: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
3: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu veleryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve 3 zemích světa, vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochránci veleryb záměr islandské vlády uvítali. Velerybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
7: Fotbalisty Slávie čeká první utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Na svém stadionu přivítají francouzské Lens, kde hraje taky senegalský křídelník Abdallah Sima, který v minulosti získal z Pražany domácí titul. Podle kouče Jindřicha Trpišovského patří k nejlepším hráčům soupeře.
8: To neříkám proto, že ho mám rád a že jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před 3 nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
7: Zápas Slavia Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí za stejný prohřešek v duelu s Olomoucí 300 000.
9: nehoda na D1 v Brně a omezení u Vlašimi. Na D1 vážná nehoda na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 188,5 se srazilo několik aut, zasahují tam hasiči. Průjezdný na Prahu pouze odstavný pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte už v omezení na 196. kilometru a je to asi na 45 minut. Na D1 připomínáme taky dlouhé kolony ve směru z Prahy do Brna před omezením u Vlašimi. Na 49. kilometru je zúžení, impregnují vozovku. Kolona směrem z Prahy má přes 30 kilometrů, brzdí se už na 15. kilometru. Je to nesouvislá fronta s mezerami, jsou v ní ale i nehody. A to zdržení celkově je asi na hodinu a půl. Na D1 před Vlašimí kolony i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky a osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitavu, Koclířova, u kruhového objezdu je omezení, projíždí se Kyvadlově. Fronty z obou stran na půl hodiny. A další zelená vlna po debatě za hodinu.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 17 hodin a 10 minut je tu pořad Za 5-5 Petra Viziny. Jedná se o reprízu z roku 2022.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Dobrý den. 73 dní uběhlo od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Tématem dnešního pořadu budou zkušenosti ruských studentek a studentů na tuzemských vysokých školách. Uslyšíte zkušenosti tří z nich, studujících na Pražské katolické teologické fakultě, na fakultě architektury ČVUT a na Pražské DAMU. Jak změnila válka na Ukrajině jejich životy? Mají dojem, že jsou k nim české vysoké školy loajální nebo zažívají princip kolektivní viny? Poslechneme si i zástupce vysokých škol. Nabídnu vám zkušenosti proděkanů pro studium a mezinárodní záležitosti na Pražské DAMU a na Katolické teologické fakultě. Je za 5-5. Při poslechu pořadu vás vítá Petr Vizina. Je za 5-5, posloucháte pořad o válce na Ukrajině a ruských studentech v Česku. 12 ruských studentek a studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejnilo krátce po začátku války prohlášení, ve kterém se staví proti válce. Každý ruský občan, mající rozum a svědomí, odsuzuje despotické činy představitelů ruské vlády, kteří rozpoutali tuto válku, píše se v prohlášení. Jednu ze signatářek za chvíli uslyšíte. Teď jsem ve spojení s Jaroslavem Brožem, proděkanem Katolické teologické fakulty. V Praze. Pane docente, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Poprosím vás nejprve o osobní pohled. Na jednu stranu jsou ruští studenti občané země, která Česko považuje za nepřítele a netají se tím. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti a jak jsem citoval, oni sami se proti válce na Ukrajině vyhraňují, i když to pro ně nejspíš znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíte?
3: Tak když válka začala, tak jsme opravdu tuto otázku řešili, nebo spíš jsme byli připraveni řešit, protože na studenty z ruské máme na fakultě většinou v oborech dějiny evropské kultury a dějiny křesťanského umění a vždycky jsme si těchto studentů vážili, protože bylo vidět, že mají důvěru k naší fakultě a že si váží toho, co nabízíme. A tak jsme očekávali, jak se vlastně jednak ta situace válečná bude vyvíjet, ale tak nečekali jsme samozřejmě v péči o studenty. Uvědomili jsme si právě, jak bylo řečeno, že jsou to naši studenti a že většinou jsme slýchali od vyučujících, že jsou to studenti a možná více ještě studentky, velice pilné, se zájmem o studium a často s velmi výbornými až vynikajícími výsledky. No, situace byla taková, že někteří z nich se dostali s tou válečnou situací, někteří do úplně stejných sociálních a ekonomických obtíží, jako jejich ukrajinští spolustudenti a studentky, nicméně byli také nějakým způsobem v nebezpečí, že budou společensky nějak ostrakizováni, izolováni a tak dál. Já bych řekl, impuls první, myslím, přišel přímo od nich, že se svými ukrajinskými kolegyněmi a kolegy nějakým způsobem scházeli, hovořili o věci a dělali i společné akce, kde vlastně deklarovali, že jednoznačně a jednomyslně stojí proti nesmyslnosti války a že si nechtějí nechat rozbít ten krásný přístup k životu a ke studiu, jaký byl před válkou.
2: Vy jste, pane docente, mluvil o tom, co jste vnímal jako nebezpečí, mluvil jste o ostrakizaci, nebo řekněme o rusofobii, že by najednou byl aplikován ten princip kolektivní viny. Nebylo by to vlastně jisté vítězství Vladimíra Putina, který s tímhle obrazem pracuje, že prostě my Rusy nenávidíme?
3: Určitě. Já jsem právě hovořil s kolegyní Markétou Jarošovou, která v současné době je proděkankou pro vnější vztahy a na jejichž bedra většinou ta péče o tyto studenty a jejich záležitosti padla na fakultě. A ona mi sdělovala svoje zkušenosti, že prostě v rámci přednášek, kde se mluví o dějinách kultury, evropské kultury, o dějinách umění, že nelze přepsat jaksi a falšovat historii, že tam jsou velké momenty výrazných hodnot, různé avantgardní směry, kulturní, umělecké, které vlastně přispěly významně k evropskému kulturnímu pokladu a společenskému. Takže v tomto smyslu opravdu je třeba dívat se na situaci, aktuální politickou situaci, jako možná i na snahu, když to není jistě primární cíl, ale jako i na snahu rozbít tento pohled, takový ten široký, historický, celistý pohled na evropské bohatství a na harmonii národů, které vlastně z těchto pokladů kulturních vlastně žili a žijí.
2: Pane docente, já jsem citoval z prohlášení 12 studentů z Ruska na teologické fakultě. Kolik studentů, občanů Ruské federace a studentek na katolické teologické fakultě vlastně studuje?
3: Máme teda, já myslím, že to je prohlášení téměř asi všech, ne, možná máme údaje teda 13 studentek a studentů a vedle toho 9 ukrajinských. Musím říct, že to jsou všechno studenti, i ti Ukrajinci, kteří vlastně už tady byli a prostě jsou nějakým způsobem na fakultě zakořenění a zatím Bohu díky, tedy to jejich studijní průběh jejich studia není nějakým způsobem podstatně narušen.
2: Byly zprávy o tom, že zvláště ruští studenti mohou být postiženi tím, že se nemohou dostat ke svým účtům například a nemohou třeba si hradit ubytování nebo školné. Nevím, jestli se to týká i vašich studentů?
3: Ano, tam jsme jako fakulta zasáhli víceméně na začátku u těch studentů, kde to bylo nezbytné, a tak jsme využili nějakých rezervních stipendijních nebo jiných fondů a dali jsme ji nejprve na jeden měsíc jednorázovou podporu s tím, že potom budeme o jejich situaci dále se informovat. Ústavičně jsme v součinnosti s nimi a postupně navazujeme také a napojujeme se na různé podpůrné programy, které tedy zajišťuje celá Univerzita Karlova.
2: Čili já si to překládám tak, že na základě té vzájemné důvěry jste jim byli ochotně pomoci.
3: Ano, určitě tak.
2: Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tak se píše na stránkách ministerstva školství, je to zákon 67 z letošního roku. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máte informace o tom, že by se tato opatření měla dotknout i studentů vaší fakulty?
3: Myslím, že zatím těch několika studentů ne. Musím říct, že jsme pravidelně alespoň jednou za 14 dní informováni, protože máme schůzky s rektorátem Univerzity Karlovy, takže pokud by něco bylo třeba, tak můžeme okamžitě zasáhnout, ale zatím našich studentů se něco takového by nemělo dotknout.
2: My už jsme tady zmiňovali situaci, kdy Rusko nepokrytě považuje Českou republiku za nepřítele, ale vy zároveň zdůrazňujete, že Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy své studenty s ruským občanstvím za nepřítele nepovažuje. Máte dojem, že toto je nějaký signál, který do té české debaty o Rusku vysíláte?
3: Já mám za to, že každopádně každý takový přístup určitě signálem musí být aspoň pro lidi, kteří chtějí být informováni a kteří na tyto, řekněme, jakékoliv podněty vedoucí ke smíru, ke smíření nebo k podpoření jakéhokoliv porozumění a mezi lidmi jsou. Takže jsme rádi, pokud tento, já bych to možná trochu nazval, tichý hlas do společnosti vysíláme a vyslovujeme.
2: Říká Jaroslav Brož, proděkan pro studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Já vám, pane docente, mnohokrát děkuji za rozhovor.
3: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Zmínil jsem prohlášení ruských studentek a studentů na Katolické teologické fakultě proti válce na Ukrajině. Mezi 12 podepsanými je i Alisa Okyševa. Vítejte na Proglasu, Ališo. Aliso, pardon.
4: Pohodě. Já děkuju.
2: Řekněte mi, jak ta petice vznikla vlastně?
4: Jakoby vymysleli my, jakoby ruské studenti, které jakoby prostě studují na KTF Univerzity Karlova. A protože nás velmi jakoby štvala ta situace a my jsme chtěli jakoby prohlásit, že nesouhlasíme s tím, co se děje, i když jsme z Ruska, tak jakoby ruské pás neznamená, že budeš podporovat vlastně jakoby stát v nějakých zločinech.
2: Nebáli jste se, že si doma v Rusku můžete uškodit?
4: A jakoby bojujeme se doteď. Upřímně, protože za to, že jsme to napsali, prostě můžeme sednout na 15 let do vězení. Jakoby. To je taková maximálně počet let, ale jakoby většinou za nějaké podobné věci, tak dovolí nějak 5 zhruba.
2: No já si to neumím představit. Čili vy je svědomím toho, že kdybyste přijeli domů do Ruska, tak můžete jít za to do vězení. Vy jste to podepsali, aniž byste se o tom bavili nějak dlouho, nebo to je velmi riskantní krok?
4: Jakoby jo, ale důležité je, že jakoby to podepsali jakoby všichni na Univerzitě Karlově, všichni Rusové. Všichni to jakoby mají ruský pas, takže ale jakoby to bylo prostě na každém člověku, kdo chce, ten podepíše, kdo nechce, ten nepodepíše, takže jakoby prostě každý uvědomil se, že to riziko jakoby je. Nevím, jakoby my jsme prostě jakoby spíš jakoby můžu mluvit jakoby za mě, jakoby já třeba si myslím, že jakoby naše jakoby slovo imigrantů, jakoby malých skupin imigrantů v Evropě a dalších zeměch, kromě Ruska, tak ona je taková, má nejsilnější jakoby největší sílu kvůli tomu, že jakoby my fakt můžeme něco změnit, protože my nemáme jakoby ten mozek už tak jakoby vypraný. A ruskou televizi, takže já si myslím, že musíme prostě mluvit a čím více lidí budeme mluvit, tím jakoby rychleji zničíme ten režim.
2: Řekněte mi, jestli se o tom bavíte s vašimi rodiči nebo příbuznými, které máte v Rusku, byste řekla, že tím, že žijete tady, tak vlastně nepodléháte tolik té ruské oficiální propagandě, zmiňoval jste televizi. Rozumějí vám vaši příbuzní v Rusku?
4: Je to jakoby záleží na příbuzných. Jakoby třeba někdo jakoby na naší straně, někdo ne. Jakoby jsou prostě třeba, nevím, třeba můj táta, on jakoby už jakoby starší člověk a on prostě celý život bydlí tam, tak jakoby určitě on jakoby nebude tomu úplně rozumět. Ale třeba více progresivnější příbuzné, tak oni jsou jakoby chápají, že to jakoby není dobře a hodně teďka jakoby stěhují do jiných států, třeba do Gruzie nebo Arménie nebo někam. No, prostě, že utíkají.
2: Jak se o bálce na Ukrajině jako Ruska bavíte s Čechy? Co nejvíc Čechy zajímá?
4: Nevím vlastně, jakoby Češi. Tak já bych řekla, že Češi, oni tak moc jakoby se mnou o to jakoby nemluví, protože všichni chápají, že to je taková jakoby složitá situace. Občas někdo prostě na něco se zeptá, jak jsem jakoby co máme tam v Rusku a tak dále, jak to funguje, ale oni jakoby většinou prostě snaží se netýkat se takových nějakých prostě provokačních témat.
2: Rozumím, že se snaží být ohleduplní.
4: Jo, jo, přesně, že jakoby moc o to jakoby s Čechama nemluvím. Všichni prostě jakoby chápají, rozumějí a prostě přeju, aby to vyřešilo se.
2: Cítíte podporu ze strany školy, tedy ve vašem případě ze strany Katolické teologické fakulty?
4: Jo, hodně. Protože na začátku nám prostě řekli, že jakoby nebudeme tady šířit diskriminace a že my jakoby taky oběti vlastně této situace, protože jakoby my nemůžeme být zodpovědní jakoby za to, že prostě někdo něco jakoby tamhle rozhodl a vlastně my taky utekli od toho jakoby režimu, protože už nemohli tam existovat. Většina z nás tak jakoby, protože třeba ohledně studia, tak jakoby prostě v Rusku no všichni, jakoby nedá se takhle studovat jako tady třeba, že jakoby nemáme tam takové možnosti jako tady a tak dále, že jakoby tam ten režim, že musíš prostě platit peníze za nějaké prostě místa na univerzitě, on prostě donutil nás odjet. Takže jakoby jo, ta škola ona jakoby hodně podporuje nás a právě říkají, že jakoby nebudou nás vyhazovat kvůli pásům nebo něco takového.
2: To byla Alisa Okyšová, studentka umění na katolické teologii v Praze. Já vám, Aliso, moc krát děkuju za rozhovor.
4: Taky děkuju.
2: Posloucháte pořad Za 5-5 na Proglasu. Tématem jsou ruské studentky a studenti v Česku a jejich zkušenosti během války na Ukrajině. Daria Gosteva pochází z Moskvy a studuje scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla Pražské Damu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Co se pro vás změnilo válkou na Ukrajině?
5: No, nevím, celý svět se změnil. Jako asi pro každého člověka, nevím, na jaký úrovni to probírat.
2: Můžete být osobní, protože mě vlastně jde o vaše osobní zkušenosti.
5: No, tak já můžu říct, že jsem ruská, jsem z Moskvy, ale například můj táta pochází z Doněcku a já jsem v létě jela do Doněcku, protože tam furt žije moja babička a ještě jedna babička. A máme tam nějaký známý a zároveň má sestřenice, tak a nás Doněcko odstěhovala do Kyjevu, takže tu válku zažívala, že je ta válka, jak ještě byla taková fáze z toho roku 14 a pak má sestřenice zažila jako další vlnu toho, nebo mnohem intenzivnější v Kyjevu, kde bydli se svým synem a se svým manželem po měsíce, mě nakonec odstěhovali do Polska. A její manžel tam jako furt v Kyjevu je, takže já mám jako část své rodiny i v Ukrajině a no, nevím, jako
2: pro
5: mě osobně to je nějaký, já to hodně osobně na lidských kontaktů svého psychologického stavu a celkově, nevím, jako prostě je různý rovný toho, jak můžu vrátit do Ruska, nemůžu vrátit do Ruska, jak všimám sebe jako Ruskou. Vlastně těch myšlenek je tolik, že vlastně to...
2: Rozumím. My se budeme bavit s proděkanem vaší školy Damu, kde studujete. Jak vlastně dlouho v Česku studujete?
5: Skoro čtyři roky. Jsem ještě furt jsem studentkou bakaláře. Teď se hlásím na magistra a ještě budu absolvovat bakalářské zkoušky, takže 4 roky.
2: Co vás vedlo na Pražskou Damu?
5: No tak jsem milovníkem hlavně loutkového divadla, ale hlavně i vizuálního divadla a hodně se toho jsem viděla v Moskvě na festivalech evropských, například na Čechovském festivalu nebo festivalu NET a tak. A viděla jsem hodně produkcí z Francie, z Itálie. Vlastně jsem viděla takové osobnosti jak Robert Lepage nebo Philippe Gentil a to mě úplně okouzlilo a jsem docela dlouho pracovala v jednom skvělém divadle Tej v Moskvě. A tam jsem začala právě zabývat loutkami, začala jsem hodně malovat a pak jsem prostě hledala cestu dál, že se mi chtělo, že jsem pochopila, že chci tomu věnovat. A jsem neviděla, jak to rozvíjet dál v Moskvě, tak jsem našla tu školu. A pak jsem přijela, podívala jsem, co dělají studenti na našem festival proces. A přišlo mi to velmi blízký, tak vlastně tak...
2: Dario, řekněte, jestli jste po začátku té války na Ukrajině, a vy už jste zmínila, jak je to komplikované téma osobní pro vás, protože často to jsou prostě dva bratrské národy. Řekněte mi, jestli jste cítila podporu od českého prostředí a zvlášť na škole, anebo jestli jste zažila něco, co by se dalo říct, že je kolektivní vina vůči Rusům.
5: Pravdu jsem strašně šťastná v tom, že jsem studentku Damu a že jsem tady v Praze, protože mě to dalo takovou obrovskou podporu i psychologickou, vlastně jako nějak mě tam i finančně podpořili a strašně hodně lidí, že to možná není očividná myšlenka, že pro nás, pro Rusové, to vlastně taky jako katastrofy, kdybych neměla žádný příbuzný v Ukrajině. Myslím, že je to opravdu jako náročný a mě to velmi pomohlo nějak to zvládat. Že myslím, že právě to vyrovnala, že vznikl nějaký balans mezi tou tmou, kterou vidím z Ruska, co se tam děje i vevnitř, co uvnitř a co se děje v Ukrajině. Ale zároveň tady pro mě jsem viděla spíš to dobro a velkou podporu a chci strašně poděkovat. Myslím, že je to velmi důležitý.
2: V jistém smyslu by vlna nenávisti vůči Rusům v Česku byla Putinovým vítězstvím, protože by potvrzovala jeho argument, proč považuje Česko za nepřátelskou zemi. Vy jste žádnou rusofobii, žádné výhrady nebo nenávist vůči Rusům zažila jste nebo nezažila?
5: Nezažila jsem osobně nic. Myslím, že já jsem to ani nesnažila. Možná kdybych to chtěla najít, jestli jsou nějaké příznaky, tak asi by byly. Že například nedávno přijeli se moje kamarády z Ruska, oni už nějakou další dobu žijou v Londýně, kde pracují, a oni říkali, že viděli v nějakých obchodech, že prosím Rusové, jdete sem. Já jsem to neviděla, jsem nevšimala. Nevím, jako od začátku mě přišlo, že určitě to bude, mám s tím počítat, že určitě v nějakých lidech to vznikne, ale není to tak důležitý zatím řešit. A pokud by to byl velký problém, tak asi jo, ale myslím, že teď je mnohem víc důležitý nějaký témata. A zároveň myslím, že od začátku jsem snažila nějak taky se vyjádřit i osobně díky studentu Damu, který udělali takovou 72-hodinový stream. Jsme taky udělali rozhovor českou, ukrajinskou, skobilsky, kde jsme bavili i o tom pocitu viny a o různých věcech. Vlastně jsem v kontaktu se svými příbuznými, s kamarády z Ruska, tak taky prostě furt říkám, jak ani to prožívají, jak tomu staví. A já díky prostě taky různým lidem poslední dva měsíce hodně hraju i svoje představení a vlastně součástí toho nějaká diskuze, kde lidi mě ptají a já o tom furt říkám a vlastně dávám možnost lidem v Rusku prostě něco říct Čechům. A myslím, že ze strany nějaký, mám malý kanál, kde můžu sdílet to. Tak nevím, někdo prožívá pocit viny, to určitě je. Já se stavím k tomu jinak, ale myslím, že nějakou spíš zodpovědnost. Cítím, že nemůžeme mlčet, máme prostě, co můžeme dělat, tak máme dělat.
2: Rozumím. Když jste o tom mluvila, že máte takový kanál komunikační se svými přáteli v Rusku, tak co vzkazují Rusové do Česka?
5: Jo, já jenom to upřesním, že já hraju takové malé představení a o tom následuje diskuze a většinou lidi mě ptají, co tam vůbec lidi, proč to tak vypadá v Rusku, proč nikdo nejde ven, a já jsem najednou pochopila, že to je, že radši bych dala možnost něco říct těm lidem v Rusku, a oni mi napsali takový dopis, co chce říct Čechům.
2: Ano.
5: A některý lidi například chtějí říct, že bojují, že furt jdou ven nebo podepisují nějaké dopisy, nebo já nevím, nějaký street art, píšou to všude možně, nějak se snaží vyjadřit těch možností, je míň a míň, nebo vlastně ani nejsou, že je to strašně nebezpečný. Lidi chtějí sdílet vlastně jejich pocit a většinou je to takový pocit, že jedna má kamarádka sdíle to, že jako žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. Že jako těch lidí opravdu hodně, a například z mého úhlu pohledu, já jsem prožila v Rusku 27 let, já jsem starší než ostatní studenti, tak jako skoro všichni lidi, který znám, jako jsou radikální proti tomu a no, opravdu situace je nevyřešitelná, že nevím, snaží zachovat svou psychiku, snaží nějak říct, co pro ně je důležité nějakým způsobem. Někdo kreslí obrázky, někdo dělá animované filmy, Někdo pomáhá uprchlíkům, který vlastně někdo neměl možnost z Ukrajiny jet na západ, tak jeli prostě do východu, do Ruska, lidi snaží nějak odjet i z Ruska. Taky mám nějaký kamarádi, který takhle uvítali svoji příbuzní z Mariupolu a pak jim pomohli například to cestovat dál. Nebo, no. Většinou ten kanál můj byl spíš, aby ty byli lidi slyšet, aby tady v Česku taky zaznělo vlastně ta možnost nějak to změnit, že my snažíme, ale no.
2: Rozumím tomu. Já si z toho, co říkáte, budu hlavně pamatovat to, co se mnou otřáslo, a to je ten pocit, že žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. A s tím budeme na mladé Rusy a Rusky myslet. To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Dario, moc vám děkuju za váš čas.
5: Taky, děkuji moc.
1: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
2: To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Posloucháte pořad Za 5.5 o tom, jak válka na Ukrajině mění život ruským studentům a studentkám v Česku. A na Pražské DAMU ještě chvíli zůstaneme. Marek Bečka je proděkanem školy pro mezinárodní záležitosti. Marku, vítej.
6: Dobrý den.
2: Jak podle tebe mění válčící Rusko život svým studentům na českých školách?
6: No, dost zásadně. Tedy u nás je to tak, že my těch studentů máme jenom několik. Z Ruska a vlastně i z Běloruska. Ale i tak jsou to, jednak se jim omezují možnosti, které měli předtím. Třeba plánovali výjezd na Erasmus a najednou zjistili, že to nebude tak jednoduché a tak dále a tak dále. Ale hlavně mají problém s vízy, s doklady, s penězi, vlastně jiným způsobem a nedostávají takovou, teď abych to nesrovnával, pardon, ale je to velmi, vlastně v některých případech je to velmi podobná situace jako pro ty studenty z Ukrajiny.
2: Marku, já už jsem se na to ptal proděkana katolické fakulty před tebou. Na jednu stranu jsou ruští studenti občany země, která Česko považuje za nepřítele a nijak se tím netají. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti. Často se proti válce na Ukrajině sami vyhraňují, i když to pro ně znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíš?
6: No, já ho naštěstí řešit nemusím, protože vlastně u nás na škole ta atmosféra je úplně jako velmi vstřícná vůči našim studentům. Ještě tedy je potřeba říct si, že všichni ti ruští nebo ukrajinští, teda ruští nebo běloruští studenti, kteří tady studují, tak studují v českých programech. To znamená, že se snaží mluvit česky nebo musí mluvit česky a skládají zkoušky a zápočty v češtině, píší práce v češtině a tím pádem na ně hledíme stejně jako na naše studenty. A vlastně se tady zdvihla taková vlna solidarity i s nimi. A když začala ta válka, zjistili jsme, že tedy mají problém, protože prostě doklady a jak už jsem mluvil o tom, taky peníze a možnost zaměstnání, všechno se jim změnilo, tak tady vlastně spontánně vznikla taková sbírka na, právě na ty studentky z Ruska a vybralo se docela dost peněz, takže to myslím od pedagogů. Nechtěli jsme, aby studenti vybírali na studenty, to je jejich věc, ale pedagogové vybrali prostě docela nějakou sumu a aspoň pro nějaký zatím vlastně jim nějak vypomohli.
2: Jaké signály by od vás jako od vedení DAMU k ruským studentkám a studentům měly přicházet?
6: Já si myslím, že ideálně vlastně žádné, protože já si vždycky vzpomenu na takový vtip, jak se sejde Američan a Rus, a ten Rus vlastně, to je vtip, který z doby, kdy jsem byl malý chlapec, takže to je hodně dávno, někdy ze 70. let. A ten Rus říká, vidíte, jak jsme pokrokoví, my už máme v politběru teď dva Židy. A kolik vy máte ve vedení Spojených států Židů? A ten Američan se tak usměje a říká, já nevím. Takže já bych byl nejradši, kdybych vlastně nevěděl o té národnosti. Samozřejmě, když za mnou přijde někdo s nějakými potížemi, a tak to řeším a pomáhli jsme právě zrovna té Darie, protože nějaký procházel pas nebo neměla vízum, tak a teď zrušili konzulát v Karlových Varech, kde byla domluvená, tak vlastně naši paní Hermochová z mezinárodního oddělení volala někam na ambasádu a pokoušela se to domluvit, aby nemusela ta Daria sama. Takže to samozřejmě jsme vstřícní a pomáháme jim, ale zároveň já bych byl nejradši, kdybych to nevěděl, jaké národnosti jsou naši studenti.
2: Tomu rozumím přesně. pro mě ještě jedna otázka se bude týkat úředního Šimla. Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. To cituju ze stránek Ministerstva školství. Je to zákon 67 letošní. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máš informace o tom, že by se tahle opatření nějak měla dotknout i studentů vaší fakulty, třeba co se týká budoucího přijetí mladých Rusů nebo Bělorusů?
6: No, my to, tady musím říct, že tyhle ty věci řeší u nás rektorát, že my jsme tři fakulty a nad námi je rektorát a já radostně přenechávám řešení právnických otázek rektorátu, ale v každém případě připravujeme, když tedy mluvíme o tom, jak reagujeme na zákony nebo na to, jak tady mohou nebo nemohou studovat ti studenti. V září připravujeme mimořádné zkoušky pro ukrajinské studenty. Ovšem DAMU je malá škola a je to dost náročné třeba do herectví, ani na katedře činoherního divadla, ani na alternativním a loutkovém divadle. Asi nebudeme otvírat pro mě speciální místa na herectví, ale třeba na režii ano, na scenografii ano, na produkci se na vlastně všechny katedry k tomu přistoupily velmi vstřícně. Takže v září proběhne, začátkem září proběhnou přijímací zkoušky a v řádu jednotek přijmeme nějaké ukrajinské studenty do českého studia nebo do studia v češtině běžného. A přiřadíme je vlastně k těm ročníkům, které už jsme vybrali během jara. Ale jak to bude dál, já nevím. No. Já myslím si, že my k tomu budeme přistupovat vlastně jako doteď, když ještě před válkou na Ukrajině, někdy před rokem a půl, když vlastně začalo to být v Bělorusku hodně nahnuté, začali odtamtud utíkat studenti, tak celá AMU vlastně zareagovala a vytvořili se nějaký finanční polštář nebo nějaké finanční možnosti stipendijní pro běloruské studenty, kteří tady mohli krátkodobě studovat a pak vlastně se pokusit být přijati do řádného studia. A podobně teď jednáme s těmi studenty ukrajinskými a myslím si, že do budoucna budeme úplně stejně reagovat na útěk studentů z Ruska, který dřív nebo později podle mého názoru přijít musí. Hmm.
2: Marku, my jsme se celou dobu bavili o vztahu vaší školy ke studentům nebo studentkám. Řekni mi, jestli máš, nebo jaký je tvůj dojem, který se týká vztahu ruských studentek a studentů k vaší škole?
6: Já myslím, že pokud to můžu já jako učitel posoudit, tak pozitivní. Já třeba zrovna ta Daria, nebo my říkáme Daša Gosteva, která mluvila přede mnou, tak vlastně byla spolužačkou mých herců z ročníků. To znamená, že jsem ji učil, nebo měli jsme nějaké projekty spolu s herci a s režiséry a scenografy. Ona sama vlastně vyprodukovala krásné představení Moskva Dačnoje, takové poetické představení ještě těsně před tou válkou vlastně na procesu, na klauzurách jsem ho viděl. A je to úplně šílená věc. Já teď vlastně se snažím odpovědět na tu otázku, ale zároveň ve mně, když jsem si na to vzpomněl, tak jsem si vzpomněl na takovou nostalgii a poetičnost, která z toho představení vanula a která mám pocit, teď je pryč. Já vlastně, mě je jich samozřejmě líto a dokonce, protože taky se snažím pomáhat a učím tedy ukrajinské studentky něco o loutkovém divadle, tak protože některé z nich neumí anglicky, tak mluvím rusky, je to dost náročný a vlastně pomáhají mi některé ty studentky, které mluví anglicky, tak mi pomáhají překládat, ale vlastně ta ruština nebo to, že jsou Rusové, já teď právě, aby to nevyznělo hloupě nebo necitlivě, ale na jednu stranu je mi hrozně líto a na druhou stranu vlastně je tam najednou pro mě nějaká zvláštní bariéra. A teď, když to takhle říkám nahlas, tak znova říkám, že aby to neznělo nějak divně, ale prostě tam ta bariéra je a asi nadlouho bude. Já jsem si jako dítě normalizace, protože jsem ročník 64, tak jsem ten 68. rok, sice si ho nepamatuju, ale vlastně jsem zažil všechny ty dopady a všechny ty důsledky. Tak pro mě ruština a ruská kultura byla vždycky taková jako nepřátelská. A to, že jsem třeba se naučil dobře rusky, nebo že jsem maturoval z ruštiny, byla jedna věc, a že jsem četl klasiky a tak dále, byla jedna věc. Ale druhá věc byla vlastně ten opatrný postoj k té ruské vůbec k Rusku. A po sametové revoluci se to změnilo. Já jsem vlastně začal být mnohem vstřícnější, teď tam začaly nějaké progresivní věci v divadle, v Rusku a tak dále. A teď je to zase pryč. Tak já jenom doufám, že to vždycky dokážu překonat v osobním vztahu k nějakému studentovi, ale celkově k té zemi mám teď opravdu odpor.
2: Marku, ty jsi řekl, že očekáváš, že časem bude do Česka přicházet ještě víc mladých Rusek a Rusů na studia, budou odcházet. Tohle bych se chtěl dotknout. Máš, na čem je ta úvaha založena?
6: No, třeba na tom, že tady máme, vlastně nám pomáhají taky pedagogové, protože z Ukrajiny odešly nejenom 99% studentky, ale také pedagogové, nebo zase většinově pedagožky. A vlastně jsou tam mezi nimi taky jaksi proklamativně Ukrajinci, ale kteří mluví rusky. A vlastně se ke mně doneslo samozřejmě o Rusech z divadelního prostředí, kteří utíkají z Ruska nebo kteří prostě s tím režimem nechtějí mít nic společného. A já si neumím představit, že by samozřejmě teď je to komplikované a není asi úplně jednoduché z Ruska odejít. A taky to rozhodnutí najednou za sebou zabouchnout dveře, když se v Rusku vlastně zatím nic tak strašného asi neděje. Není tak jednoduché, ale já si z mé osobní zkušenosti, jak to bylo po roce 68 tady, tak si neumím představit, že by z Ruska nezačali časem ti studenti utíkat. Ale nemám to podložené žádným výzkumy, nebo nemám žádné zprávy, že
2: rozumím.
6: Ruští studenti.
2: Rozumím. Vy se s děkanem, nebo s proděkanem Katolické teologické fakulty shodujete na velmi vstřícném a lojálním vztahu k vašim studentům, kteří jsou z Ruska. Máš dojem ale, že celkově podle toho, co vidíš a slyšíš kolem sebe, tenhle ten vstřícný a lojální postoj k mladým Rusům celkově tady bude převažující?
6: Já se obávám, že ne. Já hlavně jsem realista, takže si myslím, že i ten vstřícný postoj k ukrajinským nebo k Ukrajincům, kteří sem přišli, časem se překlopí v nějakou, když ne nenávist, tak minimálně nějaký lehký odpor nebo v lepším případě lhostejnost. A na tom je nejhezčí, že vlastně běžný občan České republiky asi nedokáže poznat, kdo je Ukrajinec a kdo je Rus, takže pokud se k tomu někdo nepřihlásí veřejně, já jsem Rus, tak stejně to ne. Já tedy jsem začal trošku rozeznávat ukrajinštinu a ruštinu, ale samozřejmě spousta Ukrajinců mluví jako rovnou řečí rusky, takže ani já to samozřejmě nejsem schopen poznat. A bojím se toho, že ta atmosféra tady zhoustne, že to bude horší. Ale zatím to vypadá dobře, no tak zatím třeba to jenom tak produkuju. A třeba i k běžným Rusům se budeme chovat hezky, pokud se oni budou chovat hezky k nám.
2: To byl Marek Bečka, proděkan Pražské DAMU pro mezinárodní záležitosti. Marku, moc děkuju za tvůj čas.
6: Já děkuju za pozvání, nashledanou.
2: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu o tom, jak válka na Ukrajině mění život také mladým Ruskám a Rusům studujícím v Česku. Slyšeli jsme zkušenosti a názory studentů i zástupců dvou vysokých škol. A přidáme třetí. Zkušenosti Alexeje Kotegova, studenta na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, vítejte.
7: Dobrý den.
2: Jak změnila válka na Ukrajině život vám?
7: No, když bych mluvil o studentském životě, tak musím říct, že jako cítím se dobře, myslím tím to, že nemám žádné problémy s nějakou diskriminací nebo tak zatím teda. A snad to bude tak pokračovat. A hlavně rád, že slyším od kamarádů, které jsou z Česka nebo ze Slovenska, že jako chápu tu situaci a že...
2: Že chápu vaši situaci osobně.
7: No jako vůbec studentů z Ruska a Běloruska, protože...
2: Jak byste jí popsal?
7: Tu situaci? Mm-hmm. To je těžká otázka. Jako já osobně a ostatní studenty z Ruska, Běloruska jako žádným způsobem nemůžou ovlivnit tu situaci. Je to nejhorší, když člověk chápe, že jako to není dobrý, ale nemůže nic s tím udělat. No,
2: řekněte mi, jak jste v Česku dlouho a co vás vlastně k architektuře a jejímu studiu v Česku přivedlo?
7: Jo, to v Česku jsem teda čtvrtý rok, ale o studiu architektury jsem se rozhodl ještě prostě v dětství. Jako mám k tomu blízka, protože můj tatínek taky se zabývá stavebnictvím a architekturu, takže věděl jsem, že chci studovat architekturu. A proč zrovna v Česku, tak myslím si, že to ruské architektonické vzdělání jako má svá specifika. Já si myslím, že se tam hodně rozděluje to umění a technická stránka architektury.
2: Řekněte mi, jak si rozumíte třeba s vaším otcem ohledně té situace na Ukrajině?
7: No, moje rodiče, jako, myslím si, že jsou vzdělaní a že jako, nejsou zase tak ovlivněni státní propagandou, takže jako, radši nebudu mluvit o názorech, ale prostě rozumíme si, no.
2: Řekněte mi, jak vnímáte to, že člověk vašeho věku by v Rusku byl ohrožený, kdyby třeba řekl jenom, že na Ukrajině je válka?
7: Ohrožený?
2: Zdá se, že těm mladým lidem, kteří protestovali, tak...
7: Já takhle.
2: Hrozilo až 15 let.
7: No, je to tak, že jsou příklady, když člověk měl velké problémy kvůli příspěvku na sociálních sítech třeba. No, je to tak.
2: Jak to působí na vás? Jaký vy jste říkal, že ze strany školy nevidíte žádný problém. Máte dojem, že ze strany školy cítíte nějakou lojalitu k vám, že jste přece jenom její student?
7: No, ještě na začátku války jsme dostali mail od pana rektora, že jako když studenti podporují jako svobodu, demokracii a prostě ty názory, tak on zajistí to, že by neměli problémy a že by měli stejné příležitosti a možnosti jako ostatní studenty. No.
2: Ale vy zároveň nemůžete podporovat veřejně, protože pak byste měl problém.
7: Nemůžeme, no.

0: Máte dojem, že by se to mohlo týkat architektury přece jenom?
1: Architektury snad ne, ale třeba jaderní fakulta nebo fakulta informačních technologií. Tak je otázka, jak se takové případy budou řešit. Jako ono to dává smysl, ale zase na druhou stranu, co by to znamenalo pro ty studenty? Oni by nemohli si prodloužit povolení k pobytu a tak museli by se vrátit. A...
0: Jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak jste vlastně zajatcem té svojí situace.
1: No. Nevím, jak se dál bude to vyvíjet.
0: Máte nějakou představu alespoň?
1: To teďka ne, ani se jako nesnažím, protože to se pořád mění a fakt jako nevím, jestli budeme moct tady dál zůstat a pokračovat ve studiu. Zatím je to v pohodě, ale no.
0: Co vám v této situaci pomáhá nebo by pomohlo nejvíc?
1: Pomáhá podpora blízkých a jako podpora taky kamarádů. Jak říkám, že mám taky hodně kamarádů z Ukrajiny a snažíme si navzájem podporovat, protože oni to taky mají hodně těžké a hlavně jejich rodiny, které prostě museli odjet někam, nechat svůj veškerý majetek nebo prostě seděli týdny ve sklepu nebo v metru, no, tak...
0: Mohlo by vám taky vědět, že vy prostě v Česku tu školu můžete dokončit?
1: To by pomohlo. Určitě nějaká jistota. To by se určitě hodilo, no.
0: Říká Alexej Kotegov, student na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, já vám tu jistotu přeju. Mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Taky děkuju.
0: To byl pořad Za 5.5. Díky za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.

17 hodin 57 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.

Kdo zapaluje? Já mám babičku rád, protože se u ní vždycky naučím něco nového, prohlásil asi 4letý chlapeček. Seděl se svou maminkou na sedadle v tramvaji a vypadal náramně spokojeně. Maminka se ho zeptala, co nového se naučil dnes, a on jí rozvážně vysvětloval pravidla hry o nějaké paní. Tu jsem neznala a Kloučkova maminka zjevně také ne. Ovšem maminka postupnými doplňujícími dotazy zjistila, že chlapeček s babičkou hráli dámu. Bylo to hrozně milé pozorovat toho malého kluka, jak nadšeně vypráví o svém potěšení z učení se novým věcem. Minulý týden už skoro sám upekl koláč a předtím skládali hrozně těžkou skládačku. A příští týden prý to bude překvapení. Ta jeho babička musí být skvělá ženská, napadlo mě. Jak nejspíš docela spontánně a zábavně umí podporovat chuť malého človíčka do objevování nových věcí. Asi i ona sama bude aktivní a vynalézavá. V tom je totiž skryto to tajemství dobrého vychovatele. Zapaluje, protože sám hoří. Nesložitou dedukcí se můžeme dostat k tvrzení, že člověk by neměl dělat to, pro co nehoří. Mám pro takové tvrzení jako důkaz svoji maminku. Celý život pracovala jako úřednice. Myslím, že ji uspokojovalo, když jí všechno v pořádku sedělo, ale po odchodu do důchodu neváhala ani vteřinu. Všichni mysleli, že bude přesluhovat, ale to ona ani náhodou. Okamžitě si našla brigádu v prodejně optiky. Doopravdy totiž hořela pro čištění, leštění a pulírování. A kde jinde by se uplatnila lépe, než mezi skleněnými vitrínami, kde jí neuniklo ani zrnko prachu. Opravdu tam byla šťastná. Dělala to, co jí nesmírně těšilo, a ještě jí za to platili. A co vy? Hoříte pro to, co děláte? Chodili byste do svého zaměstnání, i kdybyste si nemuseli vydělávat?

Krátce po 18. hodině přinášíme mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebruje pater Filip Jan Rathouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi, se všemi. Bratři a sestry, jsme v Božích rukách, ale je samozřejmé a důležité, abychom Pána Boha vnímali a chtěli, aby nás vedl. Prosme, ať nám odpustí všechnu tu naší nevšímavost, všechny ty okamžiky, kde přeslechneme, přehlédneme zcela jasné znamení Boží. Prosme, ať se dotkne těch našich očí a uší, abychom dobře viděli a slyšeli, ať se dotkne našeho srdce a uzdraví ho. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Bratři, poznání vede k domýšlivosti, ale láska vzdělává. Jestliže si někdo na svém poznání zakládá, nemá ještě poznání, jaké se patří. Kdo však miluje Boha, ten je od něho vyvolen. Pokud jde o požívání masa z modlářských obětí, víme, že není na světě žádná modla, která by byla Bohem. Neboť i když jsou na nebi i na zemi takzvaní bohové, a skutečně se mluví o mnoha bozích a mnoha pánech, ale pro nás je jeden Bůh. Otec, od něhož pochází všechno a pro něhož tu jsme i my. A máme jednoho pána, Ježíše Krista, skrze něhož povstalo všechno, i my. Ale všichni to poznání nemají. Někteří totiž byli dosud zvyklí uctívat modly a jedí to maso jako maso z obětí. Pak se ovšem jejich svědomí poskvrňuje, protože je dosud slabé. Jestliže někdo vidí tebe, který máš správné poznání, jíst v pohanském chrámě, nenarušíš jeho svědomí, dokud je slabé, že bude to jíst jako maso z oběti? A tak to tvé poznání strhne do záhuby toho slabého člověka, bratra, za kterého Kristus umřel. Když tedy takovým způsobem hřešíte proti bratrům a zraňujete tím jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. Proto pohoršil jídlo mého bratra, nikdy už nechci jíst maso, abych nepohoršoval svého bratra. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, vám, kteří posloucháte, říkám, milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína, neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. No, řekl bych, že je to tvrdá řeč. Tvrdá řeč pro lidská srdce, které jsou na cestě vlastně za Pánem a hledají tu správnou cestu, tu správnou míru. Pán Ježíš nám tady nedává návod k tomu, abychom ze sebe dělali hlubce, abychom se nechali opíjet rohlíkem a abychom nebyli odpovědní za to, co je nám svěřeno. Ale vede nás k hlubší pravdě, protože to mluví k nám, ale on mluví i k těm, kteří třeba to zneužívají. Nám, abychom mohli předstoupit před Pána Boha a mohli jsme tam poznat to, že jsme pomohli tomu či onomu člověku, možná o tom ani nebudeme vědět. A potom samozřejmě je tady ta rovina, kdy někdo tyto zbožné a důležité boží věci dokáže zneužívat. A v jeho kůži věřím a doufám nebudeme. No, budeme ve svý, to je jasné. Potom tu máme rovinu, že je zapotřebí vychovávat své svědomí. Samozřejmě je, že když máte vedle sebe děti, kteří na vás hledí, i když se zdá, že vás nepozorují, tak vás pozorují, co děláte, jak děláte, a pak se ptají, a proč ten jde na červenou, a proč ten dělá tamhle to, když se to nesmí, a proč. A vidíme, že mají takovýto černobílý vidění, které se postupně snad zabarví, a že jsou přísní a nekompromisní, když sami samozřejmě ty hranice hledají. A tady je možná tenhle ten příměr nejlepší. Že je jasné, že v okamžiku, kdy budu mít někoho na starosti, kdo ještě nepobral tolik, řekněme, rozumu nebo zkušeností, tak nemůže zahlédnout to, co vidí dospělí. Ale v tom křesťanském životě je to podobné. Člověk přeci musí hledat tu podstatu. Musí hledat toho Boha. A není to v tom, že si vytvořím nějaký ten systém, protože Bůh je nad systémem.
A je pravdou, že na nás, kteří jsme pochopili trošku víc, než třeba s těmi, se kterými se setkáváme a nechápou, je zapotřebí, abychom byli, řekněme, moudřejší, než jak chce tento svět. Abychom se dokázali sklonit, abychom dokázali vysvětlovat, abychom dokázali vést. A vůbec to není jednoduché, ale je jasné, že to naše svědomí musíme vychovávat. A někdy ty děti, když jsou kolem nás, tak nám dávají co proto, protože si člověk najednou uvědomí, proč tady tyhle ty zvyklosti jsou a ty jejich proč, nevím, jak to zvládáte, když na to přijde, když je to série tří stejných otázek a proč a proč a proč, tak je to na zabití, že jo? Člověk o tom už nepřemýšlí a proč by o tom přemýšlel, prostě to tak je, vždycky to tak bylo. No a to je to nejhorší, co můžeme odpovědět. Protože my máme jít k podstatě věci. A možná právě ty otázky nás mají vést k tomu, abychom v tom svém životě hledali odpovědi. Abychom nebyli jenom prostě nějak tak naučení a neposouvali se dál, ale abychom skutečně chtěli objevovat Boha a nechali se od něho vést. Mnoho věcí je úplně jinak. Vývoj světa člověk nezastaví. Ani když budeme říkat, že dřív to bylo lepší, jakože to přeci jenom člověk někde jako tak zaslechne. Možná, kdyby byla možnost přemístit se do té doby, kdy jsme si mysleli, že to bylo lepší, tak bychom zjistili, že to tak úplně není pravda. A možná je to také o té hloubce poznání, o tom, že Bůh, když nás nechává v tomhletom čase a chce, abychom ho prožívali, tak chce, abychom ho také naplňovali. Moudrost je nekonečná, vždyť je to sám Pán. A hledání ho, to nám zabere celou věčnost. Ale rozhodně je tady o tom, že si máme odpouštět, že se na druhé máme dívat nejenom pohrdavě a rozkatulkovat, je ten je hrozný a ten je odepsaný a s tímhletím nechci mít nic společného. Ale i když nás to tam někdy nutí, tak ale nezapomeňte žehnat. Požehnejte těm lidem, který vám jsou nepříjemní. Myslím, že není zas takový problém se s některými potkat, protože se střetáváme, že jo. A neodsuzujme, abychom my sami nebyli odsouzeni. Lidé mnohokrát vůbec nevědí, která bije. Ptají se na základní věci a člověk žasne nad tím, jak to, že tohle někdo nemůže vědět. Ano, to, když jsem chodil na doučování z latiny a teď ta paní, ke který jsem chodil, stará paní, říká, jak tohle to nemůžete vědět? Teď tohle slovíčko znají děti ve školce. A já myslel, že se z toho osypu. No, tak přežil jsem to, ale tam ta trpělivost, vlídnost jakási, je důležitá. Když posuzujeme, a to, že budeme posuzovat, to je jedna věc, ale zkusme neodsuzovat a alespoň vnitřně přát těm druhým naději. Naději v lepší zítřky. Naději v to, že poznají pravého, jediného, milujícího Boha a ne Boha, který je pro mnohé policajt, který jenom střeží, jestli plníme všechno podle přikázání.

0: Bratři a sestry, prosme s důvěrou našeho Pána.
1: Náš Pane, pod tvou ochranu a vedení duchem odevzdáváme celou tvou církev, zvláště papeže Leva 14., biskupy, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: S důvěrou tě prosíme za náš národ, za politiky, aby dokázali sjednocovat, pracovat pro dobro druhých a měli úctu k pravdě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Na přímluvu Panny Marie prosíme o mír na celém světě, mír v národech, rodinách a v našich srdcích.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pane, ty přinášíš naději a útěchu, proto ti odevzdáváme všechny strádající, trpící, nemocné a oběti násilí a přírodních katastrof.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Prosíme tě za duše zemřelých, smiluj se nad nimi a přiveď je do nebe.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Prosíme za nás, abychom po vzoru svatého Františka toužili být tvým nástrojem a svědčili svým životem o tvé lásce.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Prosíme za nová kněžská a řeholní povolání.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Prosíme na úmysl této mše svaté za jednotu, vytrvalost v modlitbě a důvěru Boží dobrotu pro všechny maminky ze společenství modlitby matek.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Dobrý Pane, prosíme tě za naše posluchače na rádiu Proglas, za naše diváky na YouTube kanále, zvláště za ty, kteří jsou sami a nemocní, aby si jim žehnal a posiloval je.
2: Prosíme
0: tě za všechny, kdo jsou na cestách. Prosíme tě, vyslyš nás. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Bože, původce pravé zbožnosti a pokoje, dej, ať společné slavení Kristovy oběti je projevem naší opravdové úcty k Tobě a upevňuje naši vzájemnou lásku skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Zdávíme díky Bohu našemu Otci. Pravdě, důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je jediný prostředník mezi námi a tebou. Ty jsi nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili a abychom ti skrze něho děkovali. Bez něho není naše děkování tebe důstojné a je spasitelné jen skrze něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni andělé a bez ustání volají.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé zkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hřích, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Drazí diváci a posluchači, přijměte od nás, od Panny Marie, sněžné pozdravení pokoje a my se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duši bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Bože, ty jsi poslal svého milovaného syna, aby tvým slovem a svátostným pokrmem sytil a živil tvůj lid. Dej, ať nás přijímání těchto jeho darů přivádí k trvalé účasti na jeho životě, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Tak moji zlatí, možná už jste byli na některé mariánské zářijové pouti. Rozhodně je mnoho z těch, které teprve mnohé čekají. Když vzpomenu Návranov u Brna, tam je to celý měsíc, nebo na Žarošice, kde mají teď Zlatou sobotu, kde se sejde určitě spoustu věřících, kteří budou chválit Pána. A nebo taky zmíním přeci jenom ještě jednou Žarošice, protože 13. večer mám tu čest a mít mši svatou, to je, jak se říká, třináctka, kdy se fatimské děti scházely na tom místě, kde se jim zjevovala Panna Maria 13. Tak určitě chci vyprošovat každému poutníkovi hojnost Božích milostí. Chci mu vyprošovat statečnost a odvahu. A jestli vám trošku síly stačí a dopřejí, tak třeba někdy na nějaké té pouti naviděnou. Pán s vámi. Požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Mši svatou jsme přinášeli z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Zítra od 18 hodin se přenos uskuteční z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. A nyní už nás na Proglasu čeká hudební zastavení s motety a výběrem zemše Johana Pachelbla. Soubor kapela Sebaldina Nürnberg doprovází na varhany Andreas Jakob, diriguje Werner Jakob.

0: Na Proglasu dozněla moteta a výběr ze mše Johanna Pachelbla. Soubor kapela Sebaldi na Nürnberg na varhany doprovázel Andreas Jakob, dirigoval Werner Jakob.
1: Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

Ahoj holky a kluci, opět je tu naše čtení z knihy Zuzany Novákové Do mlýna, o kterém slyšela strašidelné pověsti. Nebude se s kamarádkou bát? To uslyšíme už za chvilku.

0: Je sobota odpoledne a Lucie má s Lídou Bartošovou službu v Čertově mlýně, u křečků. Však Lidka už stojí na chodníku a mačká tlačítko zvonku na brance, jako by vyzváněla na poplach. To má asi babička radost. Lucie se vykloní z okna.
1: Přestaň, Lidko, už letím.
0: Konečně se zvonek utišil.
2: Barborko, běží otevřít, ať nestojí venku, než se Lucka vypraví. A ty, Luci, se teple obleč, vezmi si prošívanou bundu a čepici a nezapomeň si tady slupky od jablíček,
0: povídá maminka. No to je zbytečných starostí, jako by Lucie neuměla na nic sama myslet.
2: Vyřiďte si to tam hodně rychle, děti. Za hodinu se začne stmívat a já bych měla starost, kde pod mě bloudíte. Prosím tě, mami, co by se nám mohlo stát? Co pak jsme malé? Leda, že bychom potkali oběšence.
0: Jenže tohle asi neměla Lucie říkat, ani v žertu. Jakoby tím, aspoň ve své hlavě, strašidla z Čertova mlýna probudila. Hned cestou do klubovny o nich s Lidkou začali. To však bylo ještě světlo a cesta kolem lesíka se nezdála ani trochu tajemná. Listí opadalo už skoro všechno, rezavá a žlutá tráva polehla, usnula. Holá křoviska odkryla potok, o který dávno nikdo nedbá, takže je zanešený a plný harampádí. Voda protéká starou pneumatikou, tříští se o rezivý sud a oplechovky, pění kolem ulámaných větví vzpříčených mezi břehy. Všechno je obyčejné a všední, jen trochu smutnější než obvykle.
1: Nesu křečkům slupky a dětské piškoty. Vzala jsi taky něco?
0: Ptá se Lucie.

0: Je. No, mamka mi dala mrkev a starý rohlík.
1: A co myslíš, není jim tam zima?
0: Teď mají kožichy, no ne.
1: Ale zlatí křečci jsou choulostivější než obyčejní. Víš co, natrháme jim suchou trávu, ať se do ní mohou zahrabat.
0: Už byli skoro u mlýna, když Lidka zastavila a položila si ruku na hlavu.
2: Páni, já jsem nechala doma klíč.
1: No, to si snad děláš legraci.
2: Nedělám. Zapomněla jsem ho asi na věšáku, fakt. Můžeš mi věřit.
0: Lidka Bartošová je známá popleta. Zapomíná stále všechno, co se dá. Ve třídě sedí v lavici před Luckou a ta jí musí každou chvíli něco půjčovat. Už si kvůli ní raději nosí do školy všechno dvakrát. Pera, gumy, pastelky, svačinu ne. Když ji Lidka zapomene, je Lucka jen ráda. Aspoň nemusí sama tolik jíst.
1: No jo, už ti věřím. To jsi celá ty.
0: A než kamarádky doběhly zpátky na sídliště, vyjeli výtahem do 8. patra, zazvonili u Bartošů, našli klíč, dostali každá do ruky buchtu, znovu sjeli výtahem a doškobrtali přes půl sídliště, přes most nad silnicí a kolem lesa dál, znovu až k mlýnu. Začalo se stmívat. V opuštěné, chladné klubovně bylo podivně smutno. Prázdné židle, v láhvi od mléka větvička se šípky s vraštilými jak tváře venkovských stařenek. A takové nezvyklé ticho, ticho, jakém je slyšet až příliš mnoho věcí. Zapraská trám, zašumí vítr v komíně. Lucie tuší kradmé kroky, jak se šourají tmavou chodbou. Zaslechne vzdech anebo šustot sukna na kolenou oběšeného krejčíka. Ještě, že jsou dvě. A s nimi jsou tu zlatí křečci. Takové čilé, teplounké, sametové kuličky. Ti mají pro strach uděláno. A jak jsou spokojení, že dostali čisté piliny, hrst suché trávy a hlavně slupky od jablek, tvrdý rožek rohlíku, piškot a do misky ovesné vločky. Hned s tím vším začali hospodařit. Ten největší, kterému se říká bedrník, se dal prvně do stěhování rohlíku. Ale rohlík ne a ne projít příliš malým okénkem do pelíšku. Samička Kukajda a její čtyři děti se ve vedlejším teráriu také starají. Pacičky mají plné práce, nacpávají si torbičky ve tvářích, div, že jim neprasknou. Kukajda do nich vecpala celý dětský piškot a honem s ním do úkrytu. V příští chvilce vystrčí z okénka hlavu, rozhlédne se a se splasklými tvářemi hajdy pro nové sousto. Lidka si posadila na dlaň, rohlík nerohlík, toho největšího. Vzpomněla si na básničku, která jí připomínala legrační říkanky z potrhaných babičiných kalendářů. Na dně láhve od okurek, nohy křížem jako turek, druhé křížem na bříšku, sedí v hebkém kožíšku, všemi ctěn a milován, zlatý křeček, tydli pán. Lucka se směje.
1: Jenomže on je bedrník a ne tydli pán a taky nesedí v láhvi od okurek.
0: Myslíš, že si někdo opravdu dá křečka do láhve? Víš, jak by tam měl málo místa?
1: Jednou jsem to dokonce viděla v televizi.
0: Vzpomněla si Lucie a hned měla posmíchu. Zatímco se kamarádky zabývaly zvířátky, venku padla tma. Vyhrnula se z lesa, z křovisek okolo potoka, zaplavila starý mlýn, chodba, spíže, mlýnice, všude se vkradla na plyšových tlapkách. Lucie s Lidkou, tak jak se maminka bála, zatměli. A tak museli pozamykat, pozhasínat a chtě nechtě se ponořit do toho černého. Ne, že by nebylo vidět vůbec, co si vidět je, ale všechno to vypadá úplně jinak. Co je ze dne obyčejné, všední, to se ve stále hlubších stínech proměňuje v něco cizího a tajemného. Děvčatům není zrovna lehko. Litují, že si nepospíšili. A vůbec, měli se mít mnohem dřív, Teď už by byli doma, v bezpečí.

Lucinka s kamarádkou Lidkou se musí dostat v pořádku domů ze Starého mlýna a zítra uslyšíte, koho potkali, kdo je vyplašil a kdo nakonec zachránil. Takže se nebojte, má to dobrý konec. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A tady už jsou dnešní písničky For You a Voda Voděnka.

A po krásných písničkách se teď pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkuji ti, že mám co jíst a kde spát, že se mohu ráno probudit a jít do školy a odpoledne běhat venku s kamarády. Je totiž spousta dětí, které mají úplně jiné starosti. Ochraňuji je, prosím, a posiluji je, aby dokázali problémy, které mají, zvládat co nejlépe. Amen. Tak holky a kluci, dnešní večerní zíváček je právě u konce. Dávejte na sebe pozor, prosím, a dobrou noc.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Krásný dobrý večer všem, kteří poslouchají Rádio Proglas. Začíná pořad, jak se vám líbí, příjemný poslech a také pohled dnes přeje Janis Moras, protože se nacházíme v koncertním studiu Proglasu. A vítám tady dnes Zosima Kvartet. Pojďme jmenovitě, začneme od dámy, jediné dámy, Kristýna Uhrová, violončelo, ahoj.
3: Dobrý večer.
2: Na violončelo hraje také Zdeněk Žert, ahoj.
4: Dobrý večer.
2: Radek Hrbáček hraje na klarinet.
5: Dobrý večer.
2: A záměrně jsem si nechal na závěr ten, řekněme, možná nejméně známý nástroj, na který zároveň hraje, a teď nevím, jestli to řeknu úplně správně, jestli to používáte, kapelník v tomhle případě, těžko říct. Každopádně i autor tohoto kvartetu, Jirka Maršálek, Nikl Harpa. Ahoj, Jirko.
6: Dobrý večer.
2: A teď mi řekni k tomu kapelníkovi, to není asi úplně správně.
6: Nepoužíváme tady tenhle ten pojem, ale tak možná by to asi splňovalo.
2: Jak se to říká teda správně? Nebo jak to používáte vy?
6: No, normálně mě oslovují jménem a žádný titul jsem nedostal, takhle, takže...
2: Dobře, takže já ti budu říkat prostě Jirko. Zosima Kvartet, než zahrajete první skladbu dneska, tak já jenom řeknu na úvod, že jste komorní soubor s netradičním obsazením. To proč je netradiční, to už možná posluchači a diváci tedy, protože připomínám, můžete si nás také pustit na YouTube kanálu Proglasu. Vidí, že držíš ten možná pro některé zvláštní nástroj Nikl Harpa, my si ho určitě okomentujeme. A zajímalo by mě, co nám tedy dneska zahrajete.
6: Zahrajeme celkem 4 skladby, které jsou teda naše autorské, nebo moje autorské, a se kterými poslední rok a půl se snažíme jak si střídně koncertovat. Mm-hmm. Jsou to, žánrově to asi spadá do klasického hudebního minimalismu převážně.
2: Dobře, název první skladby?
6: Jo, ano. To má název asi oficiálně v angličtině Moiray Suite, jako svita věnovaná Moirám, jakožto mytologickým postavám. Mm-hmm.
2: Dobře, je to vaše.

0: To byla úvodní skladba dnešního Jak se vám líbí na Proglasu z koncertního studia. Je tady s námi dnes Zosima Kvartet, Jiří Maršálek, Kristýna Uhrová, Zdeněk Žert a Radek Hrbáček. Začněme u názvu projektu. Zosima Kvartet. Kde se to vzalo? Já tak přemýšlím, jestli to jsou nějaké slabiky z vašich jmen, ale nezdá se mi úplně.
1: Ne. Já vlastně všechno, co většinou pojmenovávám takhle v té svojí kulturní tvorbě, tak vychází většinou z toho, čím se zrovna čtenářsky zabývám v literatuře. A tohle je odkaz na bratry Karamazovy.
0: Mm-hmm. Tak možná čtenáři to poznali, takže teď jsem jsem to nečetl.
1: Ne, je to jedna z těch postav, kterou asi lidi, kteří to četli, tak jim utkvěla v paměti. Čili. Mm-hmm.
0: A o jaké době se bavíme, kdy jsi četl bratry Karamazovy? Jak staré je to kvarteto?
1: Tři, čtyři roky zpátky, co jsem to četl. Čtyři roky zpátky jsem to četl asi poprvé. Mm. A ona teda jako kvartet je starý dva roky. Nicméně tam byla drobná prodleva a když se nám nedařilo moc najít nějakou dobu vhodný název, tak jsem sáhl po nějaké si starší inspiraci, když to nebylo zase tak aktuální zrovna ti Karamazovi. Tak je pravda, že to je zrovna knížka, která s člověkem rezonuje delší dobu, takže... Mm.
0: Ať se dostanou ke slovu i ostatní, souzníte s označením Zosima Kvartet? Teď se pojďte odkopat zase vy, jestli jste četli bratry Karamazovy. Já vím, že je to trošku dál od muziky, ale možná přeci jenom ne.
2: Já jsem je nečetl.
0: Tak Zdeněk, to byl Zdeněk, ten se přiznal, violončelista, Kristýna, violončelistka.
3: Také jsem je nečetl.
0: Taky ne.
4: Také jsem nečetl a jsem rád, že máme vůbec nějaký název, protože řada skladeb měla jenom číslo dlouhou dobu, takže jsem rád.
0: Jo.
3: A i doteďka vlastně, jak jste se nás zeptali, jak se ta skladba jmenuje, tak jsem se trochu zastydila, že jsem si nemohla vzpomenout na oficiální název. Takže tolik asi k názvům celkově.
0: Jo, rozumím. Takže ty názvy nejsou úplně důležité. Já vás jenom poprosím určitě trošku blíž k těm mikrofonům, ať vás posluchači taky slyší. A zeptám se teda na ty názvy, nebo na ten název té první skladby, ale vlastně respektive i té druhé, protože já to vím, že vlastně jsou to dvě věty jedné skladby, jestli to označuju správně.
1: Je to tak?
0: Moiraj.
1: Tohle vychází z řecké mytologie, stejně jako teďka valná část těch současných skladeb, protože jsem nějakou dobu byl poslední dva roky zase čtenářsky posedlej zrovna tou náboženskou starověkou literaturou, takže se to propisovalo většinou do té hudby.
0: A konkrétně, co to bylo?
1: No to je vlastně mytologická figura nebo trojice figur, které vystupují napříč tou řeckou mytologií a odpovídají vlastně něčemu jako sudičkám, řekněme, něčemu podobnému.
0: A teď ty názvy, jakou souvislost mají, nebo ty postavy třeba s těmi skladbami? Je to proto, že se ti to líbí, anebo to má i nějakou souvislost?
1: Tam asi žádná hlubší nebo vědomá souvislost moc nebude. Je to spíš jako opravdu... skrze to, že ty věci mě zrovna v tu danou chvilku zajímají a místo toho, abych se snažil na sílu něco na míru tomu vymyslet, tak většinou zrovna sáhnu po tom, co mě prostě proletí hlavou, což bývá to, nad čím zrovna přemýšlím v kontextu toho čtení.
0: Já na vás prozradím, my jsme se tu bavili, že vy vlastně nejste moc zvyklí mluvit, když hrajete, prezentovat se i tímto způsobem, spíš teda tou hudbou, ale přesto vás poprosím, a to je otázka na zbytek kvarteta. Teď mě opravte klidně, jak je to úplně správně. Jak jste se dali dohromady zrovna tato parta a zrovna tedy toto nástrojové obsazení?
4: Tak já možná začnu. Ta kapela vznikla vlastně, když jsme se s Jirkou potkali po nějaké delší době u kamaráda na Pálen Čarodějnic. A celý večer jsme si vlastně vykládali o hudbě. Skončili jsme nakonec u mě na bytě, kde jsme si pouštěli desky Janáčka, Arvo Pärta a podobně. A domluvili jsme se, že založíme kapelu. Zatím jsme měli teda dva nástroje, tu nickel harpu a klarinet. No a vlastně Jirka potom přišel s tím, že by se hodili nějaká čela, že by se hodila. A protože tady se zbytkem ansáblu jsme spolu hráli v orchestru Mladí Brněnští symfonikové, tak jsem věděl, koho kontaktovat.
3: Já to možná ještě upřesním, že napřed jste kontaktovali vlastně s Dendu, ze kterým už jste známe, já bych řekla 20 let, protože v orchestru jsem hrála už od 10 let, nebo je to už jako dlouhá historie, ale původně hledali čtvrtého člena čelistu a nemohli čelistu najít.
1: A jsme se spokojili s čelistkou.
3: Což mě bylo později řečeno, že tak dlouho hledali čelistu, až se museli spokojit s čelistkou, takže tohle je.
0: Vy jste chtěli čistě pánskou společnost.
3: Takže jsem jim to trošku překazila, čistě pánskou společnost.
0: Ale asi jsou spokojení, Kristýno, když to 2 roky funguje.
3: No oni vám to stejně takhle nepřiznají do éteru, takže... Ale doufám, že jo. No
1: a... Ještě k tomu samotnému vzniku bych doplnil, že vlastně při tom našem prvním s Radkem sezení, kdy jsme se dohodli, že něco založíme, tak já jsem tam celý ten takový jako popíjecí večer exhiboval s řečma o klasické hudbě a mluvil jsem tam před ním o skladbě od Janáčka, kterou jsem tituloval jako Po zaprášené cestičce. A Radek mě řekl, ty myslíš Po zarostlém chodníčku? Říkám, no. A tak jsme šli potom následně to ještě zapít k němu domů a zjistil jsem, že tam má na stole rozečtenou monografii Janáčka.
0: No, pochopili jsme, že jsi s těmi názvy na štíru trošku.
1: Asi jo, ano.
0: Dobře, to znamená, teď si poslechneme další větu. Já se omlouvám, já totiž nejsem úplně jako zkušený, co se týká klasické hudby, takže mě opravujte s tou terminologií. Jak je to s tou větou, svitou a tak dále? To je teda jedna svita, která se dělí na 2 věty?
1: Na tři. V tomhletom případě, proto jsme teď výjimečně začali druhou, protože nám to, když jsou jenom 2, tak nám dávalo větší smysl začít paradoxně tou druhou.
0: Ano, a teď uslyšíme tu první větu z té svity Moiraj Suite.
3: A třetí neuslyšíte vůbec.
0: A třetí neuslyšíme vůbec, to by si museli posluchači přijít někdy na váš koncert.

0: koncertním studiu Rádia Proglas dnes v pořadu, jak se vám líbí, hraje Zosima Kvartet. Jiří Maršálek, Kristýna Uhrová, Zdeněk Žert a Radek Hrbáček. Trošku jsme si tu osvětlili, jak kvartet vznikl, také jeho název, ale pojďme teď k té nickel harpě. Protože to je nástroj, který já jsem trošku zaznamenal, ale spíš třeba v souvislosti se skandinávskou hudbou. Kde se vzal, tu se vzal, Jirko, ve tvém životě?
1: Náhodou, je to asi 8 let, co jsem ho objevil, předpokládám, už to ani nepamatuju, na nějakém videu a prostě jsem se rozhodl, no, proto nebylo to úplně jednoduché se dostat tomu prvnímu nástroji, tam ono za stolik lidí na to nehraje, ještě méně samozřejmě to vyrábí. A čekal jsem pár měsíců, než se jednomu z těch německých výrobců uvolnil jeden ten kus, který byl ochotný prodat. A od té doby tak nějak se s tím snažím, no, zžít.
0: No a ty jsi tady ostatní, jako to jsem pochopil, že jsou klasičtí muzikanti, klasicky vzdělaní, mají před sebou ty partitury, jak má být. A Jirko, a ty se...
1: Já si to vymýšlím.
0: A ty s nickel harpou, přesně tak, a ty s nickel harpou takhle a tak jako zasněně. No ale jako jsi taky klasický muzikant, vzdělaný a prostě teď hrál si na housle předtím třeba nebo na něco?
1: Ne, na nic takového. Já jsem hrával spíš v kapelách, které měly blíž jako rockové hudbě, post-rock primárně, instrumentální věci jsme hráli hodně. A pořád mě to táhlo k takovým jako fúzím s tou klasickou hudbou, až jsem zjistil, že mě nejvíc vyhovuje si to zkoušet po svým přímo na tom poli té klasické hudby. No.
0: Takže ty s klasickou hudbou, jako co se týká nějakého studia nebo něčeho takového,
1: ne,
0: nemáš
1: jenom
0: nic společného?
1: Ne.
0: Jenom poslechově.
1: No.
0: Jak vám ostatním se s Jirkou hraje? Když on to vlastně dělá takhle intuitivně a vy jste naopak asi naučení být precizní, hrát z těch partitur.
2: Vždycky počkáme, až si zašmrdlá a potom si zahrajeme. Ale jako není to na škodu. Mně zase připadne, že to je přístup zase originální v tom, že právě tam není to klasické vzdělání. Jacob Collier taky tvrdí, že neměl žádný vzdělání, jenom měl rodiče, hudebníky.
0: A nikdo mu to nevěří.
2: A nikdo mu to nevěří. A Jirka je něco takového.
3: A mě teda aj baví, že vlastně vždycky on, Jirka, donese, že rozdělanou novou skladbu a vlastně pozorujeme, jak to vzniká vlastně nám pod rukama ta skladba, že tam občas někdy ještě něco mění a než se dostaneme do té finální verze, tak to chvilku trvá a to je třeba pro mě jako hrozně zajímavý být toho nějakým způsobem součástí a vidět, jak to vzniká, že to není nějaký skladatel, co to před 200 rokama složil a my to interpretujeme, ale že to vzniká tak nějak.
4: No, můžu mu do toho máme na to kecát. Nějaký vliv taky, no, přesně tak.
3: Občas mu do toho kecáme.
4: No hlavně co se týče notového zápisu, ono přece jenom nějaké ty první roky té hudební nauky se hodí k tomu, aby člověk byl schopen předat.
3: Ale to nám slíbil, že doplní nějakou.
1: Ne, tak jako v nějaké takové, řekněme, jak to říct slušně, no, ve formě, která snad je úplně... jako neuráží ty moje spoluhráče, tak jsem se to snad doučil, aspoň jako vím, jak zapsat na kterou linku, který to má. A trošku už jsem pochopil, že ty délky těch taktů by měly nebýt jenom, jak já se zrovna cítím, jak se probudím ten den, ale snažit se to přizpůsobit nějak tomu celku. Takže jo, no, je to taková cesta.
0: No, já jsem nad tím právě přemýšlel, jak na těch skladbách pracujete, jestli ty partitury máte předepsané, anebo si na nich pracujete sami, to znamená na těch svých partech jednotlivých.
1: Ne, to já dodávám, ale s tím, že většinou ty první verze mi omlátí o hlavu s tím, že se to nedá číst, nebo že tam prostě...
4: Nebo hrát.
0: No a teda to složení nástrojové, to jsi s Jirko... ty tak jako představoval a když jste se pak potkali s klarinetistou, s Radkem, tak jste si řekli, že by se vám tady hodili ty čela, ale to, že tam bude ten klarinet, to jako vyšlo, anebo to byl nějaký záměr?
1: Ten klarinet to opravdu vyšlo a ten zbytek, když už jsme si říkali, no tak to už to nemusíme snažit o nic.
4: Já na nic jiného neumím, maximálně saxofon, ten nemám, takže vyšel ten klarinet.
1: A saxofon, to bychom spolu nehráli stejně. Takže.
0: Vy byste měli víc mluvit na těch koncertech, podle mě lidi by viděli, že jste velmi vtipní.
1: Jo,
0: jako v kontrastu vlastně k té muzice, která je taková zasněná, cinematická. Tak kdybyste mezi tím prohodili pár slov, já myslím, že byste řadu lidí pobavili.
3: Třeba bychom měli i víc followerů na sociálních sítích, kdybychom začali nahrávat stand-up, protože aktuálně máme na Instagramu 13 sledujících. Takže
0: a kde se stará
3: nejsme úplně virální.
1: No údajně tady Kristýna právě a je vidět, jak to jde.
0: K té Nickel Harpě ještě. Popiš to pro ty, kteří se třeba nedívají teď na náš YouTube kanál. A no,
1: jo,
0: popiš to.
1: Je to vlastně viola, teda, která je konstrukčně starší než viola, to už ze 12. století. A místo toho, aby hráč měl položenou na rameni, tak ji má vlastně před svým torsem. A místo toho, aby levou rukou zkracoval délku strun na hmatníku přímo, tak využívá soustavu takových dřevěných páček nebo dřevěné, a vlastně klaviaturu, která každá ta struna má svoji vlastní. A tím vlastně jsem schopen imitovat hru i na violu. Takhle.
0: A kolik těch strun tam je, protože...
1: Ještě zajímavost, kterou jsem teda opomněl. Ty čtyři struny, na které smyčcem hrají, tak ty jsou všechny stejně laděny jako právě viola. Mm-hmm. Ale ještě je to doplněno o 12 rezonantních strun, které jsou pod tím, na které teda se nedostanu tím smyčcem, ale které se podílejí na tom zvuku, na takovým, řekněme, bohatším.
0: Takže 4 plus 12?
1: Ano, takže ladí se to dlouho, no.
0: Ale je pravda, že kolikrát, když vás teď poslouchám, tak si říkám, co tady ještě hraje. A to budou asi možná ty rezonanční struny.
1: Oni doznívají tady, když rozezním jednu strunu, tak hnedka ta korespondenční, ta, co tomu odpovídá, co je naladěná chromaticky, z těch 12 rezonančních, tak ta to prostě drží ještě nějakou dobu. No, ten.
0: Tak pojďte zahrát všichni. Čeká nás teď Kastalská elegie. Jenom jednou větičkou, kde se vzala Kastalská elegie?
1: Opět řecká mytologie ze stejného období, takže...
0: takže pojďme na ní.

0: Na Proglasu posloucháte živý koncert ze studia. Dnes nám hraje Zosima kvartet ve složení dvě violončela, klarinet a nickel harpa. No a nám zbývá pár minut do závěrečné skladby. A mě by zajímalo, kde vlastně nejčastěji typově, v jakých prostorách nejčastěji hráváte?
1: No určitě se nám nejvíc líbí hrát v prostorách, které mají delší dozvuk. A které se trošičku jako, podepíšou na tom vyznění celé té skladby. Takže rádi máme ty kostely, starší budovy, ty sakrální místa. Vlastně na brněnských budovách jsme si užili jeden koncert, kde ten dozvuk je opravdu specifický. Má to asi 15 vteřin na tom místě, co 15 vteřin opravdu člověk vnímá. Takže, jo, mě to opravdu těší hrát zrovna na těch místech, kde to prostředí jde znát.
0: Hrajete autorské kompozice, už si tu říkal Jirko, je to klasický minimalismus s vlivy starších hudebních tradic. Zároveň ale váš repertoár doplňují i kompozice autorů z období minimalismu či starších skladatelských škol. Co si pod tím máme představit? Koho možná?
1: Jednou jsme zatím zařadili skladbu od oblíbeného skladatele nás všech, od Ervo Perta.

0: Tak zhruba na těch 60 minut. Já to dokážu změřit na tu délku.
1: Jo, jo, jo.
0: Co se týče počtu skladeb, tak úplně takhle z hlavy teď nevím. Ale...
1: Jasně. Takže prostě na tu hodinku ten koncert uděláte. Čeká vás v brzké době něco zajímavého? Nebo i nezajímavého?
0: Jo, příští týden, to je 17. pokud se nepletu, tak budeme hrát na Chodovské tvrzi v Praze. Kde teda ještě do konce roku si ten koncert na stejném místě párkrát zopakujeme. To bude i v říjnu a v listopadu. A následně potom, pokud se nepletu, tak je vypsané Brno na 3.12., což by mohlo být taky pěkný vánoční koncert.
2: Mělo by to být na Kafaře. A tam přizveme asi ještě další interprety, takže
1: tak jste zváni. Velmi hezké. A jste zváni a informace určitě někde můžou posluchači případně najít.
0: Budeme rádi, když se nám zakliknou na těch sociálních sítích, ať to tam není tak pusté zatím.
2: Takže Instagram, Facebook a tam vždycky dáme informace o těch aktuálních koncertech a místech.
1: Zároveň máte web zosimakvartet.com, tam tedy veškeré informace jsou k dispozici taky. No a mě už nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste dnes přišli do studia zahrát a ještě jednu skladbu zahrajete, protože jsme chviličku před závěrem. Ještě jednou připomenu Zosima Kvartet ve složení Jiří Maršálek, Kristýna Uhrová, Zdeněk Žert a Radek Hrbáček tu dnes byli. Díky, ať se daří.
0: Děkujeme za pozvání.
1: No a díky za zvuk dnes Šimonu Vítkovi, za videopřenos Veronice Němečkové, od mikrofonu se loučí Janis Moras a na závěr zazní skladba s názvem Notaras.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Na palubě letadla směřujícího do Prahy začalo před vzletem hořet. Inflace v Česku zrychlila, nejvíce zdražovaly pohonné hmoty. Fotbalisti Slávie za hodinu začnou sezónu Ligy mistrů zápasem Slánc. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Na palubě letadla společnosti EasyJet z italského Milána do Prahy začalo hořet, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu, podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Letadlo v době požáru rolovalo po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Premiéři Visegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 34 počítá s míň penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
3: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
1: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu proti loňsku o 1,9%, to je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
1: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září až do odvolání.
5: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
6: Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou hodinu proti Lens do prvního zápasu nového ročníku Ligy mistrů. Dres francouzského soupeře obléká i senegalský útočník Abdallah Sima, který před 5 lety získal z Pražany český titul. Podle německého kouče Lens Dina Topmillera ale Sima informace o Slávii trenérskému týmu poskytovat nemusel. Ne, o Slávii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější, ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
7: Utkání Slavia Lens v prvním kole hlavní fáze Ligy mistrů odvysílá od 21 hodin Radiožurnál a Radiožurnál Sport ve společném přímém přenosu.
8: Nehoda na D6 u Sokolova a ucpaná D1 u Vlašimi. Na dálnici D6 je aktuálně uzavřený nájezd na kilometru 132 směrem na Karlovy Vary. V připojení se stala hromadná nehoda 5 osobních aut a jedné dodávky, zasahují tam hasiči i záchranáři. Pro napojení na dálnici směrem na Prahu použijte exit 133 Sokolov nebo 126 Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na Chodce Rady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu. Momentálně tam naberete asi hodinu, jet se dá přes silnici 3 do Benešova a pak na Vlašim. Omezení už by mělo každou chvíli skončit, ale bude trvat, než se kolona rozjede. Na silnici 35 čekejte zdržení u Koclířova, a to v obou směrech. Na kruhovém objezdu se jezdí na semafor Kyvadlově kvůli stavebním pracím. Od Litomyšle je to asi na 15 minut, od Mohelnice se zdržíte o něco méně. A kvůli blížícímu se výkopu zápasu Ligy mistrů houstne provoz v okolí stadionu Edenu v Praze. Okolo 10 minut naberete v Bělocerkevské, Chodovské a Bohdalecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za 10 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Točím se, točíš

Točím se, točíš se, sukní tvou točím. Kolotoč, toč kolem, oslepli oči.

Točí se, točí se, kouzlo se točí, dokola pro kola, mám jí zlé oči.

Točím se, točíš se, kéž se čas točí, kolotoč, toč kolem,

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Nová šance je nevládní, nepolitická a nezisková organizace působící v regionu Severní Moravy a Slezska. Sídlí v areálu bývalých vojenských kasáren v Ostravě Koblově. Po celou dobu své existence se primárně zabývá postvězeňskou péčí, hledáním účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptací mužů propuštěných z výkonu trestu. A já mám velkou radost, že zde, přímo na místě, mohu u mikrofonu přivítat zakladatele a současně i ředitele této instituce, pana Petra Nováka. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám posluchače Rádia Proglas.
0: Kolik let uplynulo od založení Nové šance?
1: Tak Nová šance vznikla v roce 1998, takže letos slavíme takové malé výročí 25 let vzniku naší organizace Nová šance.
0: 25 let takové významné a potřebné organizace a přesto jsem se dozvěděl, že jste stále jediní v celé České republice. Jaký je důvod, že jste takovou výjimkou?
1: Tak určitě těch důvodů je několik. Myslím si, že zakládat podobná tato zařízení vůbec pro někoho, ať už to jsou muži nebo ženy po výkonu trestu, je dnes velmi, velmi složité. Další problém samozřejmě je financování, podpora státu této cílové skupiny a možná i trošku problém najít vhodné lidi, kteří by se ujali této problematiky a pomáhali v naší republice řešit. Já bych ještě připomněl takovou jednu věc ke vzniku této organizace, a to tu, že jsme to zakládali s bývalým ředitelem Charity Ostrava, panem Josefem Korbelou, který ale potom odešel a od roku 2002 už to potom tady vedu úplně sám.
0: Vy jste už v tom roce 98 věděli, že půjdete tady do těch bývalých vojenských kasáren?
1: Ne, to jsme vůbec nevěděli. Zpočátku v tom roku 98 jsme začali působit v jedné vilce rodinné, a to v Ostravě při Voze. A tady do kasáren jsme se dostali 1. března roku 1999.
0: Z Ostravy pocházím, Koblov docela dobře znám. Když si představím rok 1999 a tady tento areál, tak vybavuje se mi nějaký brownfield leda.
1: No, bylo to velmi náročné, protože málo kdo ví, že tady odešla armáda v roku 1991 a 8 let tento areál ležel úplně ladem. Takže my jsme tady přišli a byl tady strašný nepořádek v areálu, areál byl neudržovaný, bylo tady spoustu sudů, kanistrů po vojácích, metr vysoká tráva, ale už je to za námi.
0: Ten zanedbaný areál činil 44 tisíc metrů čtverečních.
1: Je to obrovská plocha, k tomu máme tady ještě i 16 budov a když jsme tady měli návštěvu například pana ministra financí Stanjury, tak nám jeho asistent řekl, že navštívili spoustu objektů, spoustu firem, ale aby někdo jako nezisková organizace spravovali tak velký areál, takže to ještě tady u nás v republice neviděl.
0: Získali jste tedy areál, byla tady spousta práce. Kdo vás podporoval? Vězeňská služba nebo ministerstvo spravedlnosti?
1: Já to říkám docela nerad, ale aby se ta nová šance vůbec rozběhla, tak já jsem tady 2 roky pracovala zadarmo, protože nebyly peníze tady na platy, už vůbec ne na nějaké další pracovníky a zpočátku nás nechtěl podporovat vůbec nikdo. Ani magistrát, ani kraj, ani stát a několikrát jsem v těch prvopočátcích slyšel, že takovou cílovou skupinu oni v žádném případě nebudou podporovat. Ale zároveň dodávám, že dnes je situace úplně jiná už.
0: Z toho všeho vyplývá, že Od samotného počátku jste byl velice zapálený touto myšlenkou něco dělat pro muže propuštěné z vězení. Co vás inspirovalo? Co vás k tomu vedlo? To bylo hotové šílenství.
1: Dá se to tak říct, že asi jsme opravdu byli zablázni tehdy v té době, ale s mým kolegou jsme pracovali několik let v Charitě Ostrava v 90. letech. Dokonce jsme stáli na úplném počátku založení Charity Ostrava a víme z vlastní zkušenosti, že se otevíraly jednotlivé domy a zařízení, jako byly dům pro bezdomovce, dům pro matky v tísni. Ale potom jsme si řekli po těch několika letech, kdy se naše cesty opět spojily, že nikdo se vlastně nevěnuje lidem, kteří ztratili zázemí během toho výkonu trestu a najednou po skončení vězení nemají kde jít.
0: Kdy došlo k určitému zlomu, kdy společnost pochopila, že tento projekt má smysl, že má cenu do toho jít? A kdo vám pomohl nejvíc?
1: Musím říct, že po nějakých 5 až 6 letech se už doslova nade mnou, protože jsem tu opravdu zůstal skoro sám, že se směroval magistrát města Ostravy, lidé z odboru prevence kriminality a začali mi pomáhat a schválili náš projekt a tím jsme se dostali postupně z toho nejhoršího venku a mohli jsme začít tady opravovat jeden pokoj, potom druhý pokoj, okolí toho azylového domu, udržovat areál a další činnosti, které potom následovaly tady v rámci celého areálu. Velký boj taky nastal v roce 2011, kdy došlo k převodu tady toho areálu na naši organizaci a museli jsme uvažovat, jak dál tyto prostory využít. A napadlo mě nabídnout tyto prostory k činnosti různým nestátním a charitativním organizacím. Takže dnes tady máme velmi pestré spektrum neziskových organizací. Máme tady diecezní charitu Ostravsko-Opavskou, kteří tady mají humanitární sklad. Další barák užívá Charita Hrabiň, kde mají dílnu pro tělesně a mentálně postižené. Dále tady máme krásný projekt Kola pro Afriku, odkud tady z toho Koblova už odešlo více jak 30 kontejnerů. To je přes 10 000 kol do Gambie pro děti v Africe, aby se dostávali do škol. A v loňském roce jsme tady zahájili činnost v dalších prostorách, které naši klienti opravili, a to je projekt Batuškového projektu Mary Smiles.
0: To je nějaká organizace misionářská?
1: Mary Smiles je dobročinná humanitární organizace, která po celém světě vybírá finanční prostředky a ty se potom posílají do velmi chudých států v Africe a za tyto finanční prostředky od tamních farmářů se potom kupuje obilí a různé suroviny a z toho se vaří kaše ve školách, aby ty děti v těch chudých zemích, jako je Angola, Malawi a další státy, aby se podporovalo vzdělání těch dětí a ty děti, aby chodili do školy a tím získávali vzdělání a potom lepší uplatnění v jejich dalším a budoucím životě.
0: Hovořil jste něco o skladu batůšků? O jaké batůšky se jedná?
1: Součástí činnosti Mary Smiles v naší republice je také takzvaný batůškový projekt. V rámci tohoto projektu se vybírají batůšky po celé naší republice a ty se potom plní podle přesně stanoveného obsahu a následně se potom odešlou do chudých států v Africe a rozdávají se dětem, kteří nemají peníze ani na to, aby si koupili například školní potřeby, přezůvky a jiné věci, které jsou obsahem každého batůšku. Nám přišlo líto, že prostory pro tento projekt byl v Brně, kde bohužel platili nějaké nájmy a my jsme jim nabídli této organizaci, že by naši klienti připravili 140 metrů skladových ploch a mohli jsme přemístit tento centrální sklad z Brna do Ostravy a za ty peníze v Brně se nají více jak 600 dětí v Africe. Takže naši kluci byli velmi šikovní, naši klienti opravili prostory po stránce zednické, natřeli okna, upravili podlahu, vymalovali a dnes je možné se podívat, jak to tady funguje, jak se tady vybírají batušky, skládají, doplňují a máme z toho velikou radost.
0: Já teď vítám u mikrofonu jednoho z klientů Nové šance. Můžete se prosím představit?
2: Jmenuji se Roman.
0: Jak dlouho už tady pobýváte v Nové šanci?
2: Momentálně jsem tady zde po druhé. Z této šance, jakož před minulým rokem jsem tady byl už 7 měsíců. A pak jsem odešel, jako kdyby zkusit jinde štěstí nebo životní situaci, která se mi moc nezadařila. Tak jsem se vlastně kdyby zase rozhodl se zastavit zde znovu, protože tady ta Nová šance je pro mě příjemnější a prostě jako kdyby vizuálně nebo z mojí práce jako osobnosti mi dopomáhá k tomu, abych našel jako co potřebuji v životě a můj cíl jako kdyby vyrovnat. A tím, že tady jsou jako líbivé jako kdyby možnosti třeba ohledně toho areálu, co tady je plus s bydlením a příjemnost jako kdyby všeho vedení nebo toho chodu zde, ten Nové šance, tak pro člověka, který prostě kdyby ztratil naději nebo něco, že v životě už ho lepší nic nepotká, tak tady kdyby nasměrovává a dává mu tak kdyby ty oblečení, že to hezký časem jako kdyby se zase znovu vybuduje. Takže proto jsem se dostavil zde.
0: Kdo vám poradil tady, kdo vás nasměroval? Vy jste zřejmě po výkonu trestu skončil někde na ulici nebo v azylovém domě?
2: No je to tak, je to pravda, no. Byl jsem ve výkonu trestu za banální věc, jako co se týče alimentů, moje chyba životní. Pak jsem vlastně přišel, tak jsem se hned evidoval podle vládních jako paragrafů, jako co člověk má smí a nesmí, což jsem neuspěl, protože jsem vlastně dostával dávku ani 3 měsíce, takže jsem se vlastně potulal po sourozenci, které mám. A tady to bylo tak, že vlastně se člověk dostaví, má příjemnou jako kdyby schůzku s tím vedením, oni mu řeknou různou situaci, třeba to je den, měsíc, týden, čekání, nečekání nebo hned přijetí. A vlastně tady ta hned výpomoc, což nikde není. Vlastně to je ten ochranný balíček, což nikde není prostě na azylových domech. Já ubytovnách prostě, že tady je ta záchranná ruka.
0: No vy jste klient, který je velmi vděčný za přijetí do Nové šance, je vděčný za to, že tady můžete i pracovat, zapojujete se aktivně do činnosti. Na čem třeba pracujete právě v této době?
2: No v této době jsou tady v rámci možností, jsou tu dílny různé, to hláska, to je cvičná dílna, pak tu je člověk, že si může svou fyzickou sílu jako kdyby někde ze sebe jako vydat, tak to je sekání dřeva, což se hodí na zimu v spolupráce vratnice, což tady musíme udělat tak pro dobro i toho, co pracuje na vratnici. Je to činnost i chlapska, takže to je normální práce, dodělat třeba někdy ze sekerou ze dřevem a jsou tu práce jak kdyby zahradka, starání se o zvířatka, což jsou na to lidi určení, kteří mají k tomu vztah. No a pak jsou jako kdyby práce, uděláme těch 30 hodin pro úřad, když máme navíc korunku v podpoře. Plus je to činnost taková, co když jsme v tom areálu, a to spočívá v tom, že když někde bydlíme, jsme, ať máme nějaký denní režim, že to je tak denně hodinka, dvě práce, jako kdyby pro tady ten areál, udržba zeleně, okolí, prostě plotu, cokoliv se týče prostě komunity jako tohleto azylového domu, tak prostě to musí být jak kdyby snaha jako od nás, i pro provedení a do budoucna o další, protože ten azylový dům udržoval lidi v minulosti, do přítomnosti a teďka i v budoucnosti a to my zase chystáme pro ty další.
0: Tak já vám moc děkuji za vaše svědectví a do dalšího života přeji, ať jste tak spokojen, tak jako teď tady na té Nové šanci.
2: Já. Tak vám taky děkuji a děkuji za pozvání.
0: Na rádiu Proglas posloucháte pořád natáčený v zařízení pro muže, propuštěné z vězení. U mikrofonu mám ředitele této organizace, pana Petra Nováka. Pane řediteli, jaký je o vás zájem nejen ze strany propuštěných vězňů, ale také třeba z nadřízených nebo z vězeňské služby, z ministerstva? Jste jediní v republice?
1: Tak musím říct, že poslední roky se i tady toto změnilo a řeknu jenom poslední 3 návštěvy, které jsme tady zaznamenali. V listopadu loňského roku byl tady na návštěvě pan náměstek z ministerstva vnitra. Před asi měsícem jsme tady měli návštěvu samotného generálního ředitele vězenské služby z Prahy. To pro nás bylo velké vyznamenání, že vážil tak dalekou cestu, aby se podíval na naši práci, na naši činnost a dal nám velice pěknou zpětnou vazbu. A v neposlední řadě, zhruba asi před nějakými 10-14 dny, byl tady taky na návštěvě samotný pan ministr spravedlnosti, pan doktor Blažek se svými náměstky a velmi se zajímal o naši činnost a musím říct, že možná jako první návštěva nám i nabídl nějakou finanční pomoc a to musím říct, že mě velmi překvapilo, protože většinou ty návštěvy tady přijdou, podívají se, pochválí nás a ale toto je první návštěva samotného pana ministra, kdy ještě navíc k tomu přidá ten bonus a to je, že by nám chtěl i nějakým způsobem finančně pomoci, protože těch činností, které tady děláme, to není jenom azylový dům, my tady máme i dílny, máme tady různé humanitární projekty, máme tady chov zvířat, máme tady zahrádku pro klienty a k tomu samozřejmě v neposlední řadě máme i nemalé výlohy, co se týká údržby areálu, ať to jsou sekačky, křovinořezy, sněhová fréza, která taky už je delší dobu koupena, takže jsme za každý jakýkoliv finanční příspěvek rádi a moc za něj děkujeme všem.
0: To jsme hovořili o státních orgánech, ministerstvo, vězeňská služba. A co takto církevní organizace? Zajímají se o vás také? Dochází tady nějaký vězeňský kaplan třeba?
1: Pokud se týká tady těchto věcí, tak musím říct, že jsem velmi toužil, aby tady bylo i určité duchovní propojení a duchovní nabídka našim klientům. Z toho důvodu jsem požádal už před časem tady kousek od nás působící řád sester matky Terezy a máme s nimi velmi úzký kontakt. Naši klienti jim chodí pomáhat na zahradu, také při různých opravách v jejich domě. No a na podzim loňského roku jsme tady přivítali velmi vzácnou návštěvu. Moje pozvání přijal osobně i pomocný biskup Martin David a z jeho návštěvy jsme měli velikou radost a velmi se také zajímal o naši činnost, jak to děláme, o další osudy těchto lidí, kteří tady bydlí a počas se zase odcházejí do společnosti. Takže jsme byli velmi rádi za jeho návštěvu u nás.
0: My se teď s panem ředitelem Novákem vypravíme do areálu Nové šance. Pojďte s námi. První naší zastávkou je kaple. Tady bývají mše svaté.
1: Bývají mše svaté pouze několikrát do roka a to tehdy, když jsou tady sestry matky Terezy s dětmi ze sociálně slabých rodin a my jim potom chystáme následně krásný program. I to, že tady jezdí na kolech, potom mají grilování, můžou si tady zahrát fotbal, tak tehdy ten den, kdy je ta akce, tak tady máme i mši svatou.
0: Tady na zdi visí obraz matky Terezy.
1: Ano, ten obraz je pro nás velmi vzácný. My jsme dostali za naši dlouholetou pomoc těmto sestřičkám krásný obraz matky Terezy a v tom obraze je také ostatek sáry, toho takzvaného bílého obleku, který nosila samotná matka Tereza. Takže je to veliká vzácnost a velmi si toho obrazu považujeme.
0: Tak vstupujeme do jednoho z objektů. Je tady opravdu hromada batušků, takže tuším, že organizace Mary Smiles?
1: Ano, ano, je to přesně tak. Tady do toho prvního skladu, protože máme dva sklady, takže v tom prvním skladu se tady sbírají batušky a každý batůžek prochází kontrolou. Pokud je tam něco navíc, tak se ty věci z toho vydělají a pokud tam něco chybí podle toho předepsaného rozpisu, tak zase máme tady v regále nějaké trička nebo věci, které se doplňují školní potřeby a ty se zase dávají zpátky do batušku, ať má každý batůžek stejný obsah.
0: A batušky poté putují do Afriky.
1: Batušky se potom dávají do takových pytlů, jutových, bílých, a dávají se vedle do druhého skladu, a až bude dostatek pytlů na kamion, tak se potom udělá veliká akce a naloží se kamion, který potom putuje do Afriky.
0: Při procházce areálem jsme došli k novému hřišti, tak fotbalové branky to nejsou, ale...
1: Ano, je to nové víceúčelové hřiště pro naše klienty ve velmi těsné blízkosti azylového domu. A dá se tady hrát fotbal, máme tady také sítě na volejbal, na nohybal, je tady také basketbalový koš. A také to využívají děti ze sociálně slabých rodin, které k nám chodí na letní dny, nebo i salesiáni z Domboska Ostrava, kteří taky tady byli u nás nedávno, tak si můžou tady zahrát fotbal. Takže je to hřiště, které v podstatě slouží tady všem, kdo má zájem tady k nám přijít.
0: Po levé ruce kola pro Afriku, velká cedule. Kola stále jsou, stále odjíždějí.
1: Kola stále odjíždějí, ten projekt je velmi známý a populární po celé naší republice a z tohoto Koblova, který je z těchto kasáren, která jsou v lese, tak už odešlo 30 velkých kontejnerů kol do Afriky. A to jsme před 10 lety, kdy vznikal tento projekt, vůbec nečekali.
0: Prošli jsme kolem stolařské dílny.
1: Ano, dnes mimořádně se tam nepracuje. Mistr, který vede stolařskou dílnu, si vzal dneska dovolenou. Ale jinak nám ty dílny slouží také k tomu, že klienti se tam učí natírat různé věci nebo opravovat tady oplocení v rámci celého areálu a velmi nám ty dílny pomáhají při údržbě a při naší činnosti.
0: Došli jsme k oplocení, na kterém je cedule ovce. Máte i jehňátka?
1: Ano, když jsme slavili velikonoční svátky, tak se nám narodili dvě malé jehňátka a máme tady takové krásné zvířata přímo před okny našich klientů, kteří se dívají na zahradu.
0: Pohlednu na opačný konec zahrady, tady králíkárna.
1: To je součást dalších aktivit, které tady máme, takže kromě chovu ovcí máme tady i slepice, chov králíku, za tou králíkárnou máme i zahrádku. Jsme rádi, že někteří klienti v tom nacházejí uplatnění, zvláště ti, kteří jsou z venkova a mají k tomu nějaký vztah.
0: Přicházíme k azylovému domu, čtu azylový dům svatého Vincence.
1: Je to náš takový patron, protože tento světec byl velkou pomocí a posilou pro bezdomovce a také pro lidi, kteří v 13. 14. století trávili ve vězení svůj život, tak jsme se ho vzali jako patrona tady našeho azylového domu.
0: Před azylovým domem přístřešek, tak tady se zřejmě sedává.
1: Ano, ten přístřešek je, to je velká pergola, kde jsme dostali darem lavici a stůl od golfistů tady ze Šilheřovic a slouží nám to v letních měsících i k tomu, že se tady ráno scházíme na takovém našem ranním setkání s klienty, kde se řeší, co se bude dělat, kdo má nějaké vyřizování, kdo jak potřebuje pomoc na úřadech a samozřejmě v neposlední řadě nám to také slouží i k různým společenským setkáváním a zrovna včera jsme tady měli první grilování s našimi klienty v tomto roce a vždycky tímto otevíráme takovou tu jarní sezónu pro nás i pro naše klienty.
0: Pane řediteli, já vám moc děkuji za všechna vaše slova a tolik zajímavých informací o této unikátní organizaci, stále jedné jediné v celé České republice. A poprosím o slovo na závěr, vaše přání, vaše díky.
1: Pokud mám říct nějakou myšlenku na závěr, tak chci říct jenom to, že tady ta nová šance i ten způsob, jak to vznikalo, jak se to rodilo, co všechno tady máme, tak je to takový jeden velký zázrak Boží. Všechno, co tady máme, tak je z takové dobroty. A i když jsou tady různé návštěvy a tají se, jak jsme to dokázali, tak jim vždycky říkám, s pomocí Boží jde úplně všechno. A to, co je tady vidět, tak toto je toho jasným důkazem.
0: Děkuji a zase někdy u mikrofonu. Naschledanou.
1: Naschledanou a přeji vše dobré a hodně Božího požehnání všem posluchačům Rádia Proglas.
0: Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu naslyšenou se těší redaktor Antonín Žonerčík.

Krásný večer, milí posluchači, je 21 hodin, čas pro modlitbu večerních chval a po nich živého růžence světla.

0: Prožíváme čtvrtek 10. září a připomínáme si památku blahoslaveného Karla Spinoli, kněze a mučedníka. Texty pro modlitbu vezmeme ze 3. týdne žaltáře. Pokud máte starší vydání breviáře, bude to od strany 1101. Pokud máte novější vydání, nalistujte si od strany 1225. Antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu najdeme ve starším vydání breviáře od strany 1499 a na straně 1688 v novějším vydání 1688. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest, chválu mu vzdávejme, moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme. Vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe, země, slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku si jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím z ho nade vše stvoření zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil. Myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí. O štědroto nesmírná.
1: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
0: Pamatuj, Hospodine, na Davida, na veškerou jeho starostlivost.
1: Jak přísahal Hospodinu, sliboval mocnému Jakubovu.
0: Nevkročím do svého obytného domu, nevstoupím na své připravené lůžko.
1: Nepopřeji spánku svým očím, svým víčkům odpočinku.
0: Dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytek mocnému Jakubovu.
1: Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, nalezli jsme ji na polích v járu.
0: Vejděme do jeho příbytku. Klaňme se u podnože jeho nohou.
1: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa.
0: Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost, a tvoji zbožní, ať se jásotem rozjásají.
1: Pro Davida, svého služebníka, neodmítej tvář svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
1: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
0: Přísahal Hospodin Davidovi, s věrností, kterou neporuší.
1: Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.
0: Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, kterým je naučím.
1: Též jejich synové na věky budou sedět na tvém trůně.
0: Neboť Hospodin si vyvolil Sion, přál si ho mít za své sídlo.
1: To je můj příbytek na věky, zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
0: Jeho pokrmy štědře požehnám, jeho chudé nasytím chlebem.
1: Jeho kněze obléknu v spásu, jeho zbožní se jásotem rozjásají.
0: Zde dám vyrašit rohu Davidovu, rozžehnu svítilnu svému pomazanému.
1: Jeho nepřátele obléknu v hanbu, ale na něm zazáří má koruna.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
1: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože Vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví,
0: protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte, nebesa, a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest, i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení z prvního listu Petrova. Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak, přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jedrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí.
1: Živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Má duše přilnula k tobě, můj Bože, mé tělo bylo pro tebe páleno ohněm.
0: Velebí má duše Hospodina
1: a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Má duše přilnula k tobě, můj Bože, mé tělo bylo pro tebe páleno ohněm. Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu a volejme.
1: Pane, naše útočiště, vyslyš nás. Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve.
0: Nedopusť, abychom se od ní odloučili.
1: Ty jsi svěřil našemu papeži Lvovi starost o všechny církevní obce.
0: Uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.
1: Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli, sílu k polepšení.
0: A všem ducha pokání a spásu.
1: Ty jsi žil ve vyhnanství.
0: Pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.
1: Všem zemřelým, kteří v tebe doufali,
0: uděl věčný mír.
1: Pane, naše útočiště, vyslyš nás.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, tvé volání a touha po spáse duší, které tě nepoznali, vedli blahoslaveného Karla až do Japonska, aby tam hlásal tvou pravdu a vydal o ní svědectví mučednickou smrtí v ohni. Prosíme tě, dej, ať i my o tobě vydáváme věrohodné svědectví svým bližním. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás už na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec světla. A číslo do studia je 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby nabízíme chvíli stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly a pomodlíme se i za úmysly, které jste svěřili do rádia.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem. Ukřižován umřel, i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

0: První desátek Růžence světla se dnes pomodlíme s paní Věrou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Já bych vás chtěla všechny moc poprosit, abyste se se mnou pomodlili za paní Zdeňku Pospěchovou, která bude mít v pondělí 14. pohřeb. Za všechny zemřelé bych se chtěla pomodlit v mojí rodině, za duše v očistci a za všechny, za které se zemřelé, za které se nikdo nemodlí. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji, že jste se mnou modlili, přeji vám pěkný večer a dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem děkujeme.

0: Druhý desátek Růžence světla se s námi pomodlí paní Ivana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla poprosit všechny posluchače, kteří nás poslouchají, za zemřelého manžela, za uzdravení švagra, za všechny dary milosti, za boží ochranu, za všechno dobrodění, které dostáváme, za pomoc Panny Marie, daru Ducha Svatého a za celou živou rodinu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. já bych chtěla skutečně srdečně všem poděkovat, kteří se se mnou modlili, popřát jim všechno dobré, hodně zdraví, krásnou dobrou noc a krásné další dny a všem Pánu zaplať. S Pánem Bohem.
0: Dobrou noc, s Pánem Bohem.

0: třetí desátek Růžence světla se s námi pomodlí paní Marie, kterou vítám ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, paní Marie, já bych prosila za živou a zemřelou rodinu, za dar víry pro svý děti a vnoučata, aby anděl strážný chránil a opatroval pana Marie nad ním a držel ochranou ruku. Za mír na celém světě, za svatýho otce, za našeho pana prezidenta, aby to dobře vedli, aby to dobře uváděli tu vládu. Za svou sestru, za její zdraví a za těžkou situaci v rodině a na můj úmysl. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Drahá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují, královnu míru, pokoje a rodin. Oroduj za nás. Všem děkuju. I vám proglase, Pán Bůh zaplať, a přeju všem příjemnou a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Také děkujeme, s Pánem Bohem.

0: čtvrtý desátek růžence světla se pomodlíme s panem Petrem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Já bych dnešní desátek chtěl poprosit všechny, kteří se se mnou budou modlit, abychom se pomodlili za uzdravení mojí švagrové Jindřišky a její dcery, mojí neteře Veroniky, za návrat k víře v rodinách mých bráchů, za našeho pana faráře Jiřího a pátra Vladimíra a také za mír na Ukrajině, ve svaté zemi a na Blízkém východě a za všechny duše počistí, na které nikdo nepamatuje. Otče náš, jen si na nebesích, posvětli jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak já děkuji moc všem, kteří se se mnou modlili přeju krásné dny a požehnanou klidnou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, děkujeme.

0: Pátý desátek se s námi dnes pomodlí paní Jarka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Prosila bych vás všechny, abyste se mnou pomodlili za nedávno zemřelé kamarády Václava a Laďu. A dneska měla pohřeb moje kamarádka velká Janička. Tak za všechny ty a vůbec za všechny moje spolužáky, kteří už umřeli. Já už mám hodně roku, takže už jich bylo hodně. Čili ze všech škol. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. a proto o rodovnice naše obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panu Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženci blahoslavené Panny Marie v těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle ní žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista, našeho Pána. Amen. A na úmysl svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, panoslavná a požehnaná. Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se synem svým rač nás smířiti, synu svému rač nás poroučeti, k synu svému rač nás přivésti. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji všem, co se modlili se mnou a přeju všem dobrou noc, klidný čas a pěkný podzim. S Pánem Bohem.
0: Také děkujeme, s Pánem Bohem. Tak a paní posluchačka Jarka nám krásně uzavřela dnešní živý růženec světla a zítra se opět můžete pomodlit ve vysílání živý růženec. Děkujeme všem, kteří jste se s námi modlili a pokojný večer.

Rochefort, 3. února 1794. Má drahá Elizabet. Mé srdce se svírá ve víru pochybností, které mohu svěřit jedině vám. Myšlenky na Tomáše Stertru mě pronásledují dnem i nocí a moje snaha zbavit se jich je naprosto marná. Rozum mi říká, abych na něj zapomněla. Věnuje mi tak málo pozornosti. Pochybuji, že by ke mně cokoliv cítil. Myslela jsem si, že pro něj něco znamenám, ale obávám se, že moje soudnost byla pod vlivem mých citů. Jak čas ubíhá, Maubert je čím dál tím hanebnější a o to víc cítím, jak se mi náš hostitel odcizuje a vzdaluje. Vyhýbá se mi, vyhýbá se mému pohledu. Jakmile se vrátí domů, uzavírá se co nejrychleji ve svých pokojích. Zůstává co nejdéle mimo dům. Hledám v té situaci aspoň nějakou útěchu. Nepodílí se tedy na vyděračství toho podlého revolucionáře, kterého doprovázím. A to mě skutečně uklidňuje. Z mé strany musím téměř zahanbeně přiznat, že beznadějně hledám jeho přítomnost. Mé srdce se chvěje radostí, když ho mohu vidět, když s ním mohu mluvit, třeba jen minutku. Vbíhám mu do cesty, když jde kolem, pokouším se ho přimět pronést aspoň několik slov, abych měla to potěšení slyšet jeho sladce vřelý hlas. Občas se cítím tak směšně, ale co mohu dělat? Jeho tvář se mi okamžitě vybavuje, jakmile zavřu oči. Trhnu sebou, když slyším jeho kroky, obcházím kolem dveří v naději, že je otevře on. Znamená tohle všechno lásku, má sestro? Musím jen trpět proto, že ten, jehož si mé srdce vyvolilo, mi neprojevuje žádnou náklonost? Buďte šťastná, Elizabet. Charlotte.

Emílie je usazená na posteli a pročítá si už aspoň posté některé z Charlottiných dopisů. Už je zná skoro z paměti, ale stále doufá, že v nich najde něco nového. Kdyby tak jenom mohla poznat, co přesně se před 100 lety stalo. Jako pokaždé je Emílie konsternována, když objevuje, že každý Charlottin dopis nachází svou ozvěnu v jejím vlastním životě. Zdá se jí, jako by byly napsány pro ni. Charlotte odpovídá na její otázky. Prožívá podobné situace, sdílí s ní stejné pocity. Kdyby obě dívky žily ve stejné době, Emílie nemá žádné pochybnosti o tom, že by z nich byly nejlepší přítelkyně na světě. Určitě by jí vyprávěla o svém otci a o prázdnotě, která po něm zůstala. Řekla by jí o strachu, který má ze zabijáka vdov, o tom, jak ji pobouřila smrt malého Romana, o otázkách, které se týkají náboženství a které jí trápí. Určitě by s ní také mluvila o Teofilovi. Emílie zavřela při vzpomínce na Konstancína bratra oči. Okamžitě se jí vybavují jeho velké modré oči, které se na ní upírají, jeho úsměv a veškerá jeho pozornost k ní. Zaplavuje jí velká něha. Kdyby tak jen měla o pár let víc, aby dokázala lépe upoutat jeho pozornost, aby mohla patřit do okruhu jeho přátel, chodit na stejné večírky jako on. Místo toho se cítí tak směšně mladě. Ale někdo klepe na dveře. Teofilova tvář rychle mizí. Vstupte, odpovídá Emílie. Paní Dekošetová vchází do pokoje s dopisem v ruce. Má drahá, ty si ho neviděla, když si přišla domů a já jsem ti o něm zapomněla říct, říká a podává dopis dceři. Co to je? Ptá se Emílie. Nevím, ale podle místa odeslání dopisu si dovoluji soudit, že tě určitě bude zajímat. Emílie se zmocnila dopisu a prohlíží si obálku. Drobné písmo na ní je jí neznámé, naopak jméno města, odkud dopis přichází, jí je od jisté doby velmi blízké. La Rochelle, šeptá si. To musí být odpověď ze zámku naděje. Dívka se z ničeho nic cítí být vystrašená. Bojí se, že se z dopisu dozví něco nepříjemného. Ty ho neotevřeš? Diví se maminka. Ale ano, ano, váhavě odpovídá Emílie. Samozřejmě. Emílie slezla z postele, zamířila k sekretáři, odkud si vzala stříbrný nožík na otevírání dopisů, dárek od tatínka k 15. narozeninám. Vsouvá jeho špičku do růžku obálky a čistě ji rozřezává. Uvnitř je složena jedna stránka dopisního papíru. Emílie si dává s vytažením dopisu z obálky na čas. Chceš, abych si ho nejdřív přečetla já? Navrhuje paní Dekošetová. Ne, děkuji, maminko, odpovídá Emílie. Jenom doufám, že mi ten dopis přináší dobré zprávy. Emílie konečně rozkládá arch papíru popsaného stejným hustým drobným písmem a čte. Její matka ji tiše pozoruje. Emílie křečovitě svírá dopis v rukou a vraští obočí. Jak čte, rysy se jí pomalu uvolňují a na tváři se objevuje údiv, úleva a nakonec zmatek. Dobré zprávy? Ptá se zvědavě paní Dekošetová. Emílie je ale mimo. Přemýšlí o tom, co se právě dočetla a zároveň pořádně neví, co si o tom má myslet. Dobré zprávy, opakuje maminka. Ano, vydává ze sebe nakonec a podává jí dopis. Aspoň si to myslím, i když já nevím.

Emílie se vydává k Sérisejovým s věrnou Evžení v patách. Je něco po druhé hodině odpoledne, když zvoní u dveří jejich domu. Navzdory netrpělivosti, s níž se chtěla vidět s Konstancií, se nemohla vyvléknout z hodiny latiny s panem de Rosièrem, svým domácím učitelem. Je Konstancie doma? Ptá se Emílie Ernestiny, která ji přišla otevřít. Slečna se ještě nevrátila, odpovídá služebná a zároveň spiklenecky pokynula hlavou směrem k Evženii, se kterou se za dobu, po kterou se dívky stýkají, zpřátelila. Odešla spolu s paní Sérisejovou do společnosti svatého Vincence z Paula. Ach, vykřikla Emílie a rukou si přikryla ústa. Okamžitě si uvědomila, že zapomněla na schůzku, kterou měla s Konstancií a s její matkou, aby se společně podle jejího slibu vydali do společnosti svatého Vincence z Paula. Zpočátku týdne jí smrt malého Romana natolik vyvedla z míry, že si přísahala, že už nikdy nevkročí do žádné chudinské čtvrti Lyonu. Později jí začalo být čím dál tím víc zřejmé, že se tam musí vrátit. Potřebuje se cítit užitečná. Tím, že myslí na druhé, se dokáže zbavit sebestředných myšlenek na vlastní velkou bolest ze ztráty tatínka. Ale už by měly být zpátky, diví se Emílie. Ach, slečno, to někdy trvá hodně dlouho, potvrzuje Ernestina. Jednou se paní Sérisejová vrátila až za soumraku. Čím se zdržela? Slíbila, že pro všechny děti z rodin, jež navštěvuje, podnikne něco zábavného. Všechny je pozvala na představení loutkového divadla, vysvětluje nadšeně Ernestina. Do loutkového divadla? Opakuje Emílie. Vy neznáte jejich legrační představení? Diví se Ernestina. Ale ano, znám, odpovídá Emílie. Jen si umím těžko představit paní Sérisejovou, jak se dívá na kašpárka. Jen se nedivte, přerušuje jí Ernestina. Paní Sérisejová má moc ráda loutky. Když ještě její děti byly malé, tak je moc ráda vodila na kašpárka. Paní Sérisejová se uměla vždycky moc dobře postarat o své děti, pokračuje. Přestože jsme je měli na starosti my, služebné a domácí učitelé, tak s nimi trávila hodně času.

Emílie. Teofil právě vstoupil do haly domu a vůbec neočekával, že by tu našel Emílii. Dobrý den, pane, blekotá Emílie a červená se. Mladík se rozesmál. Vy mi říkáte pane? Jaký to je jenom nabubřelý titul, žertuje. Byl bych raději, kdybyste mi říkala Teofile, jako všichni tady, že Ernestino? Ano, ano, pane Teofile, spěchá rychle s odpovědí služebná, která se teď také červená. Čemu vděčíme za vaši návštěvu? Ptá se Teofil a přitom si pozorně Emílii prohlíží. Chtěla jsem ukázat vaší sestře Konstancí dopis, který jsem právě dostala, odpovídá Emílie s nadšením v pohledu. Přečetla jsem si jej včera a dalo mi dost práce, abych s ním hned nepřiběhla k vám. Opravdu? Diví se Teofil. To je ten dopis tak důležitý? Je úplně zásadní, reaguje okamžitě dívka. Mohu jí ho předat, nabízí se mladý muž. Ale, koktá Emílie, raději bych byla u toho. Obáváte se, že bych jí ho nepředal? Škádlí jí. Ach ne, to ne, brání se Emílie, ale chtěla bych být u toho, až ho bude číst. Dovolíte mi, abych si ten dopis přečetl ještě dříve než má sestra? Emílie chvilku váhá, ale pak vytahuje ze své sametové taštičky onen důležitý dopis. Musím se vám zdát dětinská, říká, když mu podává obálku. Celá ta historie je pro vás určitě jen dětinskost. Proč si to myslíte? Ptá se jí mladý muž. Co je na tom dětinského zajímat se o události naší historie? Emílie zvedla hlavu, aby se podívala Teofilovi do očí, v nichž hledá náznak ironie, ale mladíkův pohled je upřímný a podivně vřelý. Dívka je zmatená a rychle odvrací hlavu. Zároveň je zvenku slyšet klapot koňských kopyt. Vaše paní matka se slečnou Konstancí se právě vracejí, oznamuje Ernestína, která neopustila místnost. Teofil se na Emílii usmívá. Jste zachráněna, směje se. Už vás nebudu dlouho obtěžovat, ale Emílie nemá čas na odpověď. Teofil je skokem na zápraží, aby uvítal maminku se sestrou. Jak dopadla vaše dopolední návštěva? Ptá se jich se zájmem. Bylo to úžasné, vydechuje jeho sestra, když souvá ruku pod bratrovu paži. Říkali jsme si s maminkou, že bychom mohli něco vymyslet na oslavu Vánoc se všemi rodinami. No to je skvělý nápad, přitakává bratr. Budu o tom také přemýšlet. A než dostanu nějaký nápad, dodává, je tady nějaké překvapení. Teofil ukazuje Konstancii pokynutím hlavy, kdo na ní čeká v hale. Emílie, vykřikuje Konstancie značením, ale v zápětí dostává starostlivý výraz. Ach, omlouvám se, koktá v rozpacích, nepočkali jsme na vás. Emílie se usmívá. Ne, kde pak, ujišťuje jí, ráno jsem tady nebyla, zapomněla jsem. A navíc přišel můj domácí učitel a já jsem si vzpomněla na naší schůzku, až když jsem přišla k vám. Mysleli jsme si s maminkou, že s námi nepůjdete, přiznává Konstancie. Potom, co se stalo v pondělí, abych řekla pravdu, čekali jsme na vás opravdu jen chvilku. Dobře jste udělali, říká Emílie. Chtěla jsem přijít, ale vykouřilo se mi to z hlavy. Vlastně jsem přišla úplně kvůli něčemu jinému. Konstancie se tázavě na přítelkyni dívá a vede ji do svého pokoje. Podívejte se, co jsem včera dostala, ukazuje konečně Emílie obálku a tváří se přitom hrozně tajuplně. To je, ptá se Konstancie, která nepochybuje o obsahu dopisu. Čtěte, nabádá jí Emílie. Co píší? Čtěte, opakuje Emílie. Konstancie otevírá rozechvěle obálku.

Naděje, 24. listopadu 1886. Slečny, dostali jsme v pořádku vaši žádost o informace a s radostí vám odepisuji, abych vám sdělila některé podrobnosti týkající se zámku Naděje. V okamžiku, kdy vám píši, se v zámku nachází sirotčinec. Byl založen v roce 1802 tehdejším vlastníkem zámku, slečnou z Naděje. Tato mladá dáma si přála zřídit instituci, která by byla bez rozdílu otevřena pro všechny, chudé i bohaté, šlechtice i venkovany. A to se jí podařilo. Po těžkých revolučních dobách přivítala na svém zámku sirotky, pocházející jak z místních velkých šlechtických rodin, tak i z revolučního prostředí. Její duch smíření se stal příkladem pro všechny. Dědička panství zemřela bez potomků a zámek odkázala církvi. Dnes se o sirotčinec a o děti stará naše skromná komunita dcer božské lásky. Snažíme se zachovat záměr zakladatelky a přijímáme opravdu všechny potřebné. Doufám, že vám těchto několik řádků ozřejmilo historii zámku a pomohou vám ve vašem pátrání. Nicméně dávám na starost jedné z našich sester, aby se pokusila získat více detailů a dát vám je k dispozici. Svěřuji vás v modlitbách našemu všemohoucímu Pánu. Matka Markéta Marie, představená.

0: Skončila 18. část četby na pokračování z knihy podepsána Charlotte Sophie de Milnheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Četli vám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: Milí posluchači, zdravím vás z festivalu United a vítám vás v pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a právě se nacházím ve Vsetíně, kde předtáčím nějaké pořady. Třídenní program festivalu United je kromě hudebního programu také plný workshopů a přednášek a jedním z nich byl i workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět, který vedl Michal Soukup. Michala Soukupa jsem si teď na chvíli vzala stranou a budeme si spolu o investování povídat. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Děkuji za pozvání a krásný den všem posluchačům.
0: Festival United je křesťanský festival, kde jsou často otvírána témata týkající se víry nebo vztahů. A investování je téma, které bych tady úplně nečekala. Jak souvisí investování nebo chceme-li finanční gramotnost s křesťanským životem?
1: Tato otázka má vlastně dvě roviny, jak se na ní dá odpovědět. První rovina je ta, že když bychom pořádně četli Bibli, tak se v Bibli o penězích a o majetku mluví násobně častěji než o spasení nebo o Duchu svatým. Takže očividně i Pán Bůh cítil za důležitý, aby nám o tom tématu pověděl, dal nám nějaký rady a vlastně Bible samotná ukazuje některé zajímavé principy k investování a o tom, jak se máme o peníze starat a jak se o ně ale starat nemáme, že se nám nesmí stát Bohem, že pořád je to jenom svěřená část jim, aby my jsme s těmi penězi něco mohli udělat, něco dobrého pro ostatní nebo pro sebe. A ta druhá rovina zní, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a jenom Biblí se člověk nenají a vzhledem k tomu, že investování je dneska opravdu masivně dostupné doslova každému i díky aplikacím do mobilu, tak se s tím mladí lidé potkávají a věřím, že je dobré a moudré jim vlastně upozornit na to, co jsou dobré principy a na co si mají dát pozor.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu, jak vůbec chápat peníze, finance, jak k tomu přistupovat. Ale teď bych vás poprosila, jestli se můžete posluchačům představit, jak dlouho už se investování věnujete a jakou vazbu máte s festivalem United.
1: Tak, já se věnuju investování od roku 2008, to znamená, je to 18 let, nepřetržitě, ať už na profesní rovině, anebo na té svojí soukromé rovině, kde se učím porozumět tím principům a mechanismům, které investování nebo celá ta džungle investiční vlastně jako nabízí. A s festivalem United se znám popravdě tak, že mě někdo, a do dneška nevím, kdo doporučil, že na tohle téma bych mohl být vhodný řečník. Jednak tím, že jsem upřímně věřící, aktuálně pracuji v Křesťanské akademii mladých, takže mám i blízko vlastně k mladé generaci a věřím tomu, snad doufám, že umím to té mladé generaci předat tak, aby to bylo srozumitelné a užitečné.
0: Takže pokolikáte už vás tady účastníci mohou potkat na festivalu?
1: Myslím si, že to po třetí.
0: Pojďme se teda teďka pustit do toho, k čemu jsou nám vlastně peníze. Co to vůbec je, jak k ním můžeme přistupovat?
1: Je moc dobrá otázka. Peníze jsou zdroj. Nikdy by neměly být cílem. A ten zdroj znamená, že když mám peníze, můžu si koupit dům nebo auto, nebo můžu třeba zafinancovat a sponzorovat festival jako United. To znamená, k penězům bychom měli mít takový vztah, že jsou zdrojem a naopak nejsou cílem, protože ve chvíli, kdy se stanou cílem, tak velmi snadno se můžou stát i Bohem.
0: K čemu teda vůbec je pak to investování? Je to nějaký systém, jak zbohatnout, nebo je to, jak třeba ochránit naše finanční prostředky, aby je nepohltila inflace?
1: Zase má ta odpověď dvě roviny. První je ta křesťanská, byly nám Bohem svěřeny zdroje a Ježíš říkal to podobenství o třech služebnicích, kde pochválil toho, který mu z 10 hřiven vyrobil další 10 a vynadal tomu, který tu jednu zakopal a doslova mu vynadal, že měl tu hřivnu aspoň dát penězoměncům, aby vynesla úrok. Takže z toho křesťanského pohledu vnímám osobně peníze jako zdroj, který mi Pán Bůh svěřil, aby dělali něco dobrého, ať už pro mě, pro moji rodinu, pro moji církev, pro církev obecně, nebo i pro moji komunitu. Když třeba budu chtít spolu s ostatními sousedy postavit na sídlišti dětské hřiště, tak můžu prostě použít své peníze k něčemu dobrému. A pak ta druhá rovina, čistě praktická, žijeme ve světě, kde investování je nejenom běžné, ale i důležité. Součástí investiční hry, kterou si mohli posluchači zahrát na letošním Unitedu na mém workshopu, tak vlastně byla i možnost investovat přes spořící účet a ta investice byla na konci hry v plusu. Jenomže když jsme spočetli inflaci za tu dobu, tak byla hluboko v mínusu. A vlastně investování, rozumné investování, je nutnost, jak nenechat peníze, které jsme vydělali prací, vlastně znehodnotit inflací.
0: Takže teď teda předpokládejme, že nám to nějak dává smysl, že peníze nejsou jen o tom, že vyděláváme nějak v zaměstnání a pak je teda třeba buď to šetříme doma v kasičce, anebo je teda dáme na nějaký ten spořící účet. Předpokládejme, že se chceme o ty prostředky nějak postarat. Tak jaké jsou možnosti? Já vím, že je jich obrovská spousta, tak jestli bychom teď tady mohli představit ty nejzákladnější možnosti.
1: Tak na krátkodobé rezervy je dobrý spořící účet. Když odejde pračka, tak šáhnu na spořící účet, vytáhnu 12-15 tisíc, koupím si pračku a postupně, třeba nějakou měsíční úložkou, tu rezervu na tom spořícím účtu zase zpátky obnovím. Ta rezerva by měla být zhruba alespoň 3 až 6 měsíčních nutných výdajů domácnosti. Aby když přijde nějaká nečekaná událost, tak aby rodina mohla šáhnout do těch rezerv. Pak jsou střednědobé rezervy. Tam je dobré, aby ty investice byly směřované do něčeho, co má takzvaně malou volatilitu, neboli kolísavost. A ještě jednodušeji, jak moc rychle jde ta investice do plusu nebo do mínusu. Takže když je nízká volatilita, tak třeba výnos je od 2 do 5%. Když je vysoká volatilita, tak je od minus 30 do plus 30. Takže na ty středně dobré investice je fajn použít třeba nějakou formu dluhopisového nebo realitního fondu, kde ten výnos je velmi často jako v plusu, ale malý procenta nebo menší. A na ty dlouhodobé investice se nemusíme bát zažít i nějaký jakože složitější období na burze a můžou být zajímavý smíšený nebo akciový fondy.
0: Takže vy jste teda zmínil dluhopisy, reality, spořící účet, nějaký fondy, podílový fondy. Jak tomu můžeme rozumět? Těch fondů je obrovské množství. Máme fondy v bankách, které nabízí jako bankovní produkt. Pak máme fondy, které nabízí nebankovní instituce. Co byste třeba doporučil, nebo jak se v tom zorientovat?
1: No, to je otázka za milion, protože v České republice, někdo to spočítal, si můžete koupit 10 000 různých fondů. A tím, jak jsou nám dostupné vlastně i mobilní aplikace, kde můžeme investovat přes platformy, které nemají sídlo v Evropské unii, tak tohle číslo je dneska poměrně ještě větší. Takže je na 10 000 a možná i více jako způsobů, kam všude se dá investovat. Zjednodušeně řečeno, můžete vybrat buď to konkrétní akci, kterou si koupíte v Česku, třeba akcie ČEZu. A tu máte, a když ČEZ vydělává a jeho hodnota roste, tak vy vyděláváte, když se něco stane, levná elektřina, najednou dojde jaderný palivo nebo něco, co ohrozí to hospodaření ČEZu, tak vy proděláváte. A je to konkrétní akcie. A když takových akcí bude hodně, tak vy, abyste si je všechny koupila, tak byste musela investovat třeba 20 tisíc. Ale vy máte jenom tu svoji pětistovku, kterou chcete investovat. A od toho existují ty podílové fondy, ať už otevřené podílové fondy, nebo dneska jsou hodně moderní ETF fondy, třeba se k tomu někdy dostaneme to vysvětlit. Takže to jsou prostě podílové fondy, kdy vy si kupujete podíl v tom fondu a ten fond za vaše peníze a dalších tisíců dalších lidí má velký balík peněz a díky tomu může koupit mnoho různých vlastně akcí, mnoha různých firm a díky tomu takzvaně diverzifikuje neboli rozkládá to riziko. Když jedna z těch firm špatně hospodaří a její akcie prudce klesne, tak vy tím, že máte peníze v tom fondu, tak tu ztrátu vlastně téměř nevidíte, protože těch firm je tam dalších 100. Takže vlastně vy tu ztrátu vidíte na jedné setině toho vašeho majetku. A poznáte ten propad až ve chvíli, kdy třeba je v recesi ekonomika a klesají akcie všech firm. Tak pak to poznáte i vy v tom fondu.
0: Takže teď jste popsal hezky, jak vlastně fungují ty fondy, což je pravděpodobně pro začátečníky v investování rozumnější, než koupit tu akci. Ale přece jenom, kdybychom chtěli koupit tu akci, tak jak to uděláme? Potřebujeme nějakého broukra. Kdo je to vlastně broukr, kde ho hledat a co musíme všechno absolvovat předtím, než konečně koupíme tu akci?
1: Teď schválně to hodně zjednoduším, takže prosím všechny posluchače, kteří se v tom vyznají víc než já, aby mě nechytali za slovo, ale pro lajky čistě zjednodušeně broker je firma, která může kupovat ty akcie na trhu, kam vy se jako jednotlivec nedostanete.
0: Pardon, jakože vůbec to není možné, to znamená, že kdybych se třeba já chtěla stát brokerem, může se to stát?
1: Může, ale stojí to hodně moc peněz a je tam obrovský, řekněme, uživatelsky nepříjemné legislativní kolečko, co všechno se musí splňovat. Takže pro laika je mnohem jednodušší najít si buď to banku nebo brokera, makléře, zprostředkovatele. Oficiálně se mu říká investiční zprostředkovatel, který vám zprostředkuje nákup toho aktiva, konkrétně třeba té akcie. Takže v České republice existuje několik bank, které vám umožňují, ať už v aplikaci mobilní nebo ve webové aplikaci, stačí se v té bance zaregistrovat, vyplníte investiční dotazník, doložíte občanský průkaz a tak dále. Prostě klasický sepis smlouvy mezi vámi a bankou nebo brokerem. A pak jenom pošlete peníze a koupíte si tu danou akci nebo třeba ten fond.
0: Mm-hmm. To zní docela jednoduše. Fungují na podobné bázi i dluhopisy?
1: Dluhopisy potřebujeme rozlišovat dva typy. První jsou dluhopisové fondy, čili zase máte nějakou firmu, třeba banku, která má portfolio manažera, který zkoumá finanční zdraví firem, kterým třeba jiné banky půjčily a teď jsou ty jejich dluhopisy na trhu a oni je kupují za vás. Čili nehrozí to riziko, že koupíte dluhopis předlužené firmy, která jde do háje finančně. A pak dá se v Čechách koupit i jednotlivý dluhopis jedné konkrétní firmy. A v České republice mají tyhle konkrétní jednotlivý dluhopisy velmi špatnou pověst, protože oni nejsou, na rozdíl od těch dluhopisových fondů, nějak regulované. Takže když to hodně zjednoduším, tak my dva, když si založíme firmu, tak můžeme vydat dluhopis a když najdeme nějakého chudáka, který to koupí, tak ho oškubem. Takhle jednoduše to v České republice de facto jde. Takže všechny posluchače, pokud chcete investovat do dluhopisů, ať už státních nebo firmních, tak bych spíš odkázal na nějaké fondy dluhopisové, i když je tam nějaký poplatek, protože sázet do loterie a koupit si na vlastní pěst jeden konkrétní dluhopis jedné konkrétní firmy, která podniká, to je hazard, to už není investice.
0: Těch informací, které se člověk musí nějak nastudovat, aby tomu aspoň základně porozuměl, se mi zdá hrozně moc. A ono to určitě stojí taky čas a energii. Vyplatí se to vůbec? A dá se investovat bezpečně a dobře, aby to teda nějakým způsobem bylo smysluplné, i když se tomu třeba nevěnujeme tolik a nevěnujeme tomu tolik času a energie?
1: Ano. A jedna možnost je, že vás to bude bavit jako mě. Takže skrze vlastní zkušenost, nastudovaný materiály, naposlouchaný podcasty, popřípadě nějaký investiční semináře, konference, získáte tolik zkušeností, že jste schopná si to portfolio skládat sama. Ať už zahraniční akcie, dluhopisy, fondy, ETFka, cokoliv. A pak je druhá možnost pro lidi, kteří na to hlavu prostě nemají, anebo jenom na to nemají čas a nechtějí tomu věnovat ten čas, tak na to potom existují služby buď to nějakých makléřů, finančních poradců nebo těch privátních bankéřů v bankách, kterým prostě řeknete, mám takovýhle peníze a chtěla bych nějak investovat a oni vám to portfolio nastaví na míru. Samozřejmě důležitý je podotknout, že ne každý, kdo si říká finanční poradce, tak je kvalitní finanční poradce. Někteří z nich jsou spíš prodejci, čili snaží se vám něco prodat, ale těch dobrých kvalitních finančních poradců i z oblasti investování je poměrně dost. V České republice velká část těch fondů, které si můžete koupit, ať už bance nebo přes takového nějakého makléře, tak je opravdu hodně. She's crazy like the fools.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám s Michalem Soukupem, který měl před malou chvílí workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět. Povídáme si o investování. Já bych se teď ráda chviličku zdržela u historie měny. Protože dřív se platilo, nebo měna fungovala úplně jinak než v současnosti. Byla krytá zlatem, v současné době je to založené na důvěře ve vládu nebo v banky. Říkám to takhle správně?
1: Je to tak, tady musím dát jenom malý disclaimer, nejsem vystudovaný ekonom, takže pokud něco řeknu neúplně přesně, tak se prosím nezlobte.
0: Pojďte nám to trošku přiblížit, nebo jak to vnímáte vy? Vnímáte taky, tak jako já, že tam může být určité riziko, protože v minulosti už několikrát třeba měna zanikla v důsledku inflace. Může se to stát do budoucna, anebo máte důvěru v bankovní instituce, že se s tím ten novodobý trh nějakým způsobem vždycky srovná?
1: Inflace není výmyslem posledních 100 let, inflace je tady s náma už více jak 2000 let, protože ve chvíli, kdy se vlastně platilo zlatými mincemi, stříbrnými mincemi, nějakými bronzovými groši, tak ve chvíli, kdy panovníkovi teklo do bot, tak začal šidit kvalitu tady těch mincí. A takhle vlastně vznikla inflace. Nebo když se jeho království dařilo, tak vlastně jedna mince měla například 5 gramů zlata v sobě obsahovala. Když potřeboval financovat svůj rozmařilý život nebo nějaký dobyvační války, zjistil, že mu zlato dochází, tak aby zachoval stejnou velikost té mince, tak už tam dával jenom 4 gramy zlata a pak nějakou příměs. A takhle vlastně jako devalvovala ta měna, že se kazila, nebo dneska bychom mohli říct, že vlastně jste za stejný peníz, tím, že byl méně kvalitní, koupila méně zboží, méně slepic na trhu někde. A potom, když jsme začali používat papírové peníze, tak to hodně pozbudilo ekonomiku, hodně nám to umožnilo vyměňovat si rychle mezi sebou libovolné množství peněz, majetku, nějaké hodnoty. A správně jste poznamenala, že vlastně dřív ta měna byla krytá zlatem. A to určitým způsobem omezovalo znehodnocování té měny, ale ono se dělalo i tak. A aby to bylo jednodušší, tak se vlastně odstranila ta návaznost na zlato a od té doby můžeme pozorovat poměrně rychlej nárůst inflace. Byly státy, třeba Argentina, která stihla v posledních 50 letech zkrachovat jako několikrát, protože prostě byla tak zadlužená ten stát, neuměli hospodařit její představitelé. A my, když sledujeme zadlužení zemí třeba v Evropské unii nebo i ve světě, že jo, stát s největším dluhem, státním dluhem, jestli se nepletu, taky Japonsko, má přes 200% HDP. Má vlastně dluh. Spojené státy poměrně rychle dohání, v Evropě jsou takový premianti, Francie nebo nějaký jižní země. Naopak my jako Česká republika jsme na tom relativně dobře, my ještě nemáme ani 50% dluhů či HDP, nicméně to tempo zadlužení třeba u nás je vysoký. Obecně národní banky se snaží tu inflaci držet na uzdě tím, že tisknou další peníze, čímž jako je to asi složitější, kdyby to vysvětlil nějaký ekonom, ale obecně celá naše finanční, řekněme, bezpečnost souvisí na naší důvěře. Ve chvíli, kdy většina lidí řekne, že tomu systému nedůvěřuje, tak se ten svět zhroutí. Ale my ani moc nevíme, jak by jsme měli vyjádřit, že tomu nedůvěřujeme. Takže máme tady s námi dlouho Bitcoin, další kryptoměny a nějak ten finanční systém založený na fiat měně vlastně neohrozili zatím.
0: Jak moc je finanční situace na světě propojená? Tedy jak moc nás ovlivňuje v Česku americká ekonomika?
1: Znovu, to bych chtěl spíš nějakého ekonoma než mě.
0: Zákeřné otázky.
1: Obecně propojení jsme hodně a můžeme to vidět na tom, že naše ekonomika nebo životní styl spíš je závislý třeba na těch chytrých zařízení, mobily, tablety, elektronika. A země, která drží vlastně velkou část těch zdrojů, tady těch vzácných zemin, ať už je to litium nebo další europium třeba, který se používá pro výrobu laicky řečeno červené barvy v našich televizích, tak těch zdrojů na Zemi je velmi málo. A ve chvíli, kdy dojde, nebo ta země zavře kohoutek, že to nepustí, tak to vlastně ovlivní ekonomiku téměř celého světa, protože najednou firmy, co to vyráběly, nemají co vyrábět, propouští se, státy si musí půjčovat, dotujou podporu v nezaměstnanosti a podobně. Takže jsme poměrně hodně propojení. Bylo to vidět i v roce 2008-2009 po pádu Lehman Brothers, jak se přelila vlastně ta finanční krize například i do České republiky. A kdo sleduje trošku dění na burze, tak mohu vidět, že evropské burzy se zpamatovaly relativně rychle, ale česká burza se ve finále zpamatovala teprve 2 roky zpátky. Nějak víc samozřejmě ekonom by dokázal to říct přesněji, ale jako z laického pohledu nějaký normální výkon pražské burzy vidíme až teď v posledních 2 letech, kdy evropské akcie a hlavně ty naše české akcie tak zažily raketový růst prostě.
0: Když jsme tam po skončení vašeho semináře ještě chvíli stáli, tak jste dostal dotaz od jednoho z účastníků, jak třeba investovat v eurech, tak jak probíhá investice v zahraničních měnách?
1: Dneska je to úplně jednoduchý, téměř každý broker má možnost investování jak v české měně, tak v eurech, v dolarech nebo v dalších velkých světových měnách. A vlastně pokud máte například eurový účet vedený u české banky, tak není nejmenší problém u toho broukera nakoupit fond nebo akcie v eurech.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, jak obvykle lidé přistupují k penězům podle vaší zkušenosti. Máte pocit, že naše finanční gramotnost jakožto českého národa je dostatečná? A nebo máme podle vašeho názoru nějaké mezery?
1: Já to beru tak, že já jsem třeba naprosto levej na techniku, takže cokoliv se mi pokazí v autě, jedu za mechanikem a v žádném případě se nezlobím na lidi, kteří to mají stejně s penězma. Zároveň si myslím, že základní jakoby znalosti a povědomí o tom autě mám, umím dolejt olej, poznám, když jsou si ty brzdy, vyfouklý pneumatiky a podobně. A takovouhle základní znalost bychom potřebovali výrazně pozbudit mezi českou populací. Protože i dlouho, mnoho let jsem dělal finančního poradce na plný úvazek, potkával jsem se s reálnýma, normálníma lidma, který chodí do práce a mnoho jejich finančních rozhodnutí bylo, slušně řečeno, velmi nerozumných. Například jsem řešil s jedním klientem úvěrovou smlouvu na nákup auta, kde měl 20% roční úrok. A protože to nemohl splácet, tak to doplácel ze své kreditní karty, kde měl 24% roční úrok. A zašli jsme spolu do banky, vyřídili jsme mu tehdy úvěr na 8% a on ušetřil si 14 000 měsíčně. Takže a přitom to mohl udělat sám, tu banku měl vedle v baráku prostě. Že myslím si, že potřebujeme hodně zapracovat na finanční gramotnosti u dětí, protože tam vznikají návyky. A ve chvíli, kdy rodiče nemají základy finanční gramotnosti, řízení rodinného cash flow a vůbec jako prioritizace nějakých výdajů, tak těžko to pak můžou naučit děti. Takže jsem rád za české školství, že i když třeba na škole žádný učitel nechce nebo nemůže učit finanční gramotnost, tak existují lektoři. Například etická charakterová výchova má jako organizace, má lektory, který na školách učí finanční gramotnost. Já jsem taky na některých

0: Tak to je super. Tak teď jsem teda třeba ten rodič, který úplně neprošel tím finančním vzděláním, uvědomuji si to a říkám si, tak chtěla bych se o tom něco dozvědět. Tak kde hledat ty informace, co můžu udělat, aby to teda byly kvalitní informace?
1: To je dobrá otázka, no. Já se přiznám, že jsem nehledal, jestli existuje nějaká platforma, která by na webu třeba, aniž by cokoliv prodávala, nabízela jako kvalitní informace. Možná existuje. Myslím si, že hledám Boha.cz něco podobného chystá pro příští rok. Mm-hmm. Takže minimálně tam se bude možné obrátit, budou tam kurzy o nějaké základní finanční gramotnosti, jestli se nepletu. Letos už tam bude právě kurz o dluhovém poradenství. Co se týče, pokud třeba nějaká rodina má problémy s dluhy, určitě existují charity. V každém větším městě je nějaká charita, která se specializuje na dluhové poradenství, existují odlužovací poradny a obecně. A pokud by se to někoho z posluchačů týkalo, tak moje rada zní, řešte to teď. Ne zítra, ale dneska, protože čím dřív té bance dáte najevo, že nezvládáte splácet, tím ochotnější je vám pomoct a třeba počkat se splátkama, rozložit to do nějakého dalšího období a podobně. Ve chvíli, kdy vám na dveře tluče exekutor, tak se s váma už nikdo bavit nebude.
0: Tak možná i proto ta finanční gramotnost není špatný nápad, protože to může být dobrá prevence. Pojďme se teď pobavit o tom, co vás třeba nejvíc zaráží, že lidé neví, a jestli je obecně, jestli se dá říct, nějaká znalost související s finanční gramotností, která lidem obzvlášť chybí?
1: No, myslím si, že lidem obzvláště chybí ochota ověřovat si informace. Na své přednášce jsem prezentoval jednu fintechovou firmu, která tvrdila, že vynalezla díky svým matfizáckým inženýrům naprosto geniální, dokonalej, neomylnej algoritmus, který dokáže predikovat vývoj kryptoměn a na mikrotransakcích během několika vteřin, že dokáže generovat stabilně 20% zhodnocení ročně. Tak tohle byla nabídka té firmy a lidi v České republice jí během velmi krátkého období nasypali 4,5 miliardy korun, o který přišli, protože to byl celý podvod. Takže myslím si, že hodně z finanční gramotnosti nám chybí ověřování informací, pak nám chybí taková ta, já nechci říct zdravý selský rozum, protože to bych, já nechci urazit lidi, ale chybí nám takový to laický ověření typu 20% roční garance, tak to musí být extrémně rizikový. A proto do toho nepůjdu. Jo, když vám kdokoliv nabízí 8, 9, 10 a víc procent, tak když to není podvod, je to minimálně red flag, aby jsme zpozornili a ptali se, OK, a to je jaký divný, ne? A vlastně podobně, když se podíváte, každý den na Seznamu můžete číst článek, jak někdo donesl v iklice 500 000 korun nějakému podvodníkovi, protože kliknul na video s Babišem, s Petrem Pavlem nebo s Jardou Jágrem, že prostě je tajná nějaká informace. Prostě je to jako zvláštní, že jsme málo kritičtí a jsme opatrní tam, kde je to bezpečný a jsme naprosto bez kritiky a bez opatrnosti tam, kde to je na první pohled do očí bíjící prostě podvod. Takže tohle nám asi chybí. Podobně jako já, když přijdu k autu, poznám, že je vyfouklá pneumatika. Prostě to auto sedí, že to brávku, tak asi je vyfouklá. Tak podobně, kdyby jsme takovýhle základy měli o těch financích, dokázali pochopit, co znamená 17% inflace. Že z našich 100 000 po skončení té 17% inflace si můžeme koupit věci de facto v předchozí hodnotě 83 000. My máme furt na účtu 100 000, ale už si za to koupíme méně chleba a podobně. Základní škodovka v 90. letech stála 100 000 korun. Dneska Fabie stojí kolik? 400, 450 tisíc. A to ta inflace, že vlastně jako srovnatelný auto v té ekonomice si pořídíme vlastně za 3-4 násobek ceny.
0: Děkuju za to vysvětlení, za ten nástin, co je to inflace, to si myslím, že by určitě mělo v dnešním pořadu taky zaznít. A vy jste taky ve vašem povídání zmínil, že lístek do kina, teď nevím za jakou dobu, se zdražil 22krát. Můžete to ještě přiblížit?
1: Jo, já jsem na tom workshopu ukazoval slide, který jsem stáhnul z novinek.cz, kde vlastně popisovali takový grafíček a tam ukazovali, jak která komodita od listopadu 1989 jako velkou zažila inflaci a lístek do kina opravdu tam byl 2200% navýšení ceny.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám o investování s Michalem Soukupem, který dnes měl workshop na téma jak vydělat a nenaletět. Vy jste taky zmínil v tom vašem povídání, že bychom neměli podléhat hamižnosti. Jak tomu teda rozumět a jak jako poznat, že jsem hamižný, hamižná?
1: Existuje základní pravidlo každého podvodníka. Podvodník hledá člověka, který chce získat hodně za málo. A proto mu podvodník prodá hodně draze nic. A proto je tam, ta moje rada dneska byla, nebuď hamižný. Ve chvíli, kdy se snažíme najít tu úplně nejlepší investici, zmiňoval jsem je v tomhle rozhovoru, že v České republice si můžete vybrat z více jak 10 000 různých fondů nebo investičních příležitostí, tak když budu hledat tu úplně nejvíc ziskovou, tak já vlastně jako risku, že se dostanu do toho extrému, kdy už to není bezpečná investice v tom smyslu, že to je jako relevantní investice z pohledu práva, legislativy a tak dál, a dostanu se k nějakému podvodu. Typicky ty videa, co běží na sociálních sítích a na který hodně skáčou starší ročníky, který právě nikdo neučil, jak rozumět financím, tak tam jim slibujou, jo, vy dáte 20 000 korun a za týden máte 160 000. A vlastně to je ta hamižnost, že přesně jak je to v tom pořekadle, že já chci hodně za málo a tak mi podvodník prodá hodně draze svoje nic. A takhle vlastně fungují ty podvody. Zároveň, když se z dlouhodobého horizontu podíváte na to, že mladý člověk, aktivní nebo dnešní účastník festivalu United má třeba 20 let a když dneska začne pravidelně investovat 1000 korun do úplně nudného akciového fondu, nějakého globálního akciového fondu s ročním průměrným výnosem třeba 7%, tak vlastně za těch 45 let, kdy půjde do důchodu, bude mít 6,5 milionu. Což znamená 25 000 důchod na dobu 30 let za 1 000 měsíčně. A to mi přijde, že je další jako věc, která nám jako Čechům chybí, že vlastně furt čekáme s investováním až někdy. A jeden můj kamarád, který se mě ptal, že by chtěl do důchodu našetřit milion a mám do důchodu asi 4 nebo 5 let, tak když jsme to tehdy počítali, tak jsem mu řekl, jo, musel bys dávat 12 000 měsíčně, abys našetřil milion. A tady vlastně jenom tím, že ten mladý člověk začne investovat dřív a vlastně počítá se mu úrok z úroku po dobu těch 45 let, tak z tisícovky vyrobí 6,5 milionů. A je to úplně obyčejný, nudný fond s průměrnýma 7% zhodnocení. V nějakým dlouhodobým 45-letým horizontu. To znamená, zažije období jako třeba v posledních 2 letech, kdy ten fond vydělal 50%, ale pak zažije i období roku 2008-2009, kdy ten samý fond 50% zase prodělá. Ale takhle ty akcie a ty trhy fungují a kdo vydrží, sklidí to ovoce.
0: Takže z vašeho povídání tak trošku zaznívá, že čím dřív, tím líp a zlatá střední cesta je klíč. Nechodit do žádných extrémů a držet se nějaké udržitelnosti něčeho, co prostě nám může fungovat dlouhodobě. Pojďme teď zkusit úplně nějaké konkrétní doporučení. To znamená, když teda bych chtěla začít investovat, tak je rozumné vyhledat rovnou finančního poradce a poradit se s ním, anebo můžu i sama, a jak bych případně si mohla poskládat svoje portfolio?
1: Základní finanční rada je, neposlouchejte nikoho, kdo vám dává rychlý, jednoduchý finanční rady. Takže na tuhle otázku úplně jako nemůžu odpovědět, ale obecně, jenom principiálně důležitý je začít, nebát se případného šlápnutí vedle, a teď nemyslím ten podvod, jo? Myslím to, že vyberete fond, který místo 7% vydělá 5, nebo zrovna koupíte ve špatnou dobu, že zrovna budou trhy dolů. A pokud jste člověk, který se o to zajímá, může být zajímavý investovat přes nějakou českou online aplikaci nebo banku, investovat do jejich fondů, jestli se nepletu, snad všechny české banky mají svoje podílové fondy a nebo prodávají nějaké jiné. Pokud se v tom vyznáte trošku líp, tak si přes nějakou, řekněme, nebankovní aplikaci, ale pořád ještě českou bezpečnou, koupíte třeba nějaké ETF fondy, které mají menší poplatky, ale jsou vhodné spíš pro lidi, kteří už se v tom trošku orientují a ví, co to znamená ETF a ví, do čeho konkrétní ETF vlastně investuje. Pokud jste začátečník, tak věřím, že je to dobrá rada, že i ten větší poplatek té bance se vyplatí za to, že někdo jiný rozhoduje, co v tom vašem fondu bude. Takže nějaký třeba globální fond, který není úzce zaměří na jednu konkrétní zemi nebo na jeden konkrétní trh, jako je třeba AI nebo bankovnictví a podobně, ale klasický, nudný, globální akciový fond, který investuje po celém světě a má tam jak stavebnictví, finance, zdravotnictví, dopravu, tak to může být do začátku vhodný fond. A je dobré ale se vzdělávat, učit, zkoumat, hledat, projít si třeba i nabídku té banky, zeptat se toho bankéře, hele, našla jsem si tady ty dva fondy, jaký je mezi nimi rozdíl. A když zjistíte, že ten člověk ví, o čem mluví, tak se můžete pustit do nějaké diskuze, nebo samozřejmě využít síť finančních poradců, různých poradenských skupin, tam jenom pozor na předplacené poplatky. Hodně makléřů prodává investiční fondy s takzvaným předplaceným poplatkem. To znamená, vy řeknete, že chcete investovat 10 let, tak oni po vás chtějí zaplatit ten poplatek na 10 let dopředu, aby ten poradce měl jako vyšší provizi. Existují i takzvané průběžné poplatky, kde vlastně z každé investice si ta firma a ten poradce ukousne maličkou část a ty mi přijdou osobně mnohem férovější, protože když za rok, za dva nebudete chtít nebo moc investovat s tím makléřem, s tou institucí, tak vlastně přestanete a nemáte u nich nějaké peníze za službu, kterou vlastně nevyčerpáte.
0: Nějaký závazek, který tam už prostě je a nejde to úplně jednoduše zrušit. Vy jste taky říkal, aby se člověk nebal třeba nějakých přešlapů, nějakých chyb. Stane se nám každému zákonitě, že nějakým způsobem proděláme? Je to součást toho balíčku nebo to jde i bez toho?
1: Tahle odpověď by si vyžádala víc času, který bohužel nemáme. Takže rychlá poznámka číslo jedna, ano. Pokud investujete dlouhodobě, zákonitě musíte zažít nějaké, řekněme, finanční krize, prasknutí bublin a podobně na tom trhu. To znamená, že vaše akciové portfolio poklesne třeba o 20-30%. Ztrátu zrealizujete ale pouze v tu chvíli, když to tehdy prodáte. Pokud v době poklesu vydržíte, držíte se svojí investiční strategie, ať už jste si ji vymyslela sama, anebo máte nějakého poradce v bance nebo u makléře, vydržíte třeba, dokupujete za levněji, tím pádem, když je pokles na trhu, tak ve chvíli, kdy přijde oživení trhu, přijde zase jako ekonomické oživení, tak akciové trhy porostou a vy vlastně na tom minimálně se dostanete zpátky. Někdy to trvá měsíce, někdy to trvá roky, záleží, jaký máte fond.
0: Můžete nám ještě na závěr říct, jaké byly vaše investiční začátky a jestli taky jste třeba udělal nějaké přešlapy, ze kterých jste se nějak poučil, což by třeba mohlo být hodnotné pro některé posluchače, kteří by měli zájem se tomu víc věnovat.
1: Ano, tohle by si zasloužilo nějaký samostatný vtipný pořad, protože ty moje chyby byly... Dneska bych řekl do očí bící, že jsem byl blbec a nedal jsem si pozor. Ale jako moje úplně první investiční zkušenost byla, když jsem začínal jako mladý ucho u makléřů, začal jsem prodávat pojištění a vlastně matka té naší společnosti šla na burzu. Byla to jedna veliká evropská pojišťovna a já jsem říkal, tyjo, vidím všechny ty týpky v těch kravatách a v těch bavorácích, tak to se bude určitě dařit dobře. Tak jsem šel, za poslední peníze jsem koupil akcie a 3 měsíce na to přišla ta finanční krize 2008. A já jsem vlastně byl ve ztrátě asi 70%, což pro mě tehdy bylo požehnání, protože jsem si uvědomil, že aha, tak nejsem neomylný, když je mi 20, a že se musím učit, vzdělávat se, takže jsem začal zkoumat ten trh, začal jsem číst investiční zprávy na jednom investičním serveru a začal jsem se učit porozumět těm souvislostem a díky tomu jsem dokázal potom nakupovat akcie, když byly opravdu jakoby někde kousek ode dna. A měl jsem potom další rok třeba 100% zhodnocení, protože jsem dobře koupil. Ale zároveň třeba natěšený tímhletím svým úspěchem, tak jsem pak bez hlavy začal kupovat cokoliv dalšího. A nakoupil jsem akci jedné firmy, která se obchodovala i v Čechách. A byla to firma, která jako jediná na světě vyráběla nějaký udělátka do televizí. A já jsem si říkal, tak to musí vydělávat. Tak jsem nakoupil akcie té firmy, bylo tam docela dost peněz. A po nějaký době šla ta akcie úplně do kopru, protože oni, aby si udrželi ten monopol, tak se extrémně zadlužili, aby kupovali své vznikající konkurenty, ale tím, že kupovali konkurenty, kteří ještě neměli žádnou vnitřní hodnotu, neměli žádný produkt, tak vlastně oni se předlužili tak, že nebyli schopni splácet své dluhy a skončili úplně. Takže já jsem přišel úplně o všechno tady v té konkrétní investici. A tohle všechno člověka potom vede k pokoře, že já tím přemýšlím. Dneska investuju do konkrétních kusových akcí už řekněme jenom třeba z 30%, a z větší části kupují ty podílové fondy, protože tam to rozhodnutí za mě dělají lidi, kteří jsou placení za to, aby od rána do odpoledne seděli, četli ty, řekněme, finanční výkazy těch firm, které mají v portfoliu, sledovali množství objednávek třeba dopředu a tak dál, takže mě to přináší určitý klid, že se tomu nemusím věnovat tak moc a zároveň to portfolio poměrně hezky vydělává.
0: Můžu se zeptat, kolik času průměrně vaším investicím tak týdně věnujete, aby jste si našel, nebo že jste si našel nějakou svoji vlastní udržitelnou cestu?
1: Já se tomu popravdě už nevěnu tolik jako dřív a zabere mi to tak hodinu týdně.
0: Tak to si myslím, že je taková ještě doba, že se to dá nějakým způsobem zařadit do toho režimu, ale samozřejmě každý si musí posoudit sám za sebe. No, každopádně jste zmínil, že vaše chyby zpočátku byly do očí bijící. Já si říkám, že pro člověka, který začíná, to vůbec nemusí být snadné se v tom zorientovat. Dá se říct, že finanční trh je taková džungle?
1: V něčem jo, protože nám hodně chybí regulace. Zmiňoval jsem tady problematiku korporátních dluhopisů, kde dneska opravdu je velmi snadné vydat dluhopis a sehnat důvěřivé lidi, kteří vám dají peníze a vy jim pak nic nezaplatíte. A podobně je to třeba s regulací práce finančních poradců, kde si umím představit, že by mohla být v něčem jako přísnější, aby opravdu šlo nejenom o ten prodej, ale i o nějakou jako kvalifikovanou radu. Je třeba hrozně zajímavý a teď doufám, že mě poslouchá nějaký legislativec, protože dám příklad, já jako finanční poradce si budu s vámi povídat, budeme dělat komplexní finanční plán, uděláme nějaké životní pojištění, pojistíme auto, bydlení, pak se budeme bavit o penzi, takže vám prodám doplňkové penzijní spoření, nastavíme tam nějaký, řekněme, měsíční příspěvky a mě jako poradci zákon vyloženě ukládá, že vám musím říct, kupte si tenhle konkrétní fond. Pak uběhne 10 minut, budeme se bavit o investicích, to znamená vedle doplňkového penzijního spoření budete chtít investovat volně, využít třeba dlouhodobý investiční produkt a mně jako tomu samému člověku a vám jako té samé klience, tak mě zákon jiný zakazuje vám říct, který fond si máte koupit. Já vám musím představit třeba 10 fondů, které odpovídají nějakému vašemu profilu a vy si musíte vybrat sama. A takovýhle absurdity vlastně finanční poradci zažívají dnes a denně, takže tohle by určitě chtělo taky zlepšit a pak se věřím tomu zlepší i ty rady, protože ve chvíli, kdy budu moct jako poradce říct, ano, tenhle konkrétní jeden fond si můžeš koupit, dá to smysl, nastavíme tady 30%, tady 70%, uděláme takovou diverzifikaci, tak to bude mnohem jako snažší práce. Takže rada pro začátečníka, pokud najdete dobrého poradce, tak je to asi lepší, než se v tom plácat sami. Hledejte poradce, který vám chce nejenom prodat, ale doopravdy se zajímá o vás, o vaše potřeby. Je ochotný trávit čas i tím, že vám jenom vysvětluje, jak to funguje, co to znamená. Nevidíte na něm ten tlak, že už za hodinu musím být někde jinde a tak si to rychle koupu, jsem s tebou strávil 2 hodiny. Takže hledejte spíš někoho, kdo vám chce skutečně pomoct a tomu dejte vydělat. Protože sice jsou provize pro poradce jako vysoké, ale když je to člověk, který vám opravdu pomůže se zorientovat na tom trhu a pomůže vám zhmotnit to bohatství vaše, ať už je malé nebo velké, tak si myslím, že si tu provizi zaslouží, zvlášť oproti těm rádoby poradcům, který jenom prodávají.
0: To byl Michal Soukup, se kterým jsem si o investování povídala na festivalu United ve Vsetíně. Děkuji za váš čas a za rozhovor.
1: Já moc děkuju za milý společný čas i za to téma.
0: Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí také Jana Rambousková a přeje všem hodně štěstí, pokud se rozhodnete své peníze do budoucna jakýmkoliv způsobem investovat.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: jak ti bídní filištíní válkové sne byli, až potkali Davida.
1: David šel do války volky ne volky, z velké dálky nesel bratrům homolky.
0: V pochodu se cvičil v hodu, dal

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Jsem děsně línej, umím jen pár akordů, proč bych se namáhal? Dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál.

Chai. Sednu si do sálu mezi vás a dám si voraz, začnu hrát.

Trasce mi dere sprášky na rozum. Tak si jdu z flašky zalít vodkou rum.

0: jako čas, jako hladina, jako čas, jako čas, jako čas.
1: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
2: V dnešní části hovoří Tomáš kardinál Špidlík o duchovní útěše. Pro pochopení připomeňme základní pravidlo rozlišování, o němž jsme hovořili v jednom z minulých dílů. Podle tohoto pravidla Bůh i ďábel působí jinak u člověka, který jde od jednoho těžkého hříchu ke druhému, a jinak u osoby, která postupuje v dobrém. Jde-li někdo od jednoho těžkého hříchu ke druhému, ďábel jej chce udržet na špatné cestě, a proto mu předkládá zdánlivá potěšení či smyslné radovánky. Dobrý duch však takového člověka znepokojuje, působí mu výčitky svědomí skrze mravní úsudek rozumu. Jde-li však někdo po dobré cestě, působí Bůh i ďábel opačným způsobem. Zlý duch klade překážky, vyčítá, zarmucuje, znepokojuje klamnými důvody, aby člověk dobré cesty zanechal. Dobrý duch naopak dodává síly, útěchu, pokoj, vnuknutí, všechno usnadňuje, odstraňuje překážky, aby člověk postupoval v konání dobra. A nyní již slova Tomáše Špidlíka. Všechno, co znepokojuje, pochází od ďábla, říkali staří mniši. Zdá se tedy, že nebyli tak obezřetní jako svatý Ignác, ovšem jen zdánlivě. Mluví totiž o zážitcích, které potkávají mnicha, to jest člověka, který usiluje o dobré. V takovém případě nepokoj a zmatek pochází od zlého, vnitřní mír a klid je známkou dobrého vlivu Božího. Později se proto ustálily dva výrazy, duchovní útěcha a neútěcha. I když ta slova zní trochu knižně a uměle, přece vyjadřují každodenní duchovní zkušenost. Někdy se modlíme rádi, jindy s nechutí, jednou jsme nadšení pro všechno dobré, jindy máme odpor i k malé povinnosti. Svatý Ignác definuje útěchu takto. Nazývám to útěchou, když se v duši vzbuzuje nějaké vnitřní hnutí, které ji rozpálí k lásce ke svému spasiteli a pánu. Nic stvořeného tedy už nemůže na povrchu země milovat, leda ve stvořiteli. Také to je útěcha, když někdo propukne v slzy z lásky pánu. A je to z bolesti nad hříchy, nebo nad utrpením Krista, našeho pána, nebo nad čímkoliv jiným, co směřuje k jeho službě a chvále. Konečně nazývám útěchou každé rozmnožení naděje, víry a lásky a každou vnitřní bolest, která volá a přitahuje k nebeským věcem a ke spáse duše, která nachází klid a uspokojení ve stvořiteli a pánu. Svatý František Saleský popisuje tento stav takto. Útěchy dodávají duši chuť, posilují ducha. K pohotovosti se přidruží svatá veselost a radost ze zbožnosti, která se projeví i navenek. Rozhodně platí víc maličká útěcha, které se nám dostane při zbožnostech, než nejvybranější světské zábavy. V životopisech svědců se dočteme o velkých útěchách. Kasián, který viděl po 15 let zblízka egyptské poustevníky z konce 4. století, mluví o nevýslovné radosti, která je uchvacovala

Hřích totiž způsobil, že jsme rozděleni. Nejčastěji se stává, že cítíme vnitřní zadosti učinění, spokojenost z dobrého skutku a současně i jakousi nelibost, která neladí s mírem v srdci. Dali jsme například dar a těší nás to, a přitom je nám zároveň líto peněz, které jsme na to vydali. Kniha Následování Krista jmenuje tu vyšší vrstvu milostí, tu spodní přirozeností. Píše se zde: přirozenost má ráda různá vnější potěšení, v níž si libují smysly. Avšak milost hledá potěchu jen v Bohu, touží se radovat jen ze svrchovaného dobra, které převyšuje všechny viditelné věci. Přirozenost dbá jen o sebe, za sebe bojuje a mluví. Milost však všechno obrací k Bohu, v němž má svůj původ, sobě nepřipisuje nic dobrého. Ve stavu útěchy se projeví zvláštní síla milosti. Pravá vnitřní radost je tak silná, že se rozlévá jako pramen i do okolních vrstev, do všech citů a sklonů. Člověk se cítí zase celý, nerozdělený a proto šťastný a spokojený, plný pokoje a míru. Zdá se, jako by na cestě k Bohu už nebylo překážek.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. V poslední době dochází k velkému rozvoji paliativní péče, ale současně také tlaků na dekriminalizaci eutanázie. A proto jsem pozval k naší debatě dva hosty, abychom si tuto čím dál naléhavější situaci trochu přiblížili. Jedním hostem je René Milfajt, spolupracovník a člen klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně člen Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu také přednáší a publikuje. Například na konci srpna roku 2026 vyjde v nadaci Hlávkových rozsáhlá a jedinečná studie, kde je spoluautorem s advokátkou Barborou Steinlauf. A tato publikace má název Eticko-právní analýza rozhodovací praxe soudů v kontextu poskytování péče v závěru lidského života. Dalším respondentem je Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Tento náš pořad jsme nazvali stejně jako sborník, jehož je pan Šafr spoluautorem a editorem, tedy Iluze dobré smrti. A myslím, že je to název pro toto téma velmi přiléhavý. Já vás oba vítám ve studiu a moc vám děkuji, že jste si udělali na náš pořad čas.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná by bylo vhodné úplně v úvodu našeho pořadu, kdybychom posluchačům vysvětlili, proč jsme se rozhodli tenhle ten pořad natočit právě v této době. Nevím, kdo z vás by se ujal slova.
1: Tak chcete, pane doktore?
2: Tak už delší dobu tady koloval určitý návrh zákona, který měl původně název o paliativní péči rozhodování na konci života a eutanazii. Ten potom určitým způsobem dokoloval a bylo rozděleno po kritice téma paliativní péče eutanazie a paní senátorka potom předkládala několikrát od ledna opakovaně se změnami už jenom návrh zákona novelu o paliativní péči rozhodování na konci života s tím, že ten návrh o eutanazii přijde někdy zvlášť, možná někdy po prázdninách.
1: No a já bych doplnil, že právě v těchto týdnech, měsících ve Francii je před dokončením legislativní proces, který má uzákonit legální eutanázii. Obdobná situace je ve Velké Británii. To znamená, v našem západním světě jde o ožehavé téma, které vždycky znovu ostře rozdělí veřejnost. Musíme říci popravdě, že na té straně pro legalizaci eutanázie bývá více lidí. Já si ovšem nemyslím, že množství lidů je kritériem pravdy.
0: My bychom mohli otevřít první část našeho rozhovoru, kterou jsme pracovně nazvali Co je to důstojná smrt? Mohl byste se, pane doktore, k tomu vyjádřit?
2: Já osobně bych pojem důstojná smrt ani asistovaná smrt nepoužíval, protože myslím, že smrt je smrt. Je nějak definována jako trvalá a nevratná ztráta všech funkcí organismu jako integrovaného celku. Může se prokázat nevratnou zástavou krevního objevu nebo dýchání, anebo nevratnou ztrátou všech funkcí mozku celého mozkového kmene. To znamená konec. Ta asistence, to důstojné utváření života je potřeba předtím. Po prohlášení člověka za zemřelého už jde otázku piety, úcty a dalšího péče o ty pozůstalé. Takže tam je spíš téma důstojného utváření života v té poslední nebo závěrečné fázi života, jak řekneme, lidí se závažným progredujícím chronickým onemocněním nebo s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním a umírajících jejich pozůstalých nebo respektive jejich blízkých a pozůstalých. A myslím si, že v souvislosti s tím, že ta idea lidsky důstojného, tedy umírání, utváření toho života, zahrnuje víc, jestli člověk zaslouží víc, než jenom usmrcení anebo zbytečně trpět.
0: Možná bychom si mohli teď říci, jaká je situace v současné době v naší republice, v této oblasti. Jestli pan Šafr by se chtěl vyjádřit.
1: Víte, já nejsem v tomto směru odborník. Já jsem novinář, editor, spoluautor sborníku Iluze dobré smrti. A přišel jsem k tomuto tématu jako dlouholetý šéfredaktor velkých novin, kterého trápí, když se nějaké téma splošťuje, činí se v mediální diskuzi, v mediálním provozu velmi povrchním. To znamená, jaká je situace, to já bych se spíš tedy zeptal pana doktora a já bych se potom rád vyjádřil vlastně k tomu problému vlastní eutanázie a její legalizace.
2: No tak v České republice eutanazie, a teď myslím, že je dobré už na začátku si to vymezit, co tím myslíme, nebo co to potom v těch průzkumech lidé taky můžou různě chápat. Já pro eutanázie bych používal to, že se jedná o usmrcení pacienta na základě jeho žádosti. Ta by měla být dobrovolná a tak dále, určitými kritérii. A ještě poznámku, jak zaznívá i v těch různých diskusích o té legalizaci. Já si troufám říct, že žádná legální není, neexistuje. Že nejde o legalizaci, ale dekriminalizaci. Protože i v těch zemích, kde lékař ji provede a za určitých právem platných podmínek nebude trestně právně postižen, zůstává protiprávním jednáním trestným činem. To si myslím, že ani v právním státě jinak být nemůže. Tak to je první poznámka. V České republice tedy trestný čin, nemáme speciální paragraf, úpravu, takzvaný, proto kdyby někdo teda usmrtil pacienta na základě té žádosti, tak by byl trestně právně stíhán podle trestného činu zabití nebo vraždy. Jo, tak to, takhle se k tomu vyjádřil i nejvyšší soud. U nás, co je možná zajímavé, že v roce 2024 se dostal jeden případ až k ústavnímu soudu, kdy nejprve to bylo u okresního, krajského, pak nejvyššího, zpět k ním dolů a zas až nahoru, kdy nějaký pan Petr B. a jeho samozřejmě zástupci, advokáti, žádal o usmrcení, o tu eutanázii a argumentovali tím, že má na to právo z hlediska článku 10 Listiny základních práv a svobod zachování důstojnosti a naopak, když jak je nemocný, zažívá šikanu těch různých úřadů a ještě do budoucna ho čeká nemocná páteř, nohy, že v této nedůstojné existenci nechce už žít a proto, když mu to nebude dovoleno, tak je to porušení toho článku 10. A abych to zkrátil, tak ty první soudy to samozřejmě zamítly a ústavní soud se k tomu potom vyjádřil s tím, že to vůbec se na to nedíval optikou toho článku 10, zachování lidské důstojnosti, ale logicky optikou těch dalších tří hlavních článků, jako to dělá Evropský soud pro lidská práva, a sice právo na život, ochrana života, tělesné duševní nedotknutelnosti a samozřejmě ochrana soukromí, tam padá ta autonomie. A jasně se vyslovil, že součástí tohoto práva na život není právo zemřít a už vůbec ne právo na usmrcení, protože to tak protichůdné právo než ochrana života a že ani není možné očekávat, že by stát zajistil institucionálně takové podmínky pro jednání, aby to bylo možné. Takže vlastně řekl, že součástí toho práva není právo na usmrcení, ani na to zemřít, ani požadovat tu součinnost, ale současně řekl, že tento právo na život není nepřekonatelnou překážkou pro eutanazii. A v tomto smyslu, to je potřeba jako v úplnosti říct, vlastně pracuje ten Evropský soud pro lidská práva, on dochází k stejným závěrům, ale řekne, necháme to, ten prostor uvážení, to rozhodování na těch jednotlivých státech. Ale musí dodržet přesné plné záruky. A ještě u toho ústavního soudu je zajímavé našeho, že on tam velmi zdůraznil riziko zvlášť zranitelných osob, a nejenom ochrana života, ale i toho autonomního rozhodování, jako budou lidé s duševním onemocněním například. A ještě jednu otázku, že někdy zaznívá, když je u nás nedostupná paliativní péče stále, adekvátní pro všechny, že by to mělo odůvodnit právě to usmrcování, aby lidi netrpěli. Ale ústavní soud to určitým způsobem vlastně otočil a řekl, to není možné říct, ta nedostupnost nemůže odůvodňovat takový prostředek, jako někoho usmrcovat a nahrazovat to.
1: Já bych tomu rovnou rád dodal, že představa, že eutanázie je vždy důstojná smrt anebo důstojnější varianta, vůbec nemusí být pravda. My jsme v redakci prostudovali, jak probíhá fakticky eutanázie v jednotlivých zemích, kde byla dekriminalizována. A zvláštní zjištění je, že prakticky všude dochází k velmi častým změnám příslušných protokolů, podle kterých se ta technika eutanázie, to znamená usmrcení člověka s rukou lékaře, provádí. Příslušné přípravky od farmaceutických firem nejsou vyráběny k zabíjení. Oni jsou vyráběny za zcela odlišným a prakticky opačným účelem. To znamená, že vlastně eutanázie se provádí už řadu let v těchto zemích postupem pokus omyl a existuje statisticky sice menší procento, ale existuje, kdy se eutanázie taky nepovedla příslušným lékařům a dochází k utrpení a k nedůstojnosti. To znamená, chtěl bych říct, že jako editor, novinář si kladu za cíl, aby do toho tématu, kde se řekne dobrá smrt, eutanázie, a už si každý myslí, že to je vlastně pohoda, že to je vlastně bezvadný zážitek. My se totiž nemáme už možnost nikoho zeptat, jaký to bylo ta eutanázie, protože už to nejde se zeptat. Takže chtěl bych varovat před falešným a povrchním dojmem a iluzí, že eutanázie je za všech okolností důstojný odchod ze světa. Nemusí tomu tak být. Potom vy jste hovořil, pane doktore, o autonomii. V tom případu pana B. je jeden velký zádrhel. Totiž on k výkonu té své autonomie do toho chce zatáhnout ještě jiného člověka, který mu má v tom usmrcení být nápomocen, a to znamená v principu ignorovat to, že tento člověk bude zatížen nějakým etickým faktem, řekl bych teďka tak jako neutrálně, já si teď už taky myslím, že třeba se tomu dá říct i hřích. A autonomie člověka v těžké nemoci není nikdy dokonale izolována od okolí. Rozhodnutí o smrti může ovlivňovat bolest, deprese, strach, osamělost, závislost na druhých nebo pocit, že jsem rodině na obtíž. A to jsou prvky, které v mentalitě umírajících lidí my jsme vedli, teďka právě vedeme další série rozhovorů s lidmi, kteří jsou těžce nemocní a zdá se, že jsou v terminálním stádiu. Těchto lidí totiž se na to, zda jsou pro eutanázii, nikdo moc neptá, protože je velmi obtížné s nimi hovořit. A musím říct, že tam, kde je volání po eutanázii, což bývá u nemocných lidí úplně výjimečně, tak tam tou pravou příčinou bývá deprese. A deprese je diagnóza, psychiatrická diagnóza. Deprese se má léčit a představa, že budeme deprese léčit usmrcením, je podle mýho názoru katastrofálním selháním.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma s názvem Iluze dobré smrti. Zabýváme se zde problematikou eutanázie a mluvíme o ní s našimi hosty René Milfajtem a Pavlem Šafrem.
2: Já bych navázal, protože jsem v začátku chtěl vyblokovat ten pojem nějaké důstojné smrti, ale i ty asistované. Smrt je smrt. A ještě k tomu, jednak to snižuje práci všech těch, kteří to usmrcení nepotřebují a pečují o tyto lidi, ale potom to vytváří jeden dojem, že tady nám lidé nesnesitelně trpí a když se zavede jejich usmrcování, tak to odpadne. Ale to je zase velký omyl, protože třeba ve Španělsku, v těch zemích, kde je dekriminalizována, tak tam máte mezi tou první žádostí a tím výkonem 55 dní, A co teď v té době, když máte podmínku v těch zákonech, že musí být nevylečitelně nemocní a ještě nesnesitelně trpět, takže to je tamto kritérium toho přístupu. A tu dobu stejně bude potřebovat nějakou péči, to se nevyřeší. A určitě rychlejší péče bude cílená sedace za účelem změnit utrpení, než čekat na to rozhodnutí. A ještě to, jak říkal kolega, samozřejmě to téma toho autonomního rozhodování, zvláště u těch psychiatrických diagnóz, je velmi komplikované, složité a omezuje tu možnost toho svobodného skutečně rozhodnutí. A teď je otázka, je to rozhodnutí nebo je to výsledkem té nemoci, ještě u těch depresí speciálně. Tak to je první věc a potom, když jste už takhle to propojili s tím zahraničím, další věc je ta ochrana, protože třeba se ukazuje v té Belgii, která se tak často taky dává jako příklad, že to posouzení se děje vlastně až poté, po tom usmrcení. A ty komise, jak se ukazuje, jak to hodnotí sami, jsou spíš takovým štítem pro ty, co to dělají, než filtrem těch případů. A poslední dobu byl příklad toho, Evropský soud pro lidská práva řešil příklad Mortier proti Belgii, to je 2024 taky myslím, kde jasně matka, stěžovatel, syn, matka žádala o usmrcení, o tu eutanázii. Moc se jí to nedařilo, byly tam nějaké, hlavně otázka duševního onemocnění, nějaká traumata v tom příběhu životním. A až jí potom pomohl jeden psychiatr, profesor, který současně je místopředsedou nebo spolupředsedou té komise, která o tom rozhodovala. A to byl jasný případ, kdy ta komise byla prohlášena vlastně, že nebyla nezávislá. A že to je nedostatečná ochrana, i když se nastaví ty hmotně právně a procesní záruky, nedostatečná ochrana zvláště těch zranitelných. A ještě poslední poznámka, že se ukazuje, že i v těch zemích, kde je tedy dekriminalizována za určitých podmínek, se to stejně děje, že se nehlásí a třeba třetina případů, anebo to lékaři provádějí i bez té žádosti. A pak, když dostali otázku, proč to dělají, no, už jsme neviděli smysluplnost další léčby, nic nepomáhlo, chtěli jsme ulehčit těm příbuzným. To všechno, co vlastně může zvládnout jiný přístup, ta paliativní péče. Takže i ty záruky, ta ochrana, jsou s tím spojená velká rizika.
0: A my si teď pustíme skladbu Hymn od skupiny Ultravox, která se, myslím, k našemu tématu mimořádně hodí. Má hluboký duchovní text a je v zásadě úvahou o víře, naději a lidské potřebě hledat něco, co nás přesahuje. Důležitá je myšlenka, že člověk hledá víru a smysl i ve světě, který mu žádnou jistotu neposkytuje.

0: Iluze dobré smrti, to je název tohoto pořadu v cyklu Na stole je téma. Problematiku spojenou s eutanázií v dnešní době rozkrýváme s našimi dvěma respondenty, Pavlem Šafrem a René Milfajtem. Moje otázka je, zda by se dalo říci, že jedním z důvodů, proč je takový tlak na zavedení eutanázie, je to, že zatím není tolik rozšířená a známá kvalitní paliativní péče.
1: Já myslím, že ten problém je v tom, že eutanázie je vlastně velmi levná záležitost oproti paliativní péči. Toto není z mé hlavy, tohle to mám od pana doktora Loučky, významného paliativce, že prostě když to drahé řešení, které je eticky nesporné, není dostatečně dostupné, tak uchylovat se k tomu lacinému řešení eutanázie je vlastně necivilizovaný přístup. Jo? Nejprve je potřeba zajistit dostupnost paliativní péče a pak hypoteticky by se společnost měla bavit teprve o dekriminalizaci eutanázie. Ovšem proti tomu já mám tady hned prostě 10 naprosto zásadních výhrad.
2: Kdybych navázal na vaši otázku a na kolegu, tak ano, ten argument, první poznámku jsem řekl z toho našeho ústavního soudu, že určitě ten argument nedostupnosti paliativní péče nemůže být oprávněním pro usmrcování. Takže ten argument má své místo, nedostupná, ale teď bych rád viděl jeho hranice. Proč? Když někdo bude argumentovat, je nedostupná a proto neusmrcujme, nebo zatím neusmrcujme, tak ta nedostupnost, co ona vlastně ohrožuje? No to, že se zase omezuje ta svobodná volba občanů, že buď vůbec nerozumí, nemají informace, jaké jsou možnosti toho paliativního přístupu, anebo že nemají nabídky a služby příslušné, které potřebují pro tu svoji individuální situaci a volí něco, co by ani nechtěli, ale volí to smrcení. Takže to je vlastně jenom ohrožení života, ale i ty autonomie, to rozhodování. A další poslední poznámka, zase hranice toho argumentu. Stejně ti, co takhle argumentují, si budou muset vyřešit, jak to říkal pan kolega tady, že ve chvíli, kdyby teda byla dostupná a v těch regionech, jak je potřebná a udržitelně, tak to neukončí stálou tu debatu, jestli teda usmrcovat nebo neusmrcovat. Stále, jak to bylo. Byli, jsou a budou lidé, kteří byli pro a proti, i když bude dostupná. A zase další informace, že dostupná, adekvátní paliativní péče a individuální péče o lidi v nějakých závažných situacích snižuje volání po usmrcení.
0: Já bych se zeptal pana Šafra, který určitě má přehled přes mediální scénu v naší republice. Jaký je váš názor na to, jak se propaguje nebo nepropaguje paliativní péče versus eutanázie? Nemáme trochu zkreslený obraz jako obyčejní lidé médií obecně?
1: Myslím si, že ano, protože víte, téma eutanázie je atraktivní. Mediálně atraktivní je to něco, na co se prostě kliká. Když přineseme zprávu třeba typu v Nizozemsku se bývalý premiér a jeho žena rozhodli společně podstoupit eutanázii, tak je to prostě atraktivní zpráva. Bylo to vlastně krásný, protože se přitom drželi za ruce a máme přitom takovej krásný pocit, jak oni hezky odešli ze života. Já si myslím, že to je banální kýč a upřímně řečeno, jako mediální praktik musím říct, že vysoké čtenosti a vysoké sledovanosti se dá dosáhnout prostřednictvím zcela banálních metod kýče. Je proto potřeba taky usilovat o vysokou sledovanost a přitom říkat pravdu. A pravda bývá komplikovanější a někteří lidé si o ní neradi poslouchají. Téma paliativní péče je tak rozsáhlý a komplikovaný, že vlastně není mediálně tak atraktivní. Přitom upřímně řečeno, je úplně zásadní pro civilizovaný chod společnosti.
0: To je asi i důvod, proč o tom lidé nic skoro nevědí.
1: Ano, to bych tak řekl, to bych chtěl potvrdit.
2: Jo, a teď se třeba přijala ta strategie rozvoje do roku 2035 a to je, to myslím, důležitější krok, než předtím nějaké snahy pořád o nějakou novelizaci a zavádět už vůbec neusmrcování. Ale pak další, aby tyto lidé taky musíme myslet nejenom na ty, co by žádali o to usmrcení jejich blízké, ale na ten personál, to má vliv a na podmínky, protože když jste tady zmínili paliativní péči, podívejte se třeba na tu specializovanou, mobilní specializovanou paliativní péči. Na ty domácí hospice, které jezdí za lidmi domů, narůstá přání, poptávka, ale oni mají samozřejmě omezené zdroje. Na to potřebují rozšířit tým a potřebujete peníze na lékaře, na všeobecnou sestru. A nebo se rozbije auto a oni jsou vlastně ze 40%. Jestli se nepletu, je to 40% odkázání na dary a pořád žádosti, granty a to někdy čekáte třeba rok na auto, než až ta žádost vyjde. Takže to je potřeba vidět v celku, že i to autonomní rozhodování těch lidí ovlivňují věci, jako jsou finanční zdroje, nedostatek vzácných zdrojů, jako je personál a to se pak ovlivňuje třeba samozřejmě na kvalitě a snaha zavádět nějaké levnější řešení nebo takzvané rádoby rychlejší, které nakonec ale rychlejší stejně tak není.
0: Kdo by podle vás měl provádět větší osvětu v oblasti paliace? Protože, jak jsme před chvílí říkali, u těch médií se jedná spíš o ten bulvár, kde ten tlak tím pádem je opačný. Jaké byste navrhovali řešení?
2: Nějaká osvěta se samozřejmě děje, to nemůžeme říct, že ne. Je tady Česká společnost paliativní medicíny, hospice, vznikly nějaké filmy, pořady, to je pravda. Je fakt, že, jak jste říkali, že samozřejmě to mediálně je lákavější, když někdo vystoupí a chce usmrcovat a myslím, že tyto lidé delší dobu byli aktivnější v té ve své snaze to prostě nějak dekriminalizovat tu eutanázii. Takže ta osvěta širší veřejnosti určitě v médiích, ale potom i vzdělávání různých lidí, kteří se s tím přijdou do kontaktu ve svých oborech, tak to bude určitě cesta, nabídka různých kurzů, ale všech těch rozměrů, protože ten paliativní přístup zohledňuje všechny ty rozměry tělesné, že jo, psychosociální, spirituální, etické, tak v tomhle to je té nabídce to dostat dál i praktičtí lékaři a další odbornosti, aby s tím spolupracovali. Protože ten paliativní přístup vlastně to je určitá filozofie péče, přístup, to není jenom pro umírající, ani vlastně není nějaký přesný časový okamžik, kdyby se řekl, teď přestaneme kurativní léčbu a jdeme na paliativní. To ne, to může jít velmi, velmi spolu, respektovat všechny potřeby. Samozřejmě tam, kde se ukáže, že už pak není možné vyléčit to základní onemocnění a další polymorbidity, tak samozřejmě ten cíl péče přechází k tomu neprodlužovat zbytečně ten život, ale věnovat se tomu utrpení, ale taky včasně od začátku diagnózy, té prognóze. Takže ten paliativní přístup je mnohem víc, než jenom, jak si lidé představují možná někdy pro ty umírající v posledních, já nevím, 10-13 dnech.
0: Myslíte, že na to bude nějak reagovat státní politika a legislativa?
1: Zrovna teďka nemyslím, protože jsem velmi skeptický ohledně současné vlády a současné politické situace.
2: Různí aktéři teď jsou spokojeni s tou strategií rozvoje paliativní péče, která byla přijata, která ovšem nezačala teď, na tom se pracovalo mnoho let. A myslím si, že bude dobře, když ty snahy, co tady byly, tam novelizovat nějaké pokusy paliativní péče, rozhodování a pak eutanázie, radši žádné takové pokusy nebudou.
1: Jsme tady především teďka několik měsíců sledovali pokus senátorky Procházkové prostřednictvím zákona o paliativní péči prosadit beztrestnost takového užití paliativní sedace, při které může taky pacient zemřít, nebo se to předpokládá, že zemře, což vlastně znamená prosazení faktické eutanázie, aniž by se to do toho zákona napsalo. A to musím říct, že to zcela strhlo moji pozornost.
2: No, proto jsem říkal raději už nic, protože na to nemáme čas, ale když vezmete, já jsem to sledoval od toho ledna, to se měnili, tam bylo třeba první terminální tišení bolesti s následkem smrti. No to byla kritika, tak dala pryč, zůstalo terminální, pak tam byla hluboká kontinuální a pod ní všechny druhy. Prostě nepřesná terminologie, zavádějící, a jestli tam byla argumentace podpořit právní jistotu, tak si myslím, že to spíš podporovalo právní nejistotu. A tohle je to nebezpečné, co se tady šíří, nebo co někteří říkají, že vlastně cílená sedace za účelem mírnění utrpení je totéž jako usmrcování, to znamená ta eutanázie. To nejenom, že to je podle mě z etického důvodu právního úplně zavádějící, nesmyslné, ale ono to má dopady, že potom, já jsem se s tím v poslední době setkal v různých prostředích, že pak se někteří mají obavu využívat tyto prostředky, i když je to na náležité odborné úrovni a pacient to potřebuje, protože se obávají, aby je někdo nestíhal za to, že usmrcují a provádí eutanázii. Takže ono jedna věc něco někde takhle říct, ale ta zodpovědnost za ty výroky. A paliativní sedace, jak se říká, nebo cílená sedace za mírněním utrpením. Ve chvíli, kdy určité ty příznaky utrpení, bolesti už nereagují na ten běžný postup, tomu se říká refraktérní utrpení, tak je možné podle nejlepšího vědomí a svědomí jako jediný možný prostředek snížit vědomí toho pacienta nebo někdy až do bezvědomí. A tím to řešit. Takže ta paliativní sedace je součástí toho paliativního přístupu náležité odborné úrovni. Je to zakotveno vlastně v zákoně o zdravotních službách a to nemá s usmrcováním nic společného. Tam není úmysl vůbec někoho usmrtit ani zkracovat život, ale řešit to utrpení a už vůbec nechtějí řešit utrpení tím, že by odstratili nositele utrpení. Tak to jsem si dovolil a tak jsou pak různé druhy té sedace, že jo, a to je tam dát název hluboká kontinuální, jakože zahrnuje ostatní nesmyslné, protože ta kritéria hloubky, to znamená odpovídat na to utrpení, dát takovou dávku, aby to bylo snesitelné. A potom ta kontinuita, takzvaná, to se zase další kritérium té délky. Jestli to je dočasné, přechodné, periodické, anebo potom nepřetržité a třeba až do úmrtí. Ale nic z toho není žádné usmrcování a snaha, ani vůbec snaha zkracovat život. Že tam někdy může být individuální riziko zkrácení života, může být, ale to nespůsobí ta látka. Ale nějaká ta kombinace s těmi polymorbiditami. A v každém případě je to vedlejší účinek, nechtěný, nežádoucí, někdy nevyhnutelný, který je ospravedlněním tím hlavním cílem řešit to utrpení. To ještě k poznámce paliativní sedace a usmrcování neboli eutanázie.
0: To je právě ta věc, na kterou jsem se vás už delší dobu chtěl zeptat. Já se setkávám s tím, že ta část lidí, kteří jsou vysloveně proti eutanázii, tak mají právě obavu z toho, aby ta paliace nepřešla do té eutanázie. Oni přesně nevědí, jak to funguje.
2: Tak děkuji, to jsem rád, že to takhle sešlo.
1: Na základě rozhovoru s lidmi z hospicového hnutí bych řekl, že ta hranice, kdy ta kontinuální palliativní sedace může přecházet do eutanázie, je velmi tenká. A ta deklarace příslušného lékaře, že mu nešlo o to usmrtit pacienta, ale zbavit ho utrpení, ta nemusí být vždycky nutně v souladu s fakticitou.
2: Jo, ale já si myslím, že není možný říct, že některá kontinuální, protože kontinuální může být, neboli nepřetržitá, může být lehká i střední. Tam se myslí u té hluboké. Že to není možné, že bude přecházet do usmrcování. To by musel někdo usmrtit pacienta, někdo ho nechce usmrtit. Ale samozřejmě i Evropská asociace paliativní péče si vědoma toho, že vše je možné zneužít a proto jasně říká, ty jasné podmínky, ten monitoring, jak stanovit dávku, aby reagoval na utrpení, že to vůbec není cílem usmrcovat ani zkracovat život.
0: A teď ještě jedna skladba skupiny Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Jejím poselstvím je vědomí, že svět končí, ale člověk chce ještě naposledy prožít obyčejný život a být smilovaným člověkem. Klade otázku, co bych dělal já, kdybych věděl, že mi zbývá jen několik hodin života.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, který věnujeme dnes velmi ožehavému tématu, a to je eutanázie. Povídáme si o ní s René Milfajtem a s Pavlem Šafrem. Pane Šafre, jak jste se dostal vlastně k tématu eutanázie?
1: Můj vztah k eutanázii je daný tím, že jsem sám věřící člověk, ale paradoxně já za nejsilnější argumenty proti legalizaci eutanázie považuji ty, které nejsou závislé na náboženském přesvědčení, a to proto, že žijeme prostě v liberální společnosti, kde věřící jsou v menšině, a ty velmi úporní zastánci legální eutanázie se vlastně z těch náboženských argumentů v podstatě radují, říkají, no na to máte právo, akorát jste v menšině. Proto pro mě jsou zásadnější ty argumenty, které myslím si, že jsou univerzální. Že jde o to, že legalizace mění pravidla, podle nich společnost zachází se zranitelnými lidmi. Mám tady příklad kanadské oficiální statistiky. Jsou pozoruhodné tím, že mezi uváděnými zdroji utrpení lidí, kteří jsou připuštěni k eutanázii, tak uvádějí pocit, že jsou pro společnost břemenem, že jsou břemenem pro své nejbližší okolí, a vlastně vykazují pocity, že už musí podstoupit eutanázii, aby přestali otravovat na světě. A k tomu se ještě teda mimochodem právě v Kanadě připojuje to, že k eutanázii se přistupuje více u chudších lidí, protože u chudších lidí to riziko jsem na obtíž, pocitu jsem už tady své rodině na obtíž, tak vlastně je častější. Eutanázie legální otevírá možnost, že z práva zemřít se stane v podstatě takovým lehkým společenským tlakem pocit povinnosti už odejít, povinnosti zemřít. V čemž vidím úplně zásadní riziko dehumanizace. Potom často se zesměšňuje téma takzvaného kluzkého svahu, ale přitom to je tedy rozšiřování, kdy lze těch případů, kdy lze indikovat eutanázii. Zkušenosti ze Zemska ukazuje, že nejde pouze o hypotetickou obavu. Protože eutanázie se tam netýká jen terminálně nemocných pacientů s rakovinou, jak si to tady u nás představujeme. V roce 2024 bylo například 219 případů, což je něco jako skoro 10%, v nichž bylo utrpení založeno na psychické poruše. Dokonce se objevuje mezi argumenty, proč podstoupit eutanázii, že už člověka nebaví žít. To znamená, že to otevírá riziko celospolečenské demoralizace a kultu smrti. Ta představa, že vlastně eutanázií dosáhneme autonomie a kontroly nad životem a smrtí, ukazuje tu prostou bídu, že získat tento druh autonomie lze pouze tím, že člověk se o ten život připraví. Já tím nechci nijak snižovat individuální případy těžkého utrpení jednotlivců a nesoudím nikoho, kdo odjel v těžké nemoci do Švýcarska podstoupit asistovanou sebevraždu. Já se jenom domnívám, že systémové opatření dekriminalizace a legalizace eutanázie otevírá cestu tím, že ruší tu červenou hranici a navozuje možnost neustálého posouvání hranic, kam až můžeme zajít, a důsledky jsou nedozírné a mohou být nedozírné.
2: Tak jestli můžu navázat krátce, když kolega zmínil tu Kanadu, tak opravdu ty nejčastější důvody, které jsou tam uváděny, je ztráta schopnosti se podílet na smysluplných aktivitách života. Potom ztráta schopnosti provádět aktivity každodenního života. Nedostatečná kontrola bolesti a vůbec starost ostatních o tu bolest, o to. Pocit ztráty důstojnosti a nedostatečná kontrola dalších symptomů, jako je bolest a další. A zase nedostatečná starost o to, to řešit. A taky osamění a izolace. To je první poznámka. A potom zase pro ty diskuse. Někdo často, když jsme jednou argumentovali, že paliativní péče, eutanázie, ta usmrcování nepatří k sobě, a nějaké etické argumenty, tak někdo řekl, no podívejte se, v Kanadě to je možné. nebo ve to dělají. Ale to, že někdo něco někde je možné, dělá, není žádný argument, že to je dobré a spravedlivé, tak to je první poznámka. Potom ještě k těm rizikům, například v té Belgii, když jsme zase zmínili, tak od roku 2005 do roku 2024 to bylo pětkrát novelizováno, ten zákon. To je ten kluzký svah, jak říkal kolega, rozšiřování. Jo, původně nevylečitelně nemocní, somaticky nesnesitelně trpící a potom na psychiatrické diagnózy, na děti bez limitu, jenom s rozšiřovací kapacitou. A zajímavé je, že právě jedna psycholožka klinická, která tam působí a žije v těch podmínkách, tak říkala, že to povolení pro to usmrcování i těchto pacientů s tou diagnózou psychiatrickou považuje za zneužití toho původního textu z toho roku 2002 a vlastně cynický způsob reakce na selhání systému léčby těch psychiatrických patologií. A upozornila ještě na jednu věc, že tak, jak říkal kolega, to se moc rád, tady zaznělo porozumění pro ty, co trpí a volali by potom. Jedna věc je porozumět, druhá věc něco normativně nastavovat. Že ta psychiatrické utrpení je nesmírně samozřejmě snesitelné, ale nelze nevyléčitelnost považovat za stejnou jako u nádorových onemocnění nebo těch neurodegenerativních patologií. To je trošku něco jiného. Tak to byl jeden příklad. A to my jsme řekli, ta rizika u těch nejzranitelných. A když potom ještě někdo přijde s myšlenkou, neznám ty motivy, že ještě by měli přednostněji být usmrcováni tito lidé, tak to si myslím, že to je obrovské riziko ohrožení, co to může vyvolat za vlnu. Jo? A z těch dalších rizik, kromě ještě taky, abychom nezapomínali na ten personál, který by to teda měl vykonávat. To všichni nebudou, protože lékař nesmí být nucen něco takového provádět ani dělat doporučení k tomu, takže někdo to bude muset dělat. Teď si představte i ty týmy, to může rozkládat ty týmy a způsobovat morálně zatěžující zážitky, ty distresy nebo zranění. Zvlášť u těch, kteří to nechtějí a teď budou někde v prostředí, že se budou tam usmrcovat pacienti a oni jsou nastaveni profesně úplně jinak. Pak bych nezapomínal na ty blízké, ale jako pozůstalé, protože paliativní péče, ta se věnuje i těmto lidem samozřejmě. Vytváří podpůrný systém důvěru mezi lidský vztah. U toho usmrcování často jde prostě, aby ta žádost prošla, jak má být podle těch podmínek, ale i na ty pozůstalé to působí, zvláště na ty, kteří jsou tím překvapeni nebo to nechtěli. A pocity viny, stresu a dalších depresí, to je další rozměr toho. A ještě další dopad na vztah zejména teda lékaře a pacienta, otázka důvěry a zásahu do profesního etosu, protože když něco reflektujete z etického hlediska, tak tady musíte do toho dát profesní etos a cíle toho oboru. A jak to teď tady souvisí? A když se podíváme na profesní étos, který je nejznámější v těch etických kodexech, ale i v standardech a směrnicích. No tak třeba Světová lékařská asociace jednoznačně odmítá usmrcování, protože říká, my jsme si vědomi závazku vůči principům lékařské etiky. A všude tam najdete zachovávat život, chránit život, mírnit utrpení, být umírajícímu oporou až do smrti. A to se nám potvrzuje to, co jsme řekli. Až do smrti, pak už přichází další aktéři. Žádná důstojná smrt asistovaná. Prostě v tu chvíli být potřebuje to asistence i to rozhodování. Tak to je další věc. Potom respektovat lidskou důstojnost samozřejmě a co nejvyšší možný respekt lidskému životu, úctu k tomu životu od počátku až do konce ve službě lidskosti a všeho provádět bezpráví. A jestliže to usmrcování pořád znamená protiprávní čin, tak to budou muset si dát dohromady s tím svým profesním etosem, to je to neslučitelné. Já jsem se nedávno zeptal jednoho lékaře, který tak politicky by si dovedl představit to usmrcování za určitých podmínek a on jasně řekl na otázku, považujete usmrcování, to eutanázii za slučitelné s profesním vlastním etosem, posláním lékaře? Ne, řekl. To samé u té paliativní sedace. Jo. Takže to je další rozměr rizik zásahu, to je důvěry. A ještě možná jeden příklad zajímavý. Ve Spolkové republice Německo je usmrcování pacientů trestný čin bez výjimky. Ale co je tam možné, je to asistované usmrcování. A teď se čeká na zákon, ale o tom nechci mluvit. Ale ve chvíli, kdy je potřeba posoudit to autonomní rozhodnutí, kdo to bude dělat vlastně. A ona okamžitě, ta německá společnost pro psychiatrii, psychoterapii, psychosomatiku a neurologii, řekla, tak to není naším úkolem a my se nechceme nechat instrumentalizovat, protože budeme rozhodovat pro život, proti životu, anebo budeme zastánci přání zemřít nebo jeho odpůrci. To není náš úkol. Naše poslání jinde v prevenci toho, aby lidé se chtěli usmrcovat, a také, a tam použili slovo moderní, že podle nich úkolem i moderní společnosti je ty lidi spíš vysvobozovat z té situace nouze a posilovat tu odvahu k životu. Jo, takže tohleto je další rozměr. A když oni řekli, my se toho nebudeme zúčastnit, tak kdo jiný potom bude posuzovat, zvlášť u těch diagnóz, složitost. Tak to je další riziko a myslím ukázka naplňování toho profesního etosu.
0: No, náš pořad se chýlí ke konci. Já bych ještě požádal někoho z vás, pana Šafra, nebo jestli chcete ještě vy, pane doktore, o nějaké závěrečné slovo.
1: Já mám takovou myšlenku, po které bych byl rád, aby zazněla. Tak riskantní systémové opatření, jako je dekriminalizace eutanázie, vyžaduje, a to asi každý ví, ať si o tom myslí cokoliv, velmi silný, důvěryhodný právní stát. To znamená systém kontroly, aby totiž nedocházelo ke zneužívání eutanázie. A přitom zároveň nyní sledujeme, jak právní stát se v mnoha zemích světa nikoli posiluje, ale spíše oslabuje. Podívejme se na Spojené státy americké. Mysleli jsme si, že to je maják demokracie. A jestliže vidíme, jak v západním světě jako houby po dešti narůstají extremistické politické strany, krajní pravice, která neleží právní stát na srdci, tak můžeme dojít snadno do situace, kdy nebudeme žít v takových jistotách, v jakých žijeme, a pak před námi může taky stát dystopie, opakování situace, kdy se v nacistické třetí říši prováděla eutanázie. Říkalo se tomu, že to je milosrdná smrt a bylo to naprosto obyčejné popravování lidí v psychiatrických léčebnách.
2: Já bych na tento kontext navázal ještě z tohohle hlediska. Ta role toho právního etického vědomí v té společnosti. Jednak zvláště tam, kdyby někdo mluvil o legálním usmrcování pacientů, eutanázii, a vlastně to vypadalo, co řešíte, to je ve všech případech takzvaně legální, tak ten to má vliv a ještě to zbavil toho postihu trestně právní sankce. To má vliv na to právní vědomí. A velmi rychlý posun od toho, že teda je to dovolené, je to legální, že to je morálně přípustné. A ovlivňuje to, že to je ta role i té normy, to ovlivňuje to právní etické vědomí občanů. A teď je ta otázka taky té české společnosti, která má za sebou nějakou historii, že od toho zločinného, nelegitimního, zavržení hodného komunistického režimu. Nakolik tady ta kultivace toho právního etického vědomí a reflexe vůbec je, aby to nebylo jenom na průzkumech a těch mediálních populistických názorech. Tak to je jedna poznámka toho dopadu. Potom přesto, jak jsem zmínil, ten Evropský soud pro lidská práva i ten náš Český ústavní soud. Přesto si myslím, že to nebrání etice práva se podívat na reflexy opravdu práva na život a ochrany. Podle těch článků. A ještě bych doplnil, že ten Český ústavní soud řekl, že i když bude paliativní péče dostupná, není nepřiměřené vytěsnit usmrcování eutanázii z právního řádu. A tomu právu na život, že tam je stěžení ten článek 2 Evropské úmluvy o lidských právech, kde zní, právo každého na život je chráněno zákonem, nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě. A mezi těmi kromě není usmrcování pacientů. Ani v těch protokolech dalších, když se k té úmluvě dělali, už se dávno diskutovalo o usmrcování. A všichni to chápou, že ten článek 2 a ty závazky z něho patří k těm základním hodnotám demokratických právních společností a že tam plynou závazky povinnosti toho státu, nejenom to negativní ve smyslu zdržet se sám usmrcování, ale ta ochrana, ale i podpůrná činnost, to znamená pomáhat těm lidem v nouzi vůbec předcházet těm situacím, aby někdo volal po tom usmrcení, takže to nezakotvuje právo zemřít a my se pak můžeme ptát, jestli usmrcování pacientů a legislativní rámec, který to nějak upraví, může chránit právo na život v tomto článku, když jeho účelem je toho článku je zachovat, chránit život, podporovat a tady to je účel usmrcovat. To je protichůdné. A jestli by ta ochrana mohla být praktická a účinná, když by se toto zavedlo nebo byla zdrojem toho rizika. Takže to nezahrnuje právo na smrt ani vůbec na nějaké usmrcování.
0: Tak já vám oběma moc děkuji za velice sofistikovaný rozhovor, že jste nám přiblížili tuto problematiku, která si myslím, že není mezi lidmi příliš známá a je velmi potřebné zvláště v této době o ní mluvit. A moc děkuji za váš čas, že jste dorazili k nám do studia.
1: My děkujeme.
2: Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
0: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme se bavili o problematice eutanázie v dnešní době s dvěma respondenty. Jednak s Renée Milfajtem, spolupracovníkem a členem klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně členem Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu přednáší a publikuje.

Je okolo 1 hodiny ráno, pátek 11. září 2026. Na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. Zahájí jej dnes sonáta C-dur pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Zahraje houslista Leoš Čepický. Přeji příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu dozněla sonáta C-dur pro soulové housle Johanna Sebastiana Bacha. Hrál Leoš Čepický. Dále budeme poslouchat sonátu A-dur, E-dur a F-dur Georga Friedricha Händla. Zahrají Pavel Hůla na housle a Jiřina Pokorná na varhany.

Poslouchali jsme tři sonáty Georga Friedricha Händla v podání Pavla Hůly, housle, a Jiřiny Pokorné, varhany. A v závěru bloku komorní hudby na Proglasu ještě uslyšíme sonátu Heinricha Ignáce France von Biebra. Soubor Musica Florea diriguje Marek Štrincl.

Blok komorní hudby na Proglasu uzavřela sonáta Heinricha Ignáce France von Biebra. Soubor Musica Florea řídil Marek Štrincl. Proglas přebírá relaci Radia 7.

Vážení posluchači, v našich biblických zamyšleních tento rok zní každý týden víceméně samostatná úvaha, nezávislá od těch předchozích či dalších. Tentokrát výjimečně pokračujeme v tématu z minulého týdne nazvaném Poklady na zemi a v nebi. Pro ty z vás, kteří dosud neměli možnost si onu první část poslechnout, stručně připomenu základní myšlenky. Začali jsme se zabývat velmi praktickou záležitostí, a to penězi a majetky, ovšem z biblického pohledu. Jako základní text Nového zákona jsme vzali Ježíšovu řeč, zaznamenanou v Matoušově evangeliu v 6. kapitole, verší 19 až 21. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. V minulém zamyšlení jsme si ujasňovali nebezpečí zhromažďování pozemských pokladů v souvislosti s tím, že nejsou trvalé a také, že mohou mít negativní vliv na naše srdce a vztahy. Hlavně z těchto dvou důvodů Ježíš varuje před zhromažďováním pozemských pokladů. To ale neznamená, že Ježíš je proti pokladům. Naopak, on má mentalitu pokladu a vyzývá své posluchače, aby je zhromažďovali. Akorát to musí být jiný typ pokladů, a to ty, které jsou v nebi, kde jsou v bezpečí před každou skázou i před zloději a lupiči, jak to překládá jeden parafrázující překlad Bible. Když zhromažďujeme poklady, máme tedy jednat dle svého vlastního zájmu, abychom zhromažďovali to, co nám zůstane, a ne to, co se ztratí. A co je vlastně tím pokladem v nebi? Dvě jiná místa z Nového zákona nám pomohou tomu porozumět. V Matoušově evangeliu v 19. kapitole 21. verši říká Ježíš mladému muži, který se ho ptá, co má dělat, aby dosáhl věčného života. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Apoštol Pavel potom v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole verších 17 až 19 píše: Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Oba tyto biblické texty mi připomínají